0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A odkud to máte?
3: Našel jsem to.
2: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
3: No to právě nevím.
2: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5.
3: Ano.
2: Možná i 10 korun.
3: Děkuji.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festiák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
3: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít. I kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě? Čebuk, to jsi to zavařil.
3: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Znoži, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako někdo.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
8: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
11: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
14: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
15: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
16: Zprávy. Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 projedná na dnešním zasedání vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také změny u trestných činů proti životnímu prostředí nebo novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájili na konci února USA a Izraela, ve které od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 prodloužení se Slovinskem.
17: Rock Radio. Počasí.
16: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno. Ráno také ještě mlhavo, odpoledne a večer se vyskytnou místy přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě ještě doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na východě a severovýchodě bude místy kolem 13.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
16: V Brně opatrně na Olomoucké ulici, kde se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
15: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
17: Dobré ráno, čumáci! Přenádherný pondělní ráno vám přeje Honza,
18: Anabel
16: a Zuzka.
17: 6:03 v pondělí 18. května. Startujeme další pracovní týden, další dnešní přenádherný vysílání a já tu mám kabáty a žízení. Jak jste o víkendu pili?
18: No, tak já jako každý víkend vůbec.
16: Tak já byla v Plzni, takže hodně.
18: Zuzka to za nás vyvažuje, aby jsme měli tu hladinku v normálu a dodržovali český průměr.
17: Já jsem si právě říkal, proč je Zuzka dneska taková nějaká jiná.
16: Jo.
17: Jako červená otekla.
16: Ne. Jo, super, děkuju.
18: Standard, no, buď to... milá trošku jako při pondělku.
16: Klasicky jsem na pondělí nespala ze stresu z práce a z toho, že uvidím své milé kolegy.
17: Myslíš nás?
18: Tak těšila na nás dva, že z toho celá opuchla. No, přesně. Co naděláš?
17: Tak přátelé, my vám přejeme hezký ráno ještě jednou, ať vás taky někdo takhle hezky splive po ránu v práci. Pojďme si dát ty kabáty.
15: Rock Radio.

0: Bad Wolves, Zlobiví vlci a jejich Sober neboli Střízlivý, to je písnička pro Zuzku v 6 hodin a 10 minut na Rock Rádiu. Máme pondělí, doma je posekáno, jaro v rozpuku, sluníčko svítí, tak už to chce jenom hodit nějaký, pokud možno ještě neúplně zkažený, masíčko na grill.
1: To je všechno, to byl ten úvod. Jsem říkal, já ti udělám úvod a pak pokračuji. Přátelé, máme pro vás další rozdávačku a tento týden je to inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 603-1SS. Nevím, proč to je takové divný číslo. Každopádně má 7 programů, který zaručuje vždy dokonalé grillování. Má to automatický senzory, který vlastně změří tu tloušťku masa a nastaví ideální teplotu a ideální čas grillování. Takže vy už prakticky jenom švihnete maso na grill a můžete jít třeba si hulit k bohýnku cigáro. Například.
0: Takže jestli chcete švihat a pak hulit, tak si pište o inteligentní grill Sencor k nám do našeho messengeru na Facebook anebo do vzkazu na Instagram připište telefonní číslo, rozdáváme v 8:30.
1: Jinak, kdo by nechtěl čekat na štěstí, tak tento inteligentní kontaktní grill Sencor zakoupíte ve 123 prodejnách Planeo nebo na planeo.cz.
0: Takže držíme palce, já ten grill nechci, protože by byl chytřejší než já, když je inteligentní.
1: A já nemám zahradu, takže jaký ne, díky.
0: Jdeme dál, Wheatus Teenage Dirtbag na Rock Rádiu právě teď.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 6 hodin 19 minut, jdeme na pondělní oslavence. Svátek má dneska Nataša, případně Timea. Znáš nějakou Timeu?
2: Ani Natašu.
1: Super. Tak přejeme všechno nejlepší, jdeme dál. Narosky má dneska třeba český herec Karel Roden nebo režisér Zdenda Troška.
2: S Karlem Rodenem se známe.
1: Jo? Mm-hmm. Jezdíš tam na ten zámeček jeho?
2: Ne, ale jezdila jsem s jeho bratrem, jsem dokonce spíjala, oni mají koně, tak jsme měli spolu takovou show a jsou hrozně fajn kluci.
1: Tak dobře, aspoň někoho a jsem rád. Pojďme na oslavence, na muzikanty. Dneska jich tam jak na hodně. 79 let má český zpěvák, skladatel, kytarista, tady stát textař Olda Říha z Katapultu. Let americký zpěvák a kytarista Josh Homme z Queens of the Stone Age. V 61 let slaví americký zpěvák a skladatel Trent Reznor z Nine Inch Nails. V 68 let by oslavil už nežijící britský zpěvák Paul Di'Anno z Iron Maiden. Sedm a 70 svíček má na dortu britský bubeník Bill Bruford z Yes a King Crimson. No a stejných 77 má britský klávesák Rick Wakeman z Yes. Takže je to tvoje.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Poslouchej, já jsem přemýšlel, že bychom spolu jezdili takhle zpívat na dětský oslavy.
2: Já myslím, že ty děti budou nadšený, ty utečou hned mezi futrama, co je to za divnou potetovanou paní.
1: No ty bys jim takhle hezky depresivně zaspívala, já bych jim dal nějaký drogy a byli by v pohodě.
2: Já myslím, že taky, to domluvíme.
1: Tak za chvíli Harley, zatím je to dobrý.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
5: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
6: Tak tohle nevyvětrám.
7: Zase všude tolik vody.
6: A to je puch.
8: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
9: Ventilatory.cz.
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
12: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
13: vybrat dobrý materiál
12: a vybudovat náš domov.
14: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
15: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
18: Lyže?
19: Happy Sport.
18: Dětské kolo?
19: Happy Sport.
18: Půjčovna?
19: Happy Sport.
18: Servis?
19: Happy Sport.
18: Bazar?
19: Happy Sport.
18: Šťastné dítě?
4: Happy Sport.
18: Happy Sport?
19: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
7: U
20: Už zase nejde internet.
21: A Wi-Fi je pomalá.
20: Ne.
22: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
21: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
22: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
23: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
24: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Harley, a zatím je to dobrý, v 6 hodin a 29 minut a pár vteřin. Já jsem právě zjistil, že dneska už je 18. takže jsem gratuloval některým oslavencům, kteří se narodili včera, tak pardon.
1: No to vůbec nevadí, zpětně se to taky počítá. Zatím dobrý. Je to dobrý, ale zatím je to špatný, Zuzi, dej nám tam nějaký zprávy.
2: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Rock Radio. Co se děje?
4: Hezké ráno, je přesně 6:30, jsou tu krátké zprávy. Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešli v krajských městech na podporu České televize a veřejnoprávního rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, cestou skandovali hesla. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, která zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. 35-letý kapitán Votruků teď dostane volno, aby si mohl doléčit nespecifikované zranění. Záležníkovou případnou účast na mistrovství světa by to ale ohrozit nemělo.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy mlhavo, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
4: Nehodu máme hlášenou z D6, pokud jedete ve směru na Karlovy Vary, pozor na 28. kilometru, náklaďák tam skončil mimo silnici.
2: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Steel Panther, Party Like Tomorrow is the End of the World. Pas, jakoby zejtřek byl konec světa. Tak přeložil jsem to dobře?
1: No zesky, Honzíku, nebudeš si dávat nějaký lekce angličtiny?
0: Já myslím, že jo. Jako já, že bych si dal, nebo tobě bych dal třeba?
1: Ne, že bys začal učit malí děti, jak to dělat špatně.
0: Zkusit šušen?
1: Yeah,
0: můžeme.
1: My English is very good and weather is good. Zkusit šušen a pak.
0: Dobře, tak pojďme radši na nějaký hudební téma. Mám tady další hudební dokumentární film, který vyjde už 9. června. Protože včera, 17. května, by oslavil 68 let britský zpěvák Paul Di'Anno, bývalý člen Iron Maiden z let 78 až 81, který nás opustil 2 roky zpátky. A teď přichází o něm dokumentární film Di'Anno Iron Maiden's Lost Singer, čili ztracený zpěvák Iron Maiden, který zachycuje jeho pozdní období života a kariéry. V dokumentu je samozřejmě se spousta archivních záběrů, spousta i povídání různých jeho kamarádů, jako Jamesa Hetfielda z Metallica, Gina Simonse z Kisáků, jsou tam i členové Slayer, Megadeth a Sepultury. Film by měl vyjít 9. června na streamovacích platformách, nenašel jsem na jakých, takže se necháme překvapit, jestli to dorazí k námi, třeba na Disney Plus nebo něco takového. Takže přátelé, pokud máte rádi Maideny a nejenom Maideny se současným Brucem Dickinsonem, o nichž mimochodem teďka je v kinech taky film Iron Maiden Burning Ambitions, Burning Ambition, tam není to se, pardon, množní číslo, tak počkejte na 9. června.
1: Těch ambicí mohlo být klidně víc, je v pořádku.
0: No, tam hořela jenom jedna, že? Nebo možná jsem si to blbě napsal, já nevím. Je pondělí.
1: A to je v pořádku, anebo si zajděte na Jacksona.
0: Nebo, přesně tak, to je taky blízko.
1: Rokový muzice.
0: Taky v kině.
1: To je praděda rokový muziky.
0: Nebo třeba Ďábel nosí pandu 2. To je hezký, to jsem viděl, leka, bylo to fajn. No nic, jdem na muziku, za chvíli do Gáru 66.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
4: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
5: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
10: A 30?
13: Acema.
10: A 40?
13: Acema.
10: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 7:50, Zuzko, je to tvoje.
2: Mám tady zprávu pro Anabel. 79-letý multimilionář hledá mladší ženu, která zdědí jeho majetek a vilu.
3: Výborně, mám mu napsat, jo, mi tím chceš naznačit, nebo co?
2: Můžeš mu napsat, no, docela dobrá partie, mám pocit. Hele, ale jako problém je, že hledá ideálně do 30 let.
3: No, tak to už jsem 10 let za Zenitem, ano.
2: Trošičku, pak by mu měla porodit syna, tak to bys ještě mohl dát, nebo rovnou dva ideálně.
3: Určitě ne.
2: Má mít řidičák, to máš.
3: To jo.
2: A klidně i zbrojní průkaz, což
3: to taky nemám.
2: Je teda zvláštní dost, jako ty podmínky, ale to je všechno.
3: Tak jako...
1: Hele, už tady googluju, kolik stojí nechat se přešít. Nicméně Google mi píše na to odpověď AI, zkrácení kalhot 150 až 300 korun.
3: Vážně? Tak ten to asi úplně nepochopil požadavek, tyjo, co si po něm chtěl.
1: Dobrý, no. Materiály, počívka, lokalita, ty kráso. No tak nic, no tak je to jasný, já už nikdy nikoho nenajdu, protože tady jako konečně smysluplný člověk, který úplně cejkím, že by byl moje spřízněná duše, s kterým bych si fakt rozuměl, kdyby nebyl doma zrovna, tak nevyjde to, takže Ani je to tvoje.
3: Jsme říkali, že já nevychovuju v pěti z šesti bodů.
1: Ale to ukecáš prostě opticky, on už bude starý, seniorní, ten to nepozná.
3: A já nechci ale starýho plesnivýho dětka.
1: Ne?
2: Ne.
1: Takže to taky mám u tebe, to nic to ani tam mi to nevyjde. Dobře, tak přátelé, díky, Zuzko, jdeme dál, Rammsteini, Engel, teďko, radši, co, ne?
3: Teď prostě pust to tam.

0: Genesis a jejich Invisible Touch, neviditelný dotek 2 minuty před 7 hodinou raní. I tohle bych mohl s těma dětma na té angličtině, nebo to možná ne, viď?
1: Ne, ne, ne, neviditelný doteky s dětma, to zní jako to smrdí kriminálem, radši si dáme zprávy.
0: Takže who kriminál, už za chvíli.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
5: nábytek. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Polkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin, jsou to další zprávy. Lebko svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovaná, teď ji čeká restauratorská práce. Policie o tom informovala na sociální síti X. Lebko v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Libereckou podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem jí pohřbít. Pražští radní dnes projednají například návrh nového metropolitního plánu, který má po 27 letech nahradit současný územní plán města. Zabývat se budou taky úpravou plánovaného tendru na dopracování projektu Radlické radiály a na programu je taky výběr zhotovitele rekonstrukce části ulice Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Izraelské síly v neděli navzdory prodlouženému příměří opět provedly údery na jihu Libanonu. Podle libanonských úřadů při nich zahynulo nejméně 5 lidí, včetně 2 dětí. Zástupci Izraela a Libanonu se v pátek dohodli na prodloužení křehkého příměří uzavřeného minulý měsíc o dalších 45 dní. Trenér fotbalistů Slávy Jindřich Trpišovský nesouhlasí s vysokým trestem pro Davida Mosese. Nigerijský záložník za surovou hru, jímž důsledkem byla zlomená čelist libereckého Petra Hodouše v úvodním kole ligové nadstavby, dostal ve čtvrtek od disciplinární komise stopku na 8 soutěžních zápasů.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno, ale taky ojediněle mlhavo. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou taky přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se v Českých Budějovicích na Nádražní ulici v Brně na ulici Terezy Novákové, potom na D6 v obou směrech ve směru na Prahu na 5,5 kilometru, kde se srazily 3 osobánky v levém jízdním pruhu. Ve směru na Karlovy Vary se bouralo na 28. kilometru a v Praze si dejte pozor na nehodu, která se řeší na křižovatce ulic Vinohradská a Jana Žilivského.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Pěkný ráno a bohatýho dětka vám přeje Honza,
3: Anabel
1: a Zuzka.
2: V pondělí 3 minuty po 7, 18. května, to jsem hezky řekl za sebou, no nic. Rozdáváme, přátelé, až do 8:30 inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. Už chápu, proč ti to nešlo přes pusu vůbec.
3: Tak hlavně, že to není KBG nebo nic jiného.
2: KBG, no, počkej, to je ještě jinak, to je KGB.
3: KGB. Zkratky nejsou moje parketa. Každopádně to SS na závěr je taky vynikající. Jako já vůbec nikdo to pojmenovával takhle zkomplikovaně, protože to nemůže být prostě jenom kontaktní grill. No každopádně vy si o něm můžete, přátelé, psát až do 8:30 na náš Messenger, Facebook, Instagram, připsat telefonní číslo. A jinak jsem chtěla říct, že děkujeme našemu grafikovi za krásný snímek, kde vypadáme oba, že máme Downův syndrom a že nás porodili rodiče, kteří byli sourozenci a počali nás Pripyati u jaderního reaktoru. Moc krát děkujeme a posíláme píseň Nirvánu.
2: Já tam vypadám jak Hynek Čermák.
3: Ale sluší ti to.
2: Ale hnusný.

0: Katapulti a jich někdy příště na Rock Rádiu v 7 hodin a 12 minut. Song, který tu opět nebyl náhodou, protože dneska je pondělí 18. května. A Olda Říha, textař, zpěvák, kytarista a hlavně frontman Katapultu dneska slaví 78 let.
1: To je krásný požehnaný věk.
0: Ano, my jsme tady teďka v pátek, nebo když jsme to hlásili, ano, že kapela 16. května, čili v sobotu. V Lysí nad Labem.
1: Měla rozlučkovej koncert.
0: Ano. Poslední koncert, Olda Říha říkal, že si chce dát pauzu, že se zavře do studia, že se bude věnovat nový muzice, že bude psát nějaký nový písničky. A jestli se kapela vrátí, to se uvidí.
1: Tak když píšou novou hudbu, tak vrátit by se měli minimálně s deskou, když už
0: minimálně, jim. Přesně tak. Kapela už oslavila 50 let, měli nějaký Fórum Karlín, ale přitom, že jo, bývalý bubeník Tole Kohout a taky bývalý basák Jirek Šindelář už na nás koukají z obláčku. A jediný, kde vlastně pravej Katapult, už je jenom Olda, takže si s tou značkou může dělat, co chce, a když řekne, že chce pauzu, tak si ji prostě udělá.
1: Happy birthday.

Přejeme všechno nejlepší Oldovi, zdravíme ho a posíláme mu vlastně jeho, ano, britský alter ego, že jo, britský Olda Říha, to je Brian May, Queenie, I Want It All.

0: Hysáci, every time I look at you, pokaždý, když se na tebe podívám, tak vím, že je 7 hodin 22 minut a budeme mluvit o festivalu Rockin, který konečně startuje a s velkou slávou ho vykopneme už tuhletu sobotu 23. května v Českých Budějovicích. A když říkám vykopneme, tak to vlastně nemyslím úplně na sebe, protože mi zase nikdo neřekl, ale ty tam budeš.
1: Ahoj, já jsem Anabel a chtěla bych vás pozvat na Rockin, který proběhne již tuto sobotu 23. v pivovaru Samson v Českých Budějovicích. Budu tam s vámi a budu se na vás moc těšit.
0: To je nějaký dětský festival, nebo co to je, ty vole?
1: Já jsem se nechala inspirovat tady kolegami na pozvánky. Každopádně, přátelé, ano, již tuto sobotu, první Rockin, moc se na vás budu těšit, je to v Českých Budějovicích. Poveselíme se tam spolu a tak dál. A chtěla jsem vás nalákat i na stránky rockin.cz. Kluci tam teda, jak si včera zapomněli, dát nápovědu číslo 2, ale během dnešního odpoledne by se měl kdesi v Plzni zjevit 4 lupeny. První nápověda byla pod svícnem je největší tma a druhá měla být včera a nevyšla, tak teď píšu Zuzce z produkce, kde se stala chyba, že se někde ta nápověda zasekla, ale já věřím tomu, že během dnešního dne to napravěj, že se tam zjeví ta nápověda a vy, co jste z Plzně, tak budete mít možnost ty lupeny hledat. No a kdybyste náhodou nechtěli čekat na to štěstí a že ho najdete zrovna pod tím svícnem vy, tak ještě přímo na stránkách vlastně rockin.cz bude probíhat soutěž. No a my máme jednu pro vás tady v rámci Rock Rádia. Je to jako každý rok stejný, musíte se vyfotit se svojí partičkou, poslat nám snímek nějaký veselý. Samozřejmě, když připojíte nějaký veselý kostýmy a tak dál, tak budete mít větší šanci a poslat nám to na e-mail, který nevím.
0: No, kdybyste náhodou nechtěli lovit lístky do Budějovic, když se z Plzně, tak napište nebo pošlete tu krásnou fotku vaší party na mail studio@rokovirádio.cz a to do čtvrtka 22. května do 15 hodin. My tu v pátek zase vyhlásíme toho šťastlivce, který pošle úplně nejoriginálnější fotku, takže jestli máte třeba nějaký domácí hrobeso, který jste teďka jeli o víkendu, tak to je přesně to, co chceme.
1: Ano, takže nám pošlete vtipnou fotografii a máme pro vás 10 lupenů. To znamená pro vás a vaše nejlepší kámoše. Takže se těšíme na vtipné fotografie.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A za chvíli další muzika. Pana Stovky a Čarogej.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
9: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
10: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
9: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
11: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
12: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už vím.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.

0: 12 věci s čarodějem na Rock Rádiu, 7:30.
1: A to znamená, že máme zpoždění a Zuzka musí rychle vyčarovat nějaký zprávičky.
2: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešli v krajských městech na podporu České televize a veřejnoprávního rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy cestou, skandovali hesla. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2700 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, která zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. 35-letý kapitán od roku ty dostane volno, aby si mohl doléčit nespecifikované zranění.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude polojasno až oblačno, večer na některých místech je slunečno, odpoledne a večer se ale ještě vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ještě bude doznívat déšť. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě bude chladněji, tam naměříme kolem 13 stupňů.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 43. kilometru, na D1 ve směru na Prahu se řeší nehoda na sjezdu exitem číslo 253, potom se bouralo na trase Český Těšín Opava po silnici číslo 11 u obce Vřesina na 276. kilometru a na D6 se řeší 2 nehody, ve směru na Prahu se bouralo na 5.5. kilometru a ve směru na Karlovy Vary na 28.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio.
0: Zuzko, díky za zprávy osvěžující, probouzející a teď si dáme Bad Beast a Here We Are.

0: Here we are, pecka z desky Steelbound od finských Battle Beast dohrál na Rock Rádiu 8 minut po půl osmí. Přátelé, dneska je pondělí 18. května a slaví se den navštiv svoje příbuzný. Pokud máte příbuzný náhodou v Plzni a ne v Pripjati u Černobylské elektrárny, tak by tady jsme pro vás měli ještě takovou zajímavou nabídku.
1: No, nemusíte navštívit příbuzný, můžete hledat lupeny na rockin.cz, protože během dneška by se tam měly kdesi objevit lupeny. No a konečně tady máme nápovědu číslo 2, která se tam objevila před pár minutkama. Ta první, ještě jednou zopakuju, byla pod svícnem je největší tma. A další indicie je místo, kde i ti v posledních řadách mají nádherný výhled.
0: Co?
1: No, mám to zopakovat. Místo, kde i ti v posledních řadách mají nádherný výhled.
0: Krematorium.
1: Jako nějaký stadion, no stadion, já už dneska jdu jak jenom pondělí.
0: Takže. A to má být v Plzni, jo?
1: No, má to být v Plzni.
0: V Plzni někde
1: pod
0: nějaký svícem, výhled.
1: S výhledem.
0: Zuzka byla teďka v Plzni, nebyla tam někde, kde je výhled
1: nahoru. Zuzi, napadá tě něco?
2: Tak napadá mě, že by to bylo místo, kde se ten festiák bude konat, jo, ale v Plzni.
0: Tam bude festiák?
2: Rockin tam bude, třeba.
0: No. Jo, my se bavíme o Rockinu, já jsem teďko nebyl.
1: To je vidět, že my jsme tady taková fresh parta při pondělku, přátelé, vidíte to, to je čistá lobotom, je v přímém přenosu.
0: Já jsem myslel, že rozdáváme lístky na nějaký kino.
1: Nebo ale během dneška by tam měla být ještě nápověda číslo 3, která by to měla celý objasnit a hledači tudíž budou mít jednodušší cestu k jejich vysněným 4 lupenům.
0: A nápověda číslo 3 je něco jako lístky jsou v Plzni tam a tam.
1: Ne, takhle konkrétní to nebude. Bude to stále hádačka, ale sama jsem zvědavá, protože zatím jsem zmatená k lesní včela s tou.
0: No tak přátelé, vzhůru do Plzně.
1: A jedem?
0: Jo.
1: Já to mám kadeřníka, už bych docela potřela, jsem šedivá, tak já to domluvím.
0: Tak jo, ty to ostříháš, já si to nechám nastřílet. Za chvíli Olympik, dávno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Sabatoni do pekla a zase zpátky v 7 hodin 51 minut na Rock Rádiu. No, na tam se dá jezdit do pekla třeba na ženský, na koze, na dvou, ne, na jedný koze, nebo na čem ještě, na motorce.
1: Ahoj, já jsem Anabela, chtěla bych nahlásit Marcelovi motokeci.
0: No ty jsi šikovná holka.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Oslavit 30. i 31. narozeniny v jeden den stejného roku, to můžete na pražské markétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurtze, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko pak Michael Jepsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbyde ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej Slebeděv. Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho. Tím 16. do elitní party bude český jezdec Honza Kvěch.
4: Ahoj, tady Honza Kvěch. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu. Budu se na vás těšit na stadionu.
3: V sobotu ve 14:00 zaburácí motory, aby si jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní pozice. Potom vás čeká tradiční autogramiáda, focení s jezdci, předzávodní show a úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme znát krátce po 21. hodině.
2: Rock Radio Motokeci.

0: ACDC a Bull Breaker na Rock Rádiu půl minuty před osmou. Za chvíli další zprávy se Zuzkou, další slušná muzika a taky pěkný ráno pro vás všechny.
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
4: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
9: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
10: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz
14: Zprávy. Hezké pondělní ráno, krátce po osmé, jdeme na zprávy. Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun projedná na dnešním zasedání vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná taky změny u trestných činů proti životnímu prostředí nebo novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájili na konci února USA a Izrael a ve které od 8. dubna platí křehké a časově omezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 prodloužení se Slovinskem.
15: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, večer místy jasno, ale taky se vyskytnou přehánky na východě a severovýchodě. Bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
16: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
14: Na D5 se řeší vážná nehoda ve směru na Plzeň. Na 43. kilometru se srazily dva osobáky, jsou tam aktuálně neprůjezdné dva jízdní pruhy. V Rakovníku se bouralo na ulici Československých legií. Na D6 se pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru a na D1 se taky bouralo ve směru na Prahu na sjezdu exitem číslo 253.
17: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda.
2: Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: vůbec tak na tebe koukám, jak tady máváš tou hůlkou, jak na svatýho Víta.
1: Tak to, rukou, tak to nevyšlo, hůlky. Tak ještě jednou, hele.
2: Dobré ráno, čumáci!
1: Krásný ráno, mám se arrogantní Honza.
0: Teď jsem přemýšlela, co si dám za přízvisko. Věčně jízlivá Anabel.
3: A ukoktaná Zuzka.
1: Díky, 5 minut po 8 pokračujeme v naší krasojízdě a přátelé, už v 8:30 budeme rozdávat inteligentní kontaktní grill Senkor.
0: Je to tak, ogriluje vám jakýkoliv kus flákoty a to hned v nějakých úrovních stupních tloušťky masa a vy si jenom sednete na lehátko a čekáte, až se vám tam mňamka udělá. Takže pište na náš messenger, připište své telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
1: A teď už Dimitri Alijice.

0: 24. června roku 42.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tohle byly Hinder na Rock Rádiu se songem Without You v 8 a 13 minut k tomu. Je pondělí 18. května, pojďme se podívat na historický okno. To se ti bude líbit, protože jako faninka Nirvány a hlavně Kurta Cobaina seš na prachy. 18. Jsi května.
1: Jsi drzejivé, kopně ho s Zuzkou, udělí mi prodlouženou ruku a na ně nedočám.
0: Zuzka, která má 1,30 m, určitě udělá prodlouženou nohu.
1: Ona udělá kung fu pandu, to budeš koukat.
0: Nebo Chucka Norrise, ten už teďka není, tak by ho mohl někdo nahradit. Každopádně, 18. května roku 2019 se dražily nějaký krámy po Kurtu Cobainovi, takovej ten garážový výprodej, akorát že vůbec. Svetr, který měl na sobě na posledním focení s Nirvánou, se vydražil za krásných 75 000 dolarů. Jak se ti dívám do očí, tak jsem tam úplně viděl jako strejček skrblík, jak se mu protočili dolary.
1: No já jsem si představila, že když se ti do toho pak pustějí moly, to musíš mít v nějaký neprůdyšný krabičce, tyjo, a uchovávat ho na další generace, aby se mohl prodat za trojnásobek.
0: No v nejmenovaném krámě se švédským nábytkem a kuličkama k tomu, který jsou z toho nábytku, prodávají takovej igelit, z kterýho odsaješ vzduch, tak v tom to můžeš mít ve skříni.
1: Jo.
0: Aby se ti nic nestalo.
1: Proti molům
0: a tak. No ale pozor, ještě vydražili playlist na koncert ve Washingtonu, který byl napsaný na zaplivaným špinavým papírovým tácku, na kterém měl předtím Kurt kus pici k večeři před koncertem. Hádej, za kolik se prodal.
1: No určitě byl taky drahý.
0: 23 000 dolarů.
1: Já bych chtěla říct, že mám doma na chodbě krabici od včerejší pici a vykopávám 150 korun vyvolávací cena.
0: Takže kdybyste, přátelé, někdo chtěli...
1: Pište mi na můj Instagram, tak... Mabel Fárová, díky.
0: Přesně tak. Vyvolávací cena, kolik jsi říkala?
1: 150 korun.
0: 150 korun.
1: Abych si mohla dát další pizzu. Ne. Tak začnem na 200, dobře, 200.
0: Tak vyvolávací cena 2. Pište na můj Instagram, já to potom s Anabel domluvím.
1: Teď to je už... pasák tohle.
0: Kaiser Chiefs.

0: Halloweeni a jejich power, neboli síla na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Já tady mám tady další hudební zajímavost pro ty z vás, kdo chodíte na koncerty, což jsme samozřejmě i my dva. Oli Sykes.
1: Já zásadně nechodím na koncerty, když je nemoderu.
0: Dobře, tak mám tady zprávu, Zuzko, pro tebe, chodíš na koncerty?
2: Vůbec nechodím na koncerty.
0: Neskočte do zdi obě dvě. Tak dobře, tak mám zprávu pro sebe. Oli Sykes, frontman kapely Bring Me The Horizon, ale nepovídej Honzo, v americkým St. Louis dostal mobilem do hlavy. Na konci songu Happy Song ho nějaký fanoušek, což je zřejmě teda krycí slovo pro retard, trefil mobilem přímo do kebule.
1: A jakože to teda nebyl fanoušek, to byl spíš hejtr, když po něm házel mobilem, ne?
0: No, když si koupíš lístek do první řady, tak musíš být minimálně psychopat.
1: No tak když třeba máš si rád, spletl plišáka s mobilem, třeba měl v jedné ruce plišáka, v druhý mobil a splet si ruce, veď, to
0: je
1: hned.
0: To je možný, že, no, že vlastně chtěl po něm hodit něco jiného, kalhotky, že
1: někdy
0: jo?
1: Chceš někomu nějakej podat frajer. Kytku a místo toho mu dáš facku, to je prostě raz, dva.
0: To děláš takhle, čau mami.
1: U maminky ne, svůj maminku dobře. Miluju.
0: Já taky. Myslím tu svojí, ne tu tvojí. Každopádně, pozor, jako není to taková sranda, jak to vypadá. Sykes potom fanouškům potvrdil, že utrpěl lehkej otřes mozku, že měl rozmazaný vidění, že ho bolelo zpívání a že se cítil naprosto dezorientovaně, takže kapela musela upravit setlist koncertu a trošku zkrátit i celkovou show prostě. Mm-hmm. Takže koncert sice dohráli, ale zase fanoušci byli ty, kteří to dostali zkrátili. Sežrat, že jo? Mm-hmm. Minulý týden jsme tady mluvili o tom, že Eric Clapton v Madridu dostal po poslední písničce, když se šli uklonit a šli pryč před přídavkem, tak dostal od nějakého fanouška prostě LPčkem do hrudníku, že jo? Mm-hmm. Takže co udělal? No už nepřišel, logicky, mm-hmm, jo? A tyhle ty naprosto retardované výlevy prostě pošahaných lidí, kteří na ty koncerty chodí, mají za následek jenom to, že to potom stejně odnesou další fanoušci tím, že budou přísnější a přísnější a přísnější pravidla pro to, aby se snad ten koncert vůbec dostal, budeš procházet ještě horšíma rámama, šacujou ti tam už teď, že jo?
1: Tak v zoo museli taky před ledníma medvědama přidělat elektrický dráty, protože ty lidi chodili tak blízko, že ty noví medvědi, kteří tam teďka jsou, je napadali tak brutálně, že málem roztřískali to sklo, takže museli přidat a půl delší a teď jsem viděl nějakého Einsteina, který do nějakého chudáka nebo je zvířete píchal klackem, takže lidi jsou prostě takový.
0: To bylo v tom Brně. To byl taky dobrý.
1: Nedělej mu, říkám ti, nedělej mu. Dobrý,
0: tak přátelé, pokud prosím vás chodíte na koncerty, tak nic na ty lidi neházejte, jsou to taky jenom lidi a pak je to může třeba naštvat, ten koncert skončí a ve výsledku vám ostatní fanoušci dají do držky. Za chvíli muzika. Škorpíci, no one like you, nikdo tě nemá rád.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
10: Vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
13: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Trenýrkarna.cz.
16: Hej ty,
15: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
16: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
17: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
18: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
19: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
18: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
19: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
20: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
21: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: Škorpíci na Rock Rádiu se songem No One Like You, nikdo jako ty, 3 minuty po 8:30, to je na tobě.
1: No One Like You, jako nikdo tě nemá rád.
0: No, jak jsem to předtím tak přeložil, ono tak není, ale naštěstí ten pán, co vozí vždycky toho 5letýho syna, co říká, on to zase přeložil špatně, tak teďka asi nejedou, nebo nevím.
1: No, tak možná se ještě ozve, každopádně máme docela čas na sport.
0: Na hokej.
1: Na hokej, to je jedno. To je šport, ne? Tak čo to je?
0: Co, Zuzko, ty na to názor k tomu nějaký,
2: jo,
0: taky,
2: jako
0: když se o tom bavíme?
2: Bude hokej asi, no, asi myslím.
0: Jako takže... asi určitě?
2: Jo.
1: To je zase děláš chytrýho, radši mlč, táto, radši mlč.
0: Tak se na tu parádu pojďte podívat.
3: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
4: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí proti Švédsku a pokusí se učinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. V této sezóně český tým prohrál se Sevařany na turnaji Karjala 1-3, na švýcarských hrách 0-5 a na českých hrách 2-4. Jenom na švédských hrách v Ängelholmu byli Češi triumf 3-1. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z 8členné skupiny projdou 4 nejlepší celky.
3: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
4: Na D2 opatrně ve směru na Brno na 9. kilometru se srazil nákladák s osobákem. V Českém Krumlově se bouralo na ulici 5. května a na D5 opatrně ve směru na Plzeň na 42. kilometru se řeší nehoda.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Trautenberg, když už tak už, na Rock Rádiu 9 minut po půl devátý.
1: Mobily do ručky, jdeme volat.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
16: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
0: Rok. Je 8 hodin, skoro 43 minut, my rozdáváme inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho novým majitelem se právě teď stává Jarda z Chabařovic. Hezký ráno přejeme.
19: Krásné, dobré ráno.
20: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobrý ránko, veliký gratulace, my tě zdravíme někam na cesty, že jo?
20: Přesně tak, no, teď jsem za prací směr Roudnice.
0: Jo, to není tak daleko od Kladna. A co pak děláš za práci?
20: Zabývám se bazénama, montáží, technologiem a takhle
0: věcma. Hustý, takže máš svůj vlastní bazén?
20: Takže mám vlastní bazén, ano.
19: Já jsem v Mama o ženě viděla, že tam měl výřivku prostřed obyváku. To bylo docela inspirující.
20: To nemám výřivku, mám venku na pozemku teda taky.
0: Správně, správně.
19: Další, co má zahradu, my jsme jediný dva s Honzou a Zuzka má zahradu, takže no, jenom ale, my dva nemáme žádný.
0: Tady Jarda zní, že bychom se s ním chtěli kamarádit, protože kromě bazénu a výřivky má teď i grill, hele.
19: Ty jo, můžeme se někdy stavit, prosím tě?
20: Hele, jestli budete mít cestu, rád vás tomu vítám.
19: Fakt, jo. Já myslím, že řekneš v žádném případě. Tak...
0: Přesně.
20: Ne, hele.
0: Tak to zatluče. Prosím tě, a máš nějakou paní, manželku, paní, mámu, někomu, komu budeš dělat radost s tím grillem? Děti třeba?
20: No, určitě jako rodině, dětem a tchýni mám ještě vepředu, takže i tchýni.
0: Dokonce, jo, to seš až tak hodnej.
20: No.
0: Nedostane.
20: Muset, víš co.
19: A tchýně to nebude mít ze strychněnem to maso.
20: Ne.
19: Je hodná.
20: Jo, samozřejmě, víš co, my vycházíme výjimečně překvapivě docela dobře.
19: No ty nic jiného ani říkat nemůžeš, takže je nám to jasný, jak když tak pak napiš nějaký vzkazík, až to neuslyší.
0: Takže, dobrá, takže dobrá. Pro tchýni pěkně ogrilovaný hadr, přejeme dobrou chuť. Jardo, prosím tě, moc si ten grill užij, mělo by být už konečně snad trošku lepší počasí a celý léto budete určitě obědvat a večeřet na zahradě. Pozdravuj od nás rodinu a měj se krásně.
19: Krásný den.
20: Díky moc.
19: Ahoj.
20: Taky, mějte se, ahoj.
0: Hezký den. No a přátelé, pokud vy jste dneska neměli štěstí, tak to buď zkuste zítra, anebo si tenhle ten krásný inteligentní kontaktní grill Senkor a další parády na grilovačku můžete koupit ve 123 prodejnách Planeo a nebo na planeo.cz.
15: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: To bylo hezký. A teď už si dáme zase nějakou muziku.
19: Ano, Marilyn Manson, Personální Ježíš.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Tahle pěkná nakladačka od Amarant Digital World nám dohrává 8 minut před 9 hodinou ranní jeden z posledních songů, co si dneska pustíme.
1: Jako vokurka nakladačka?
0: No já jsem si říkal, jestli to jsou rychlokvašky nebo takový ty klasický znojmy. Co myslíš z Indie?
1: To bylo rychlokvašky.
0: Hele, já jsem se tě chtěl zeptat, když jsme tak u té muziky koukala si na, nebo sledovala si Eurovizi letošní?
1: Hele, já už na to nemám. Já jsem byla x let porotkyní Eurovize a od té doby, co to nemusím hodnotit, jo, tady za Českou republiku.
0: Kecáš.
1: Od té doby, jo, co to nemusím hodnotit, tak se na to nedívám, že mám z toho doteďka trauma. Mě to přijde jako přehlídka bizáru, teda musím
0: Jak ses k tomu dostala?
1: Ani nevím, nějak mě oslovili, no.
0: Jakože řekli, dobrý den, vy vypadáte, jakože byste chtěl být porotkyně v Eurovizi.
1: Já jsem dělala pro ten jejich Europortál nějaký tady jako web, víš, že se tam vždycky jako společně s nějakýma dalšíma umělcema se hodnotili právě celosvětově jako ty umělci. Takže jsem si musela vždycky poslechnout jako všechny ty vystoupení.
0: Takže to nebylo jako, že jsi šla v trepkách vysypat koš a oni, ježiš, dobrý den, to je ona, tu chcem.
1: Ne, já tam mám Petra Kobylíka, kamaráda, který vlastně to roky dělá, takže ten mě oslovil. Zdravíme, Peťu.
0: Já musím říct, že je docela fajn, že z Eurovize vzešly kapely jako ABBA, která teda není roková, ale miluju ty rokový covery, který potom vyrobili.
1: Já mám ráda ty Italy, který si nikdy nepamatuju, jak se jmenují. I wanna be a gangsta. Jak se jmenují? Zuzi, nevíš?
0: No, ježišmarja.
1: Víš,
0: no, Maneskin, tak.
1: Ty jsou boží, ty jsou dobrý, jako pár kapel to vyneslo, ale zbytek bych to vynesla jako odpad.
0: A i Lordy vlastně byly, že v Eurovizi.
1: No, před 120 lety.
0: Takže vyšly z toho i nějaký docela dobrý, zajímavý kapely, ale ten zbytek je teda, nevím, zblitek. Jaký jsou předpoklady pro to, abys tam byla, jako nechat se přešít, napsat písničku, která bude úplně šílená, a pak k tomu vymyslet ještě šílenější show.
1: Říkám, za mě přehlídka bizáru.
0: Tak dík, tak to jsem chtěl vědět. Dáme si zase nějakou normální muziku, tohle je Daniel Landa, Muži spadáky na rok.

duše tmou a jim připadá, kdy se otevřou. K zemi se řídí jeden z nich, skok poslední z posledních.

0: muzika. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Toto je...
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala, teď ji čekají restauratorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž vzal relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Pražští radní dnes projednají například návrh nového metropolitního plánu, který má po 27 letech nahradit současný územní plán města. Zabývat se budou taky úpravou plánovaného tendru na dopracování projektu Radlické radiály a na programu je taky výběr zhotovitele rekonstrukce části ulice Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Izraelské síly v neděli navzdory prodlouženému příměří opět provedly údery na jihu Libanonu. Podle libanonských úřadů při nich zahynulo nejméně 5 lidí. Informuje o tom agentura AFP. Zástupci Izraele a Libanonu se v pátek dohodli na prodloužení křehkého příměří, uzavřeného minulý měsíc o dalších 45 dní. Trenér fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský nesouhlasí s vysokým trestem pro Davida Mozise, nigerijský záložník za surovou hru, jímž důsledkem byla zlomená čelist libereckého Petra Hodouše v úvodním kole ligové nadstavby, dostal ve čtvrtek od disciplinární komise stopku na 8 soutěžních zápasů.
11: Rock Radio, počasí.
12: Dnes bude polojasno až oblačno, večer na některých místech bude i jasno, odpoledne a večer se ale místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
13: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
12: Na D5 se bouralo ve směru na Prahu u Chrášťan na půltém kilometru. Srazily se tam 4 osobáky v levém jízdním pruhu. Na D1 se řeší nehoda taky ve směru na Prahu na 17. kilometru. Tam jsou 2 osobáky v sobě ve středním jízdním pruhu. Na D1 pozor ve směru na Brno na 213. kilometru. I tam se stala nehoda a bouralo se taky na D2 ve směru na Brno na 9. kilometru.
14: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
15: Tak děkujeme za zprávy, Zuzanko, můžeš tak mi to jako předat.
12: Předávám
15: oficiálně.
12: To oficiálně. A
15: oficiálně mohu se do toho pustit tedy. 3 minuty po 9 hodině, takový čas už jsme neměli hodně dlouho.
12: Dobrý, veď, dneska nemáme zpoždění.
15: Dneska nemáme zpoždění, dneska jedeme na čas jako České dráhy. Takže děkujeme moc a ty chvátáš na poradu.
12: Ano,
15: já se tady půjdu věnovat našim posluchačům. Takže vám přeju hezký pondělí 18. května a jdeme rovnou na muziku. Máme tady Jimmy O'Jamesona si dáme, super, rybičky a teď paparouč.

he plays Dogtown. Bloodbath. Ribcage.

0: Tak tohle byly Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu něco málo po čtvrt na deset, takhle při pondělku 18. května a dneska slavíme narozeniny, jednak jednoho oslavence si nechám na příští hodinku, ale teď bych rád připomněl Ricka Wakemana, kterýho určitě fanoušci klasického roku znají, jednak z kapely Yes, ale taky jako hosta a spolutvůrce na albech kapely Black Sabbath, a to od alba Sabbath Bloody Sabbath z roku 1973, který svým příspěvkem změnil poměrně dost, protože zvuk Black Sabbath do té doby byl úplně jiný. Dá se říct, že po volume 4, tedy do roku 1972, ty alba Black Sabbath zněly nějak, a právě potom s přispěním Ricka Wakemana, který spolupracoval s Black Sabbath v těch dalších letech, už to mělo trošku jiný háv, ale neřekl bych, že špatný. Deska Sabbath Bloody Sabbath je naprosto výborná a myslím si, že se Sabbati v tuhle dobu pohli přesně tam, kam měli. Tak ten dneska slaví 77. narozeniny. Jinak jeho syn potom následně spolupracoval s Ozzy Osbornem a vlastně s Black Sabbath taky, kdy fungoval jako koncertní hráč právě na klávesi, takže je tam rodinná přízeň v rámci kapely Black Sabbath, potažmo s Ozzy Osbornem. Tak Rick Wakeman dneska 77. narozeniny a taky si připomínáme rok 2017, kdy v tento den zemřel Chris Cornell. Samozřejmě zpěvák Soundgarden nebo Audioslave, bylo mu pouhých 52 let. No a na to se váže samozřejmě i úmrtí Chestera Benningtona, zpěváka kapel Linkin Park, který v den jeho nedožitých 53. narozenin spáchal sebevraždu. Tak to bychom měli historický okýnko a teď se pojďme věnovat zase muzice. Aleš Brichta, Gamma Ray a dáme si taky Briana Adamse.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pomoc. Nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
14: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
13: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
14: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
16: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Brian Adams nám na Rock Rádiu v rokovým dopoledni zaspíval o tom, jaký je to cítit se pořád jako teenager, což potvrzuje teorii, že věk je jenom číslo, důležitý je, jak se člověk cítí. A právě o tom Brian Adams na Rock Rádiu právě teď zpíval, ale my se pojďme podívat na sobotu na 23. května, protože v Českých Budějovicích startuje šňůra festivalu Rockin. Já tam tentokrát s vámi nebudu, moderovat bude kolegyně Anabel, ale jinak se můžete těšit na celý tým Rock Rádia. Ale co je důležité? A nejdůležitější, jaký kapely vám zahrajou. Budou to Alkehol, Horký Žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. No a my tam jednoho z vás protáhneme s celou svojí partou. Stejně tak jako loni, tak i letos nám můžete poslat fotky svojí partičky na e-mail studio@rokovyradio.cz. No a pokud budete mít štěstí, tak vám věnujeme hned 10 lupenů a můžete do Českých Budějovic vyrazit se svými kamarády. Čas na to máte do čtvrtka 22. května do 15. hodiny. Tam se to pak celý uzavře, no a v pátek v rokovým rozjezdu uslyšíte, jestli jste to zrovna vy, nebo kdokoliv jiný, kdo ty lupeny získal. Takže posílejte fotky, jak jsem říkal, čas do čtvrtku 22. května do 15. hodiny máte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my se pohneme dál, už za chvíli nás čekají Škvor, dáme si taky Architext nebo Saigon Kick, muziky je dost, ale taky kulturní typy, protože nejenom v Českých Budějovicích se dějou různý kulturní akce, ale i v dalších okolních místech a na dalších zajímavých kapelách se můžete potěšit a udělat si radost o víkendu, takže si počkejte na kulturní typy, ty jsou připravený a pak slíbená muzika.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na Sukoradi.cz.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
8: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Acema, jde to i bez banky.
11: Lyže?
12: Happy Sport.
11: Dětské kolo?
12: Happy Sport.
11: Půjčovna?
12: Happy Sport.
11: Servis?
12: Happy Sport.
11: Bazár?
12: Happy Sport.
11: Šťastné dítě?
13: Happy Sport.
11: Happy Sport?
12: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
13: Happy Sport.
14: Rock Radio, co se děje?
15: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, 3 sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
7: Stres.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yes,
8: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awarashar!
9: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den koupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Ceny ropy dál rostou a stouply dokonce až na nejvyšší hodnotu za 2 týdny. Naděje na ukončení konfliktu v Iránu totiž zeslábly. Nervozitu na trhu vyvolal útok na jadernou elektrárnu ve Spojených arabských emirátech. Investoři se také obávají, že americký prezident Trump bude konflikt dál eskalovat. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po 8finálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první 10, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
10: Rock Radio. Počasí.
12: Jdeme ještě na dnešní počasí, převážně oblačno až zataženo a pokud ještě někde bude pršet, tak opravdu jenom doznívající déšť, jinak teploty mezi 13 až 17 stupni Celsia.
13: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
10: Rock Radio. Doprava.
12: Krátký info ještě z našich silnic. V České Lípě se bouralo v ulici Purkyňová, tam je nehoda 2 osobních aut, která tam překáží v provozu, ale měli byste projet bez držení. Trochu větší komplikace očekávejte v Plzni v ulici U Prazdroje, tam se srazilo osobní auto s tramvají. Je to teda průjezdný s opatrností, tak tam taky počítejte s omezením. Tak jezděte dál, opatrně, ať se nic moc extra nestane při pondělku a přeju všem šťastnou cestu.
14: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
10: Rock Radio.
15: Pekelný dopoledne s Kamilem Drábem.
12: Máme 4 minuty po 10. hodině, pondělí 18. května, rokový dopoledne a s vámi je Kamil. Já vás zdravím, už v předchozí hodině jsem říkal, že jednoho oslavence si nechám do týhle 60 minutovky a stane se tak za chvíli, protože slaví narozeniny jeden z mojich velkých hudebních hrdinů a to je Olda Říha. Tak si samozřejmě dáme katapult, zaspomínáme a popřejeme takhle na dálku Oldovi všechno nejlepší k jeho narozeninám, ale ještě předtím si dáme Gány, taky Airborne a na začátek tady mám pro vás hymn.

0: Katapult a starý desky hrajou dál. Píseň z roku 1986, inspirovaná smrtí Jirky Schillingera, se kterým se Olda Říha znal samozřejmě z kapely Františko Ringa Čecha. Byl to dokonce on, který na něj upozornil a právě na něj zaspomínal na albu, který letos slaví 40 let od svého vydání, tak doufejme, že se povede s Oldou popovídat o téhletý desce, tak jak to děláme v rámci album Měsíce. Každopádně my jsme si zahráli Katapult z toho důvodu, že Olda Říha dneska slaví 78. narozeniny a já bych mu chtěl přes éter Rock Rádia popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě spoustu skvělé muziky do dalších let, protože Katapult beru jako jednu ze svých top kapel, nejenom domácí scény, mám je moc rád, dokonce album, který jsme si teď připomněli, Rock Deluxe, tak je moje nejoblíbenější pravděpodobně, stejně tak s albem A co rock'n'roll, protože tyhle ty dvě desky jsou naprosto parádní a skvělý. Samozřejmě se mluví o tom, jaký Olda je. Já musím za sebe říct, že s ním mám jenom tu pozitivní zkušenost. Znám se s ním osobně, byl tady i na rozhovoru. Konec konců rozhovor si můžete poslechnout dodatečně na našem webu rokovýradio.cz v sekci podcast anebo třeba i na našem účtu Spotify. A musím říct, že je to fajn člověk, který prostě má rád jenom pořádek. A protože dneska je bordel ve všem, tak se ani nedivím, že se občas chová tak, jak se chová. Já mu to schvaluju. Každopádně, jak říkám, Olda dneska slaví narozeniny, taky se mluví o tom, že nehraje na kytaru tak, jak by měl. Ale já si myslím, že to je relativní. Důležitý je, že hraje tak, jak Katapult potřebuje a můžu říct, že teď, když jsem byl na koncertě 3. března na můj svátek se podívat ve Fóru Karlín, tak Katapultu to hrálo luxusně. Skvělej playlist, parádně zahraný všechno, výborný zvuk. Musím říct, že jsem si to moc užil a mrzí mě, že Katapult v současné době vyhlásil pauzu a že se vlastně neví, kdy se vrátí zpátky, což je škoda, protože si myslím, že jak ukázalo Fórum Karlín, kdy bylo vyprodáno, že o tuhle tu kapelu zájem je. Takže ještě jednou Oldovi všechno nejlepší k narozeninám a budeme se těšit na jeho návrat, na jeho comeback. Pojďme si dát Toutou, dáme si taky Turbo anebo Black Sabbath na Rock Rádiu.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
9: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
12: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
13: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Já vím, že se změníš, tak zní česká verze skladby Changes od Black Sabbath, kterou jsme si teď na Rock Rádiu dali 5 minut před 10:45 a postarala se o ní Pavla Kapitánová. Respektive takhle, postarala se o ní vlastně tenkrát ústřední duo kapely Arakain v roce 1995, a to Aleš Brichta a samozřejmě taky Jirka Urban, který na album Nevěřím taky přispěl právě touhletou skladbou a samozřejmě složil hudbu a podílel se na produkci. Tak taková je anabáze skladby, kterou můžete slyšet na Rock Radio Stage, protože tam se věnujeme převážně české hudbě a právě i tahleta skladba v české verzi od Pavly Kapitánový Já vím, že se změníš, je součástí playlistu Rock Radio Stage. Najdete ho jednoduše, stačí si dát třeba www.rockradiostage.cz nebo případně třeba na radia.cz si najít stanici Rock Radio Stage, zapnout a už to pojede. A můžete poslouchat muziky český tedy až do Aleluja. Jenom v této hodince můžu říct, že jsme oslavovali narozeniny Oldy Říhy, takže zazněl Katapult, ale zazněli tam třeba i Krucipisk, Kern, Imodium, Citron, Hudba Praha a spousta dalších, Valda Gang a tak dál. A samozřejmě tam máme i zástupce světové hudební scény, takže se tam věnujeme i kapelám z míst, kde se samozřejmě mluví převážně anglicky a třeba zástupcem té celosvětové scény tam před chvílí byly Clash, který zazněli naživo. A taky třeba Halloween, protože tyhle ty zástupce té světové scény na Rock Radio Stage, jak jinak, slyšíte pěkně živě. Takže si to klidně nalaďte, poslechněte, zhodnoťte a třeba vás to bude i bavit, pokud si budete chtít užít pořádnou dávku české muziky. No a nejenom český, ale i československý, protože to se týká třeba i kapely Iné kafe, kterou na Rock Radio Stage slyšíte pravidelně a uslyšíte ji za chvíli i na Rock Radio. Dáme si ráno, pak přidám Five Finger Punch a dáme si třeba i Aerosmith.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
11: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
12: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
11: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
13: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
14: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
15: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
18: magickou rokovou operu Malý princ.
17: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
18: Ve středu 27. května od 18 hodin.
17: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
19: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
20: Atención, señoras y señores!
21: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
20: La Tropical!
21: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
20: Yeso!
21: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
20: Awara Shar!
22: Ahojte, ja som Radko z kapelíny Kafe a pozdravím všetkých poslucháčov Rock Rádia.

0: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
10: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů, informuje o tom Česká televize. Evropská unie plánuje opatření pro snížení závislosti na čínských dodavatelích. Připravuje pravidla, podle kterých by evropské firmy musely klíčové součástky nakupovat od nejméně 3 různých dodavatelů. Nová pravidla by měla dopad na podniky v několika klíčových odvětvích, třeba v chemickém průmyslu nebo ve výrobě průmyslových strojů. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské pauze si na extralize družstev v Ostravě připsala výkon 53 metrů a 54 cm. V prvním startu od předloňského září absolvovala jen 3 pokusy a slavila vítězství.
11: Rock Radio. Počasí.
13: Tak ještě počasí, dneska bude převážně oblačno až zataženo, ještě možná nějaký ten déšť, který bude doznívat z víkendu, ale jinak už by to mělo být bez srážek a hlavně teploty mezi 13 až 17 stupni Celsia.
14: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
11: Rock Radio.
13: No a jak nám to jezdí při pondělku dopoledne? Modřínová v Hořicích na Berounsku, tak tam je hlášená nehoda 2 osobních aut na místě policie, která nehodu šetří. Počítejte tam s omezením. V Přerově si dejte pozor v ulici Čechova. Tam se taky srazily 2 osobní auta. Překáží to v provozu. A ještě pojďme do Zlína v ulici Štefánikova. Tam se řeší nehoda 2 osobních aut. Dokonce na komunikaci je sklo. Takže tam počítejte s omezením a s malým zdržením, protože se to tam právě teď šetří a řeší. Tak, pevný nervy a v pořádku, dejte šťastnou cestu, všem přeju.
15: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
11: Rock Radio. Elektrický oběd.
13: Tak jdeme na oběd, samozřejmě na ten elektrický, který vám má udělat radost a třeba vám i, co se týká muziky, udělat radost v rámci toho, že ji můžete někomu poslat a uděláte šťastného třeba vašeho kolegu v práci nebo kohokoliv jiného kamaráda, někoho z rodiny. Prostě máte možnost si napsat o jakoukoliv píseň k nám na Facebook do zpráv a nebo na náš e-mail obec@rokovyradio.cz, tedy o jakoukoliv, kterou znáte z našeho vysílání, nebo pokud to tady budeme mít, tak není problém vám to zahrát. V příští 60 minutách je to na vás, Kamil Dráp je s vámi, váš šéf kuchař a jsem připraven to všechno plnit až do 12. hodiny, ale samozřejmě taky vám pustit něco ode mě. A při dnešku si dáme Nirvánu. Máme 3 minuty po 11. hodině a elektrický oběd na Rock Rádiu startuje právě teď.

Tak tohle byla Nirvana na Rock Radio v elektrickém obědě, otevřela nám dnešní 60. minutovku vašich přání a to první dorazilo od Matouše a Romana, kteří píšou, že by chtěli poprosit zahrát Sunrise Avenue, Hollywood Hills a to je všechno a děkujou za to. Tak tady jsou Sunrise Avenue.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání, a mejdy jsme si dali na základě vzkazu, který zní takto. Ahoj, zahrajte mi prosím pro parťáka Patrika něco od Maidenu a není smutný a jde mu práce od ruky. Velký dík, napsal Lukáš. Ahoj Kamile, zahraj do Dobřejic pro Vojtu něco od Debustrolu. Děkuji, Jitka napsala. Tak si pojďme dát Svět, co zatočí s tebou.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
7: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

Rockstar a Nickelback na Rock Rádiu v elektrickém obědě něco málo před půl dvanáctou a tuhle tu skladbu si přála slyšet Monika. Luca píše, že by chtěla slyšet Race Against a píše tady, že by to měla být skladba Make It Stop.

Tak tohle byly Whitesnake na Rock Rádiu, který chtěl slyšet Jarda. Já tady mám před sebou další přání a to je od Petry, která zdraví a chtěla by slyšet novou píseň od Mira Šmajdy a to skladbu Lavina. Já ji tady mám připravenou, jenom ještě připomenu, pokud jste neslyšeli rozhovor s Mirem minulý týden, takže tuhle tu píseň budete moct slyšet v rámci jejich koncertního playlistu s kapelou Terapie, která zahraje v Záhlenicích, myslím, že tuto sobotu od, nejsem si jistý, 15. hodiny v rámci festivalu, který tam proběhne. Takže Miro tady říkal, že tahle ta píseň, i když je v rámci jeho solový tvorby, takže speciálně zazní právě i v setlistu kapely Terapie. Takže jestli chcete slyšet naživo, tak určitě na ně vyražte. Bude to, řekněme, taková ojedinělá možnost, protože Terapie potažmo Miro Šmajda solově moc nehrají. A co se týká koncertního turné, tak to se plánuje až na příští jaro. Takže těch možností, kdy tuhletu píseň slyšet živě, moc nebude. Ale teď si pojďme dát v éteru Rock Rádia.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Toto je?
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
11: Polkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: trenirkarna.cz.
14: Housebrand Café, per favore?
15: Si, signora.
16: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin.

Battle Beast na Rock Rádiu v elektrickém obědě a tahle ta muzika byla od Libora. My jdeme pomalu do finále, protože už nám času moc nezbývá. Každopádně mám tady ještě přání od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Rammsteiny pro tým Dars a hlavně pro řidiče Mikeyho, který nás veze do Německa na nový projekt. Díky, váš posluchač Petře, jak jsem říkal. Takže Petře, Rammstein tady mám připravený, dáme si pak ještě In Excess, o který si píše Bára, a tím je to pro dnešek definitivně uzavřený, protože víc už se nám sem toho nevejde. Já se omlouvám na všechny, všem ostatním, na který se nedostalo, bohužel, zkuste to příště nebo třeba dneska po 18. hodině, kdy startuje Rok na přání. No a ve 12 hodin už se na vás těší s rokovým porazem Dan, a teď jdeme na ty Rammsteiny. 1, 2, 3.

0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
11: Zprávy. Příjemné pondělní poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Předposlední květnový týden přinese do Česka oteplení a taky více slunečného počasí. Teploty se postupně vyšplhají ke 20 stupňům, pořád ale musíme počítat s občasnými bouřkami. O víkendu pak naměříme až letních 25 stupňů. V Británii sílí hlasy volající po návratu do Evropské unie. Bývalý ministr zdravotnictví Wes Streaming oznámil, že chce kandidovat na předsedu laboristické strany a nahradit tak stávajícího premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba a země by se měla do unie vrátit. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolina Muchová se vrátila do první desítky, kterou teď uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší denní teploty je 16 až 21 stupňů.
14: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
13: Na D5 se na trase Praha-Rozvadov je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože tam nepůjde z nás pevná krajnice. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
15: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
12: Rock Radio. Rockovej voraz.
13: A je pár minut po 12. hodině a začíná první rokový voraz tohle týdne s Danem. Já vás zdravím, rokeři. No a já mám pro vás takovej tip, jestli už vám dlouhodobě někdo vadí, nebo vás furt otravuje, nemůžete se ho zbavit, tak mu půjčte peníze, on vás už otravovat nebude a určitě se vám neozve. No a my jdem k hudbě, já vám pustím Hammerfall, Vypsanou fixu, anebo Avenged Sevenfold. Tak jdem na to, pojďte.

Hradec musel vyhrát, takže přejeli tři. Hradec musel vyhrát, takže přejeli 3-1 Slávii. Hradec musel vyhrát, takže přejeli 3-1 Slávii. Hradec musel vyhrát, takže přejeli 3-1 Slávii.

0: ve středu se hraje finále poháru, hrajou s Karvinou, tak ještě můžou. Ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru, hrajou s Karvinou, tak ještě můžou vyhrát účast v pohárech. Já se na to jdu podívat. Hrajou s Karvinou, tak ještě můžou vyhrát účast v pohárech. No a my si pustíme další.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 9,90 za 100 gramů.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt.

0: na zahrade.
1: Pitek a nejen to.
0: Takže 5-hviezdičkový rezort u nás na zahrade.
1: To.
0: Takže 5-hviezdičkový rezort u nás na zahrade.
1: Jo, to...
0: 5-hviezdičkový rezort u nás na zahrade.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy...
0: rezort u nás na zahrade.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy...
0: u nás na zahrade.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Hradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trenýrkárna.cz.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trenýrkárna.cz.
1: A vždycky něco navíc.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty.
1: Vždycky něco navíc.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty.
1: Navíc.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky.
2: CZ.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba i ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýr potřeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Trem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
4: Koupěnáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
4: A zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
5: Koupil nové ventilátory pod...
2: Trenýrkárna.cz.
5: Koupil nové ventilátory potrubní ventilátory...
2: Trenýrkárna.cz.
5: Koupil nové ventilátory potrubní ventilátory průmyslové ventilátory radiální... Koupil nové ventilátory potrubní ventilátory průmyslové ventilátory radiální ventilátory teplovzdušné ventilátory... Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory. Nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné.

0: A to byly Evanescent. A my se půjdeme podívat na český fotbal. Kde vrcholila skupina o titul.
1: Aby zůstali v pohárech, pardon, jsem tady to. Ještě jednou. Hrad zůstali v pohárech, pardon.

0: Spotřební daň tvoří... Spotřební daň tvoří 14%... Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší cent státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Počtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
1: Střešní okna Fenestra.
0: Pro bohatší Česko.
1: Střešní okna Fenestra.
0: Česko.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a ne... Okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi...
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken.
1: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních
1: okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu.
1: Vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: Ano, 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: Ano, česká střešní okna.
3: Výměna střešních oken.

0: ušetřit. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBC Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka. Banky. A můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka. Můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka. Více na KBCZ. Komerční banka.
1: Masters of
0: CZ. Komerční banka.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží
0: Komerční banka.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
1: Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna
2: přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy
3: In Flames.
2: Slaughter to 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy
3: In Flames.
2: Slaughter to první výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy
3: In Flames.
2: Slaughter to
3: Mansona.
2: Slavné Arch Enemy
3: In Flames.
2: Slaughter to Prevail.
3: Derasmus.
2: Přijede Arch Enemy
3: In Flames.
2: Slaughter to Prevail.
3: Derasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo
3: In Flames.
2: Slaughter to Prevail.
3: Derasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept. Slaughter to Prevail.
3: Derasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Derasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července udělí Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července udělí Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července Ujelínka ve
1: Vizovicích.
2: Od 16. do 19. července Ujelínka ve Vizovicích. Od 16. do 19. července Ujelínka ve Vizovicích.
4: Svět není jen samé.
2: 16. do 19. července Ujelínka ve Vizovicích.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to.
2: Do července Ujelínka ve Vizovicích.
4: Svět není jen samé slunce a duha.
2: Ujelínka ve Vizovicích.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
2: Pneumatik.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcats. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcats jsou pneumatiky. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcats jsou pneumatiky. Duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcats jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu. Zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcats jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani sto. Pneumatiky Tomcats jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomcats jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz. Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz. Hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
5: Vše pro
4: mě. Nejlevnější Pneu.cz.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro
4: Pneu.cz.

No, takže ne. No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kucí dostali. No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kucí dostali. No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kucí dostali. Tak snad. No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kucí dostali. Tak snad. No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kucí dostali. Tak snad uvidíme v tom poháru, co ne, pětku ne, ale bohužel kucí dostali. Tak snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále. Bohužel kucí dostali. Tak snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru. Tak snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru. Hrajou s Karvinou, tak snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru. Hrajou s Karvinou, tak ještě můžou. Vidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože

0: Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní Léto. Doktor Max má vše. S letní léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské keto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nech vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit. S výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. V lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a s kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte pálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pust. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
1: Lyže.
0: Starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
1: Lyže.
0: Pustte k vodě. Doktor Max.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské.
0: Doktor Max.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
0: Doktor Max.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo. Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo. Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Baza. Kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport. Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší
1: cesta. Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Happy Sport.
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Happy Sport.
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Happy Sport.
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Happy Sport.
2: Tu vede přes.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, šní okna, fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesi okna, fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba a vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionálního dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny splatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešné i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střeš střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešníme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi jich obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. Nebem již 40 let. Fenestra CZ.
1: Tady se vám blíží
0: 40 let. Fenestra CZ.
1: Tady se vám blíží zpět.
0: Fenestra CZ.
1: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A
0: CZ.
1: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
2: A dost.
1: Splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
2: A dost.
1: A další. A další. A další. A další.
2: A dost.
3: Převeďte.
1: A další. A další. A další.
2: A dost.
3: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky.
1: A další. A další.
2: A dost.
3: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete.
1: A další.
2: A dost.
3: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit.
2: A dost.
3: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit.

0: kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do...
0: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na...
0: Pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény? Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény? Grily? Zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény? Grily? Zahradní nábytek. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény? Grily? Zahradní nábytek. A do konce května slevy až 25% na bazény? Grily? Zahradní nábytek. A nejen to. Slevy až 25% na bazény? Grily? Zahradní nábytek. A nejen to.
0: Takže
1: 25% na bazény? Grily? Zahradní nábytek. A nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový.
1: Na bazény? Grily? Zahradní nábytek. A nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový.
1: Grily? Zahradní nábytek. A nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový.
1: Zahradní nábytek. A nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: takhle širokou nabídku ventilátorů
1: a... Výstrojové ventilátory, krmové ventilátory,
0: tak takhle širokou nabídku ventilátorů,
1: krmové ventilátory,
0: tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky, tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Tečka a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Tečka C jinde nenajdete. Ventilátory. Tečka CZ nenajdete. Ventilátory. Tečka CZ.
2: Spotřební daň.
0: Ventilátory.cz
2: Spotřební daň tvoří
0: Ventilátory.cz
2: Spotřební daň tvoří
0: Ventilátory.cz

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Bagr vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na...
1: pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Všegry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro CZ.
2: Léto. Doktor. Léto. Doktor Max má vše.

0: že tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte... Dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Ty se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd. Musíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Co máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontakt. Pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokově upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Jedný do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Jednoduše si
0: v rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své
0: na Rock Rádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Ní své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Druhého dne. Planeo. Planeo.

Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu do pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobožený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který...

Rock Radio. Slušný. Rock Radio. Slušnej rok pro paměť. Rock Radio. Slušnej rok pro. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. O pamětníky.

0: 22. května, nejnižší fotka to bude tím lepší a my to ve čtvrtek 22. května v 15 hodin vyhlásíme, to bude tím lepší a my to ve čtvrtek 22. května v 15 hodin vyhlásíme a my to ve čtvrtek 22. května v 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od čtvrtek 22. května v 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás 22. května v 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás celou partnou v 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás s celou partou do Českých 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás s celou partou do Českých Budějovic. Kdo dostal lístky od nás s celou partou do Českých Budějovic. Lístky od nás s celou partou do Českých Budějovic. S celou partou do Českých Budějovic.
1: Tvrdou muziku
0: do Českých Budějovic.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.

0: To byl Paul Stanley.
1: studio@rokovyradio.cz. Čím originálnější fotka to bude, tím je to studio@rokovyradio.cz. Čím originálnější fotka to bude, tím lepší. A studio@rokovyradio.cz. Čím originálnější fotka to bude, tím lepší. rokovyradio.cz. Čím originálnější fotka to bude, tím lepší. A my to ve čtvrtek 20. Čím originálnější fotka to bude, tím lepší. A my to ve čtvrtek

0: Kombinujte pro skvělý pocit. Víc korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.
1: Vidíš to?
0: Víc myslíte.
1: Vidíš to? Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Ledba.
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balónem, bungee
2: jumpají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balónem, bungee jumping.
2: Pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balónem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafta.
4: Co?
3: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák. Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet další rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který boarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného
3: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s
3: nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií
3: a dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
3: který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
3: užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás
5: počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně
5: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A ten nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí.
3: Blízké. U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za
3: si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
3: každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší
5: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností
5: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
5: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic skazit.
5: Vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic skazit. Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic skazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
3: S možností výměny zážitků nemůžete nic skazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
3: Zážitků nemůžete nic skazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
3: Můžete nic skazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Už zase nejde in.
5: Je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Už zase nejde internet.
5: A vy
6: firma.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní tvrdá matrace Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Pravou zdarma. Matrace zahubičku CZ.
1: A já vám pustím Halloween.
0: Matrace zahubičku CZ.
1: A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone. A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone. A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone. A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone.
2: Ahoj, jsem...
1: Pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone.
2: Ahoj, jsem Martin...
1: Anebo teďka Rolling Stone.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
1: Rolling Stone.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami. Mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snad a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo vidíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí, jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. A my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví.
2: Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombi. Šortky už od 99 korun. Jednoduše šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý od 99 korun. Jednoduše

0: Vždycky.cz. Už zase nejde internet.
1: A Wi-Fi je
0: Vždycky.cz. Už zase nejde internet.
1: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne. CZ. Už zase nejde internet.
1: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne. Už zase nejde internet.
1: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne. Nejde internet.
1: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne. Nebylo toho vysedá... Internet.
1: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne. Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
1: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne. Nebylo toho vysedávání u monitoru...
1: Pomalá.
0: Ne. Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle po...
1: Ne.
0: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro... Ne. Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu... Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu... Pořádný pohyb pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodin... A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, so!
0: Latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, so!
0: Taneční škola La Tropical rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, so!
0: Taneční škola La Tropical pořádá a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, so!
0: Taneční škola La Tropical pořádá rodilých tanečníků.
2: Yes, so!
0: Taneční škola La Tropical pořádá letní
2: Yes, so!
0: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý
0: La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava.
0: Pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a
0: městský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu
0: pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu
0: ne.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti.
3: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.
3: Zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz.
3: Kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
3: A k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita
3: španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci. Děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční krok. Tropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční krcita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I učí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách, pozor. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách,
4: pozor kuchařky a kuchařici,
0: učíme tančit. I o prázdninách,
4: pozor kuchařky a kuchařici,
0: tančit. I o prázdninách.
4: Pozor kuchařky a kuchařici, máme pro vás senzaci.
0: I o prázdninách.
4: Pozor kuchařky a kuchařici, máme pro vás
0: o prázdninách.
4: Pozor kuchařky a kuchařici, máme pro vás senzaci.
0: Tento týden vepřová pach.
4: Pozor kuchařky a kuchařici, máme pro vás senzaci.
0: Tento týden vepřová.
4: Pozor kuchařky a kuchařici, máme pro vás senzaci.
0: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelné.
4: A kuchařici, máme pro vás senzaci.
0: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelné.
4: Máme pro vás senzaci.
0: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelný
4: senzaci.
0: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No a tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelný.

0: neuvěřitelných 59,90. No ano, a plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, jedna za neuvěřitelných 59,90. No ano, jeden kilogram jen za 59,90. No ano, jeden kilogram jen za 59,90. No ano, jeden kilogram jen za 59,90. No ano, jeden kilogram jen za 59,90. No, jeden kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
1: Ale ano, tento týden ve vašem...
0: Kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
1: Ale ano.
0: 59,90. Nevěříte?
1: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman...
0: 90. Nevěříte?
1: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso...
0: Věříte?
1: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová... Ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto ale... Tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto ale... Ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto ale... Naprosto se... Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto ale... Naprosto senzačních 59... Uzeniny vepřová plec za naprosto ale... Naprosto senzačních 59... Vepřová plec za naprosto ale... Naprosto senzačních 59,90 za jeden naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za jeden kilogram. Naprosto senzačních 59,90 za jeden kilogram. Opravdu čerstvních 59,90 za jeden kilogram. Opravdu čerstvá plec jen z 9,90 za jeden kilogram. Opravdu čerstvá plec jen za 59,90 za jeden kilogram. Opravdu čerstvá plec jen za 59 kilogram. Opravdu čerstvá plec jen za 59,90. Opravdu čerstvá plec jen za 59,90.
0: Vám nejbližší
1: plec jen za 59,90.
0: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
1: Za 59,90.
0: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz. Zahrádka
1: 90.
0: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz. Zahrádkář se raduje. Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz. Zahrádkář se raduje, řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Jdete na prodejny Zeman.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zeman.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafiduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík.
0: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík.
0: Všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík.
0: Potřebuje Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: S novi... pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Pro...
0: e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Pro...
4: snadno a přírodně zbavíte svimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání prstně zbavíte svimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafimáku
4: na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz.
4: Partner. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner.
4: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši
4: úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Stavební Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Stavební dek přináší
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny dek přináší
0: e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny dek přináší
0: partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny dek přináší mega akci při
0: zahradu.
4: Stavebniny dek přináší mega akci při zapůjčení a kukladiv. Stavebniny dek přináší mega akci při zapůjčení a kukladiv Hilti Nuron vám nyní dek přináší mega akci při zapůjčení a kukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme mega akci při zapůjčení a kukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma při zapůjčení a kukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjč a kukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie.

0: baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách. Nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 20.9. Dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. května včetně. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčovnách stavebním dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladin dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukla do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron 9. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na deci. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dekce. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Mi zdarma. Více na dek.cz. Více na dek.cz. CZ.
1: Milí čtenáři, milí čtenáři, ve starém... Milí čtenáři, ve starém... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět oží... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět oží... Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné... Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. Pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. Lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů
1: příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadlo. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jetu a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. Oletné divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. Stavení pod širým nebem, poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách pod širým nebem, poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení, poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás
3: obře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekává.
3: V prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás
3: posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel
3: představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten. Kou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více
1: očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více.
1: Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernove-mestečko.cz nebo v síti Ticket Portal www.

0: www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Přijďte si
0: městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do
0: nebo v síti Ticketportál.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua
0: Ticketportál.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
0: Halo.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí každý.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má tři.
1: Užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí každý den.
1: Do Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě.
1: Z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si
2: zábavu. Svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu.
2: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkou.
2: Stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořské.
2: Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo nabijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské bogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha.
1: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Víc
1: nebo na pirátské

celý den, více na aquapalas.cz. A zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Celý den, více na aquapalas.cz. Více na aquapalas.cz. Rock Aquapalas.cz. Rock.cz.

Ahoj, tady Jura Šperl. Ahoj, tady Jura Šperl z kapely Ingot. Ahoj, tady Jura Šperl z kapely Ingot. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ahoj, tady Jura Šperl z kapely Ingot. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jura Šperl z kapely Ingot. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Kapely Ingot. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Posluchače Rock Rádia.

0: Motodrombrno.cz. Brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
1: Rybičky 48 tě...
0: automotodrombrno.cz.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý
0: postel.cz.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncert.
0: Z.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 28. tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorský poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spoustu 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepšího až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v Sýpatru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Tý muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Máte penzíko.
1: Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Máte penzíko.
1: Síti Go Out.
2: Máte penzíko. Převeďte si ho k NN. Máte penzíko. Převeďte si ho k NN. Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte. Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád nost vyšších výnosů? Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN z spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz. Online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz. Lomeno penzíko. Pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz. Lomeno penzíko. Během pauzy na kafe. Více na NN.cz. Lomeno penzíko.
3: Rata.
2: Pauzy na kafe. Více na NN.cz. Lomeno penzíko.
3: Rata.
2: Více na NN.cz. Lomeno penzíko.
3: Ratata.
2: NN.cz. Lomeno penzíko.
3: Ratata. Ratata. Trička. Ratata.
2: Lomeno penzíko.
3: Ratata. Ratata. Trička. Ratata.
2: Penzíko.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, ratatararata, trička, ratatararata, potisk, ratatararata, trička, ratatararata, potisk, ratatrička, ratatararata, potisk, trička, byla byl, ratatararata, potisk, trička, byla byl, CZ, rata, potisk, trička, byla byl, potisk, trička, byla byl, CZ. Potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Hele, vyšla nová kapka.
3: Potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej.
3: Byla byl, CZ.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej.
3: Kam byl, CZ.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej. Kam se vydám.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej. Kam se vydáme tentokrát.

0: nejlepší. Nejlepší výběr, nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Inách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Dřívech a Benešově. Více na Bene.cz.
1: Dřív než začnou.
0: Více na Bene.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: Bene.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátíčnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. GP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho před publiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho před proč 19. až 21. června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupného až 21. června. Buď u toho před prodej brzy končí. 1. června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídí června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automot.

0: Portugalsko.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
0: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, Slunce. Vyšla nová kaplinka.
0: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, Slunce, Oceánka.
0: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, Slunce, Oceán, Romance.
0: Kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, Slunce, Oceán, Romance. A prejko, Slunce, Oceán, Romance. A prej totálně neodolatelný týpek. Oceán, Romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
0: Tak to beru. To je zase průse.
1: A prej totálně neodolatelný týpek.
0: Tak to beru. To je zase průšvih.
1: Totálně neodolatelný týpek.
0: Tak to beru. To je zase průšvih.
1: Odolatelný týpek.
0: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Týpek.
0: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na
2: to beru.
0: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: To je zase průšvih.
0: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně. Romantický útěk.
0: Švih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně. Romantický útěk v praxi.
0: Juli. Otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně. Romantický útěk v praxi.
0: Zmizím na víkend.
1: Jasně. Romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Penzion v
0: Portugalsku.
1: Jasně. Romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
1: Jasně. Romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
1: Romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
1: Už vyšlo.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
1: Už vyšlo.
4: Právě.
3: Je Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
1: Už vyšlo.
4: Právě teď v Planeo.
3: V Portugalsku.
1: Už vyšlo.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové.
1: Už vyšlo.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až čto. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skla. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Více než 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo.
5: Rock Radio.
4: Tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Rock Radio.
4: Tisíci skladem. Planeo.
5: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. V dabu i Rock Radio. V dabu i FM nebo na dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz.
6: Ve světě plném
5: nebo na radia.cz. Radia.cz.
6: Ve světě plném
5: .cz.
6: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data, klad. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje, ale chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku.

0: Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělní od...
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne jsou...
0: Jo. Zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne jsou tady zprávy a Vladan Hý...
0: Zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne jsou tady zprávy...
0: Zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná... Hezké pondělní odpoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovský... Pondělní odpoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku... Zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku... Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na... Dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na 400 navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na 400 rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun. Mohl zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby je 50 na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční 300 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční 100 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin. Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin. Nejen dopustit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin. Nejen do půlnoci, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin. Nejen do půlnoci dálniční známka platila 24 hodin. Nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná platila 24 hodin. Nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také mimo jiné hodin. Nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti... Nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životu v den zakoupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Češi považují mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Češi považují za nejlepšího u trestných činů proti životnímu prostředí. Češi považují za nejlepšího porevu proti životnímu prostředí. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidentu prostředí. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václav prostředí. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu. Nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z revolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark. Ale Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav. To z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus, který zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezidentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazoval Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazoval současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně prezident Petr Pavel.

0: který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Na poslední čtvrté příčvel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Na poslední čtvrté příčce minulého dotazování mírně pohoršil. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman. Dotazování mírně pohoršil. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman. Pohoršil. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman. České hokejisty dnes čeká třetí zápas. Čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman. České hokejisty dnes čeká třetí zápas. Zůstal Miloš Zeman. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa. Miloš Zeman. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Friburgu třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Friburgu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a od 20:20 nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku. Ti nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení. Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení. Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení. Se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
1: Rock Radio.
0: Nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
1: Rock Radio.
0: Počasní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Prodloužení se Slovinskem.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polejasno až oblačno od
0: Polskem.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polejasno až
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polejasno až oblačno odpoledne a večer.
1: Počasí.
2: Dnes bude polejasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Dnes bude polejasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Dnes bude polejasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. S vyšší pravděpodobností na horách. Polejasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. S vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší denní teploty 6. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. S vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší denní teploty vyskytnou přehánky. S vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší denní teploty přehánky. S vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. S vyšší pravděpodobností na horách, nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Pravděpodobností na horách, nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
1: Spa Hotel Děvín,
2: Marie. Teploty 16 až 21 stupňů.
1: Spa Hotel Děvín,
2: 20 stupňů.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury turistika v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury turistika v prostředí lesoparku. Lázeňské procedury turistika léčivé prameny spáku lázeňské procedury turistika léčivé prameny spa hotel Děvín té procedury turistika léčivé prameny spa hotel Děvín turistika léčivé prameny spa hotel Děvín léčivé prameny spa hotel Děvín spa hotel Děvín Spa Hotel Děvín. Děvín. Rock Radio.
3: Doprava.
2: Na D3 na trase Kaplice Mezno je poruchaný vozidlo. Na D3 na trase Kaplice Mezno je poruchaný vozidlo. Čekejte tam zdržení, protože Na D3 na trase Kaplice Mezno je poruchaný vozidlo. Čekejte tam zdržení, protože trase Kaplice Mezno je poruchaný vozidlo. Čekejte tam zdržení, protože překážka na vozovce a je tam půjde ze zvýšenou opatrnost.

0: Poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce a je tam půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce a je tam půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Ať tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zase. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

Rádio. Rock Rádio. Dio.

0: Rádio, rokovej poraz. Rock Rádio, rokovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme...
0: Rock Rádio, rokovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině...
0: Rock Rádio, rokovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovej...
0: Rádio, rokovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první...
0: Rokovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho porazu s Danem za sebou. A já jsem...
0: Poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho porazu s Danem za sebou. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho porazu s Danem za sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou... ...hodině a máme první hodinu rokovýho porazu s Danem za sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou větu... ...první hodinu rokovýho porazu s Danem za sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou větu porazu s Danem za sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás mohl. Já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás mohl vyzvat, aby četl takovou výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás mohl vyzvat výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás mohl vyzvat, abyste mi napsali a bude to. Tak jsem si říkal, že bych vás mohl vyzvat, abyste mi napsali a bude to. Jakou větu říkal, že bych vás mohl vyzvat, abyste mi napsali a bude to. Jakou větu řeknete při řízení, ale i v posteli, i v posteli. Tak já teda vystřelím první. Hele, jak je to velký, ukaž to. Tak tady, tak já teda vystřelím první. Hele, jak je to velký, ukaž to. Tak tady dozadu. Vystřelím první. Hele, jak je to velký, ukaž to. Tak tady dozadu. No a vidě na zatím napiš první. Hele, jak je to velký, ukaž to. Tak tady dozadu. No a vidě na zatím napište. Hele, jak je to velký, ukaž to. Tak tady dozadu. No a vidě na zatím napište, ukaž to. Tak tady dozadu. No a vidě na zatím napište, co vás napadne, napište. Tak tady dozadu. No a vidě na zatím napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám zadu. No a vidě na zatím napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou. No a vidě na zatím napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou. Napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne. Co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Katapulty, Judas Priest anebo napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne. Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne. K tomu pustím nějakou hudbu, třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne. Třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne. Judas Priest anebo Joan Osborne.
0: Rock Radio.
1: Anebo Joan Osborne.
0: Rock Radio. Rock Radio.

A to byly Katapult. A to byly Katapult. A to byly Katapult. A co? A to byly Katapult. A co rock'n'roll z roku? A to byly Katapult. A co rock'n'roll z roku 1989? A to byly Katapult. A co rock'n'roll z roku 1989? A to byly Katapult. A co rock'n'roll z roku 1989? A právě Olda Říha dneska slaví pult. A co rock'n'roll z roku 1989? A právě Olda Říha. A co rock'n'roll z roku 1989? A právě Olda Říha dneska slaví 70 z roku 1989. A právě Olda Říha dneska slaví 78 let. 89. A právě Olda Říha dneska slaví 78 let, on tam byl v té kapele od začátku. A právě Olda Říha dneska slaví 78 let, on tam byl v té kapele od začátku 70. Právě Olda Říha dneska slaví 78 let, on tam byl v té kapele od začátku 75. roku až doteď. Olda Říha dneska slaví 78 let, on tam byl v té kapele od začátku 75. roku až doteď. Já jsem 78 let, on tam byl v té kapele od začátku 75. roku až doteď. Já jsem četl, že 16. května, on tam byl v té kapele od začátku 75. roku až doteď. Já jsem četl, že 16. kole od začátku 75. roku až doteď. Já jsem četl, že 16. května vlastně měli poslední koncert 75. roku až doteď. Já jsem četl, že 16. května vlastně měli poslední roku až doteď. Já jsem četl, že 16. května vlastně měli poslední koncert, protože pak oznámil. Já jsem četl, že 16. května vlastně měli poslední koncert, protože pak oznámili. Já jsem četl, že 16. května vlastně měli poslední koncert, protože pak oznámili pauzu na neurčit. 16. května vlastně měli poslední koncert, protože pak oznámili pauzu na neurčito. Takže kdo na vlastně měli poslední koncert, protože pak oznámili pauzu na neurčito. Takže kdo je nevěděl, tak já vlastně měli poslední koncert, protože pak oznámili pauzu na neurčito. Takže kdo je nevěděl, tak jasný koncert, protože pak oznámili pauzu na neurčito. Takže kdo je nevěděl, tak já si už nestihneli pauzu na neurčito. Takže kdo je nevěděl, tak já si už nestihne, protože pochybuju, že by ještě to dali dokup. Pauzu na neurčito. Takže kdo je nevěděl, tak já si už nestihne, protože pochybuju, že by ještě to dali dokup. Takže kdo je nevěděl, tak já si už nestihne, protože pochybuju, že by ještě to dali dokupy. Někdo říkal, že. Takže kdo je nevěděl, tak já si už nestihne, protože pochybuju, že by ještě to dali dokupy. Někdo říkal, že ty koncerty už na konci. Tak já si už nestihne, protože pochybuju, že by ještě to dali dokupy. Někdo říkal, že ty koncerty už na konci. Protože pochybuju, že by ještě to dali dokupy. Někdo říkal, že ty koncerty už na konci. Stály za prbu, že by ještě to dali dokupy. Někdo říkal, že ty koncerty už na konci staly dokupy. Někdo říkal, že ty koncerty už na konci stály za prd. Kamel na něm byl nedávno. Někdo říkal, že ty koncerty už na konci stály za prd. Kamel na něm byl nedávno na Katapult. Koncerty už na konci stály za prd. Kamel na něm byl nedávno na Katapultech a říkal, stály za prd. Kamel na něm byl nedávno na Katapultech a říkal, že je docela dobrý, ale že na těch. Kamel na něm byl nedávno na Katapultech a říkal, že docela dobrý, ale že byl nedávno na Katapultech a říkal, že docela dobrý, ale že na těch koncertech už se sedí, že už nedávno na Katapultech a říkal, že docela dobrý, ale že na těch koncertech už se sedí, že už to je takový poklidný, což já chápu. Sedmka říkal, že docela dobrý, ale že na těch koncertech už se sedí, že už to je takový poklidný, což já chápu. 78 letech. Dobrý, ale že na těch koncertech už se sedí, že už to je takový poklidný, což já chápu. 78 letech. Ale že na těch koncertech už se sedí, že už to je takový poklidný, což já chápu. 78 letech. Tak se sedí, že už to je takový poklidný, což já chápu, 78 letech. No, takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, to je takový poklidný, což já chápu, 78 letech. No, takže my si pustíme klidný, což já chápu, 78 letech. No, takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, letech. No, takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, mým přejem za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší. No, takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, mým přejem za rokový rádio, nebo Oldovi. Takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, mým přejem za rokový rádio, nebo

0: Oldovi všechno nejlepší. Se pustíme ještě nějakou hudbu, mým přejem za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší. Hudbu, mým přejem za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší. A hodně zdraví hlavně, přejem za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší. A hodně zdraví hlavně. A já vám pustím, nebo Oldovi všechno nejlepší. A hodně zdraví hlavně. A já vám pustím Linkin Park in the end. Pak je všechno nejlepší. A hodně zdraví hlavně. A já vám pustím Linkin Park in the end. Pak v ruce. Všechno nejlepší. A hodně zdraví hlavně. A já vám pustím Linkin Park in the end. Pak v ruce. Rybičky, nebeská. A hodně zdraví hlavně. A já vám pustím Linkin Park in the end. Pak v ruce. Rybičky, nebeská prána. A já vám pustím Linkin Park in the end. Pak v ruce. Rybičky, nebeská prána. A já vám pustím Linkin Park in the end. Pak v ruce. Rybičky, nebeská prána.
1: Chcete si
0: in the end, pak v ruce rybičky, nebeská prána.
1: Chcete si
0: rybičky, nebeská prána.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi
0: prána.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Tady, nebo asi spíš na zahrádce? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k babičce.
1: Spíš na zahrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu
1: k zahrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale...
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale...
2: Já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano.
2: Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jiné, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podničet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start, ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business restauraci, nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz. Nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz. Podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz. Housebrand Café per favore. Start business zdarma na KB.cz. Housebrand Café per favore. Zdarma na KB.cz. Housebrand Café per favore.
4: Si, signora.
5: Housebrand.
3: BCZ.
6: Housebrand Café per favore.
5: Si, signora.
6: Housebrand Café per favore.
5: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
6: Café per favore.
5: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
6: Favore.
5: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Housebrand.
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Housebrandka.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Housebrand.
7: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Housebrandkáva.cz.
7: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Housebrandkáva.cz.
7: Zasloužíte pít.
5: Housebrandkáva.cz.
7: Pít. Housebrandkáva.cz.
8: Léto volá. Voda.
7: Housebrandkáva.cz.
8: Léto volá. Voda.
7: Hora.cz.
8: Léto volá. Voda. Hory. Lesy. Sbírejte body.
7: Z.
8: Léto volá. Voda. Hory. Lesy. Sbírejte body v Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od A. Voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 20. Hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 20. 8. Sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 28. 7. A byte body v Albertu od 13. 5. do 28. 7. A byte od 13.

0: 5. do 28. 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jate. 5. do 28. 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou 28. 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jate se slevou až 67. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jate se slevou až 61% a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jate se slevou až 61% do přírody se značkovou výbavou Jate se slevou až 61% značkovou výbavou Jate se slevou až 61% Stany Karimat se slevou až 61% Stany Karimatky nepromokavé až 61% Stany Karimatky nepromokavé vaky a 1% Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě matky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě kavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě Albert a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě Albert
1: Tati
0: i ta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě Albert
1: Tati ETF
0: vychytávek pro pohodový čas v přírodě Albert
1: Tati ETF
0: pohodový čas v přírodě Albert
1: Tati ETF je teď nejlepší
0: v přírodě Albert
1: Tati ETF je teď nejlepší věc
2: Aha
0: Albert
1: Tati ETF je teď nejlepší věc
2: Aha
1: Nebo Tati ETF je teď nejlepší věc
2: Aha
1: Nebo BTC Tati ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC. ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC nebo NFT, i když je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
1: Lepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
1: Nebo BTC nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB? Nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení.
1: NFT, i když to už.
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní pod...
1: Uši.
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní pod...
1: SSB? SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoluúročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoluúročení.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde je nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně. To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii. Spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jaké?
1: To dá stáhnout.
3: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky. No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3 době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buři za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buři dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz až 5,3%. Buřinka.cz
0: Stavebniny.cz
3: 3% Buřinka.cz
0: Stavebniny.cz přináší mega akci.

0: Nejprodup Buzinka.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. CZ. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisí. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisí KH20 Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisí KH20 do základové desky nyní s mega akci. Nejprodávanější karisí KH20 do základové desky nyní za skvělých nejprodávanější karisí KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 nejprodávanější karisí KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 H20 do základové desky, nyní za skvělých 436 korun, včetně DPH. Základové desky, nyní za skvělých 436 korun, včetně DPH. Mega, nyní za skvělých 436 korun, včetně DPH. Mega akce, 436 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. A mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíč za super cenu. A Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíč za super cenu. Více na 29. května. Tak si přijďte pro karisíč za super cenu. Více na 10. května. Tak si přijďte pro karisíč za super cenu. Více na 10. Tak si přijďte pro karisíč za super cenu. Více na 10.cz. Karisíč za super cenu. Více na 10.cz. Za super cenu. Více na 10.cz. Cenu. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz. Let. Léto. Léto. Doktor Max. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Sletní léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si por... S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborní... Výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. V lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. A starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Odplouvám.
0: Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Odplouvám kránu.
0: Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Odplouvám kránu.
0: Doktor Max.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
0: Doktor Max.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
2: Nejenom kránu, ale i...
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
2: Nejenom kránu.
1: Mám kránu. Na katamarán.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
1: Na katamarán.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější.
1: Na katamarán.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamarán. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou katamaránech v Evropě z naší flotily Prague.

0: vyrábíme v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katvíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním. Dělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unik, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní pro všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet v luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci od katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Tak oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Na firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.pragboats.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.pragboats.cz.
1: Kránu. Na katamaránu.
0: www.pragboats.cz.
1: Už ví. Na katamaránu.
0: www.pragboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamaránu.
0: www.pragboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na www.pragboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Drby z ohrad a výběhu z...
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Drby z ohrad a výběhu z zooparku.
0: Vzhůru na palubu.
2: Drby z ohrad a výběhu z zooparku. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky. Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky. U zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky. Venku parku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevy...
2: Hlásíme se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky,
2: že... Hlásíme se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma.
2: Čí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v... Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovám. Že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne je, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. A pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hop, pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Když jsem přeci králík, tak já skočím. Hopnu. Když jsem přeci králík. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark.
3: Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín.
3: Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
3: Králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat. U zvířat.
1: Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milk. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a jeho řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné pavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Vládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce s Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Domovcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
1: www.topcentrum.cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
1: www.topcentrum.cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé
1: .cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
2: Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
2: Lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Šlí má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Ter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Máte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré práci? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky? Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů.

0: Přijďte se k nám podívat a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz. Včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
1: Právě teď v plán...
0: Podívat. Více na domov@sulicka.cz.
1: Právě...
0: Více na domov@sulicka.cz.
1: Právě teď v plán...
0: @sulicka.cz.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny...
0: .cz.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám 30%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Víme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Rok.
1: 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Rok.
1: Od rezervace. Planeo.
2: Rok.
1: Planeo.

jsem řeknu si pro pána, to já jsem asi pán. Řeknu si pro pána, to já jsem asi řeknu si.

Ahoj. Ahoj, tady. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneme. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet, Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v tom za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Koncerte v Kutné Hoře. Čau. Čau.

Zeptaj se chlapče na ty velký dveře. Zeptaj se velký dveře. Zeptaj se chlapče zlobilře. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já na to, že kde se chlapče zlobil si.

A ja na to, že kdeže, to, že kdeže. A ja na to, že kdeže, až budu. A ja na to, že kdeže, až budu. A ja na to, že kdeže, až budu jednou spát. A ja na to, že kdeže, až budu jednou spát. A na to, že kdeže, až budu jednou spát. Že kdeže, až budu jednou spát. Až budu jednou.

0: Rockin'. Rockin'. Rockin'. Máte málo roku ve svým... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderáte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia v městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol, horký že slíže, dip vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol, horký že slíže, Dimitri Trautmeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol, horký že slíže, Dimitri Trautmeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol, horký že slíže, Dimitri Trautmeme. Alkohol, horký že slíže, Dimitri Trautmeberg a traktor, který letos nikdy nebyl. Horký že slíže, Dimitri Trautmeberg a traktor. Který letos nikde jinde slíže Dimitri Trautmeberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Dimitri Trautmeberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidí. Trautmeberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května nikde jinde neuvidíte. 23. května v českých bundách neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. 20. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM na v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte v Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je vítky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Právě věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do košnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Gluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

až jednou zaklep. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Na nebes. Až jednou zaklepu. Na nebesku. Až jednou zaklepu. Na nebesku pránu. Zaklepu. Na nebesku pránu. Na nebesku pránu.

0: No, ale ty Češi, to je průser, protože v sobotu proti tomu Slovensku, jak prohráli. No, ale ty Češi, to je průser, protože v sobotu proti tomu Slovensku, jak prohráli 3-2. To je průser, protože v sobotu proti tomu Slovensku, jak prohráli 3-2. Tak hlavně tam v sobotu proti tomu Slovensku, jak prohráli 3-2. Tak hlavně tam v Slovensku, jak prohráli 3-2. Tak hlavně tam chytal český golman, nevím, kdo to víte, jak prohráli 3-2. Tak hlavně tam chytal český golman, nevím, kdo to víte, 3-2. Tak hlavně tam chytal český golman, nevím, kdo to víte. Tak hlavně tam chytal český golman, nevím, kdo to víte. Tak vlastně Lukáš, co tam chytal, tak on byl český golman, nevím, kdo to víte. Tak vlastně Lukáš, co tam chytal, tak on byl v extralize v Litvínově, nevím, kdo to víte. Tak vlastně Lukáš, co tam chytal, tak on byl v extralize v Litvínově, měl 10 zápasů. Tak vlastně Lukáš, co tam chytal, tak on byl v extralize v Litvínově, měl 10 zápasů odchyt. Vlastně Lukáš, co tam chytal, tak on byl v extralize v Litvínově, měl 10 zápasů odchytaných. Tam chytal, tak on byl v extralize v Litvínově, měl 10 zápasů odchytaných a vyhrál. Tak on byl v extralize v Litvínově, měl 10 zápasů odchytaných a vyhrál titul v Litvínově, měl 10 zápasů odchytaných a vyhrál titul, což je Litvínově, měl 10 zápasů odchytaných a vyhrál titul, což je zápasů odchytaných a vyhrál titul, což je odchytaných a vyhrál titul, což je vtipný, takže s Litvínovem vyhrál titul a vyhrál titul, což je vtipný, takže s Litvínovem vyhrál titul, což je vtipný, takže s Litvínovem vyhrál titul a pak byl 10 let pryč a začal vyhrál titul, což je vtipný, takže s Litvínovem vyhrál titul a pak byl 10 let pryč a začal což je vtipný, takže s Litvínovem vyhrál titul a pak byl 10 let pryč a začal vtipný, takže s Litvínovem vyhrál titul a pak byl 10 let pryč a začal reprezentovat Slovensko. Takže Lukáš Horák Litvínovem vyhrál titul a pak byl 10 let pryč a začal reprezentovat Slovensko. Takže Lukáš Horák jednička a pak byl 10 let pryč a začal reprezentovat Slovensko. Takže Lukáš Horák jednička Slovenska byl 10 let pryč a začal reprezentovat Slovensko. Takže Lukáš Horák jednička Slovenska vychytala Čechy a začal reprezentovat Slovensko. Takže Lukáš Horák jednička Slovenska vychytala Čechy. Cár stípal Slovensko. Takže Lukáš Horák jednička Slovenska vychytala Čechy. Takže Lukáš Horák jednička Slovenska vychytala Čechy. Cár stípný. Jednička Slovenska vychytala Čechy. Cár stípný. Slovenska vychytala Čechy. Cár stípný. Vychytala Čechy. Cár stípný.
1: Top hokejové
0: zápasy. Cár stípný.
1: Top hokejové zážitky.
0: Cár stípný.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebdoky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebdoky Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebdovozidel stavebum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebdovozidel stavební a zahradní profesionálního nářadí ve stavebdovozidel stavební a zahradní techniky www nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www topcentel stavební a zahradní techniky www topcentrum.cz stavební a zahradní techniky www topcentrum.cz
0: máme se propojené
1: techniky www topcentrum.cz
0: máme se propojené
1: www topcentrum.cz
0: máme se propojené na další hudbu.
1: Topcentrum.cz.
0: Máme se propojené na další hudbu, čeká na třeba
1: CZ.
0: Máme se propojené na další hudbu, čeká na třeba Mňágáš Dorp. Máme se propojené na další hudbu, čeká na třeba Mňágáš Dorp. Pain a teďka. Máme se propojené na další hudbu, čeká na třeba Mňágáš Dorp. Pain a teďka Queen a David Bowie. Máme se propojené na další hudbu, čeká na třeba Mňágáš Dorp. Pain a teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure. Hudbu čeká na třeba Mňágáš Dorp. Pain a teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure. Třeba Mňágáš Dorp. Pain a teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure. Pain a teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure.
2: Sundávej!
0: Teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure.

0: Pressure.
1: Sundávejte si ty boty zase.
0: We are under pressure.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno. Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já...
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to...
1: Ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem si...
1: Ty všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapi...
1: Našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Naky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem naš... Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i do... A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky... se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř. Pil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Úplně... Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super inst... rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo ham. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělal, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělal, netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. To člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kap nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek. Je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek. Čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Kapa.cz. Podlaha.
2: Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Kapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Festival Ultras a taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v pl...
3: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v...
3: Rohožky pro každého.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si
3: každého.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a ob Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den ti slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za procent. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné. Do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZC tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZC, když nět produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZC, když nětné ceny.

0: Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje
0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další
0: na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další den mistrovství světa ve Švýcarsku. A nám dneska pokračuje další den mistrovství světa ve Švýcarsku. A nám dneska pokračuje další den mistrovství světa ve Švýcarsku. A od 16 další den mistrovství světa ve Švýcarsku. A od 16:20 hraje Finsko Amerika. Další den mistrovství světa ve Švýcarsku. A od 16:20 hraje Finsko Amerika. Kanada Dánsko, já myslím, že Švýcarsku. A od 16:20 hraje Finsko Amerika. Kanada Dánsko, já myslím, že Fini porazí. 16:20 hraje Finsko Amerika. Kanada Dánsko, já myslím, že Fini porazí Finsko Amerika. Kanada Dánsko, já myslím, že Fini porazí Ameriku. Kanada by v pohodě měla porazit Dánsko. Dánsko, já myslím, že Fini porazí Ameriku. Kanada by v pohodě měla porazit Dánsko. Fini porazí Ameriku. Kanada by v pohodě měla porazit Dánsko. No a večer nás zajímá, protože tam hrajeme ze Švédska. Kanada by v pohodě měla porazit Dánsko. No a večer nás zajímá, protože tam hrajeme ze Švédskem. V pohodě měla porazit Dánsko. No a večer nás zajímá, protože tam hrajeme ze Švédskem. No a večer nás zajímá, protože tam hrajeme ze Švédskem. A pak tam hraje Německo-Švýcarsko. Nás zajímá, protože tam hrajeme ze Švédskem. A pak tam hraje Německo-Švýcarsko. To bude dost zajímavé, že tam hrajeme ze Švédskem. A pak tam hraje Německo-Švýcarsko. To bude dost zajímavý zápas, protože Švýcarsko. A pak tam hraje Německo-Švýcarsko. To bude dost zajímavý zápas, protože Švýcarsko je černý kůň mistrovství světa. Německo-Švýcarsko. To bude dost zajímavý zápas, protože Švýcarsko je černý kůň mistrovství světa. To bude dost zajímavý zápas, protože Švýcarsko je černý kůň mistrovství světa. Tak uvidíme. No, ale to, že Švýcarsko je černý kůň mistrovství světa. Tak uvidíme. No, ale ty Češi, to je průser, protože je černý kůň mistrovství světa. Tak uvidíme. No, ale ty Češi, to je průser, protože mistrovství světa. Tak uvidíme. No, ale ty Češi, to je průser, protože v sobotu proti tomu Slovensku. Tak uvidíme.

0: e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. Šeli v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. Šéfe a CZC, když něco, tak Allegro. Šéfe, za sto netlačí. Když něco, tak Allegro. Šéfe, za sto netlačí. Potřebujem novej verca. Tak Allegro. Šéfe, za sto netlačí. Potřebujem Allegro. Šéfe, za sto netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, za sto netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor. Šéfe, za sto netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi,
0: to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem,
0: potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na
0: like. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na ve.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory.
1: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop.
1: Mám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledné. Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše. Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a dem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a on.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. CZ. To je fičák. To je fičák.
2: Kolik zážitků? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem? Zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem a do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po léta. Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I dál z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I dál do světa můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyber třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

0: Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Chceš žít značko?
0: Si svou cestu na prg.aero.
1: Chceš žít značkovej?
0: prg.aero.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten
0: prg.aero.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten
0: opravdu?
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty? Nebo ten opravdovej? Značka si ty? Dovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty. www.bezpotisku. Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Svět není jen samé
1: ty. www.bezpotisku.cz.
2: Svět není jen samé slunce.
1: www.bezpotisku.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
1: Potisku.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Rozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Odplouvám kránu.
2: Ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: Odplouvám kránu. Na katamaráně.
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: Odplouvám kránu. Na katamaráně.
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: Odplouvám kránu. Na katamaráně. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
3: Kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na.
3: Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
3: Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v prágnějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrik v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hlu flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hlu. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutná triku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě znáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostě pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
5: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
5: Na katamaránu. Oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: www nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: www.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: www.pragboat.cz.
3: Už vím.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Tak. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Zase tankuju.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Zase tankuju. Po třetí.
0: Vzhůru na palubu.
2: Zase tankuju. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový...
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD...
2: Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
2: Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV.
2: Tak to děláš špatně.
3: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV.
2: Děláš špatně.
3: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1600. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1600. C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. S dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak
3: extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude
3: a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kde pak? Za cenu běžné i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kde pak? Za cenu luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kde pak? Za cenu běžného spalováku.
2: A tak to bude drahé.
3: Kde pak? Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line.
2: To bude drahé.
3: Kde pak? Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Kde pak? Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda. 9 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Zkušební jízda na byd.com.
4: Kontejnery Seagull.
5: byd.com.
4: Kontejnery Seagull, dobrý den.
6: Dobrý.
5: Kom.
4: Kontejnery Seagull, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Seagull, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Seagull, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
4: Kontejnery Seagull, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká.
4: Kontejnery Seagull, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: Dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A to...
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Seagull.
6: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Seagull. Naše auto.
6: Ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Seagull. Naše
6: úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Seagull. Naše auta se dostanou všude.
4: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Seagull. Naše auta se dostanou všude. www.seagull.cz.
4: Problém?
7: Jsme Seagull. Naše auta se dostanou všude.

0: www.siegl.cz. Jsme Siegl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz. Siegl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz. Auta se dostanou všude. www.siegl.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: www.siegl.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S
0: www.siegl.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od
0: CZ.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím ne Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběh nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Rock Radio.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Rock Radio.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Rock Radio.
1: Pro lepší příběhy.

0: radia.cz. Rock Radio DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio co FM nebo na radia.cz. Rock Radio co se děje nebo na radia.cz. Rock Radio co se děje. Radia.cz. Rock Radio co se děje. CZ. Rock Radio co se děje. Rock Radio co se děje. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na dnešní punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky
2: 48 atmosféru.
1: V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival
2: a den na to kapelu Protek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to
1: V sobotu proběhne multižánrovej festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další.

Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojů vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmičky. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmičky. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový band Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malef sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores, špičkový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak nepeli Český Malefir, Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Malefir, Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Prorok a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Vyražte, Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.

0: nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superké zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To vše na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Latro. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Latro. Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. La Tropicale. Prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. La Tropicale. Přijďte na nádherné terase Smíchov. La Tropicale. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte terase Smíchov. La Tropicale. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. La Tropicale. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Yeso. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Yes, další La Tropical Party se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Yes, další La Tropical Party je už bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Yes, další La Tropical Party tančit, přijďte žít. Yes, další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít. Yes, další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Yes, další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www. hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Auara Smíchov. Více na www.latropical.cz. Auara Šar. Více na www.latropical.cz. Auara. Více na www.latropical.cz. Auara Šar. Na www.latropical.cz. Auara Šar.
1: Pekelný
0: Tropical.cz. Auara Šar.
1: Pekelný ostrov.
0: Auara Šar.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď
0: Šar.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Šar. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí, buď u toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí u toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybič Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 40 rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Divoký Bill Republic. Rybičky 48 Dimitri Divoký Bill. Tři sestry Škvor a Rybičky 48 Dimitri Divoký Bill. Tři sestry Škvor 8 Dimitri Divoký Bill. Tři sestry Škvor a další. Dimitri, Divoký Bill, tři sestry, Škvor a další. Více Divoký Bill, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu se na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
1: tím partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Nemáš co na sebe?
1: Partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Nemáš co na sebe?
1: Je Rock Radio.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kva...

0: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na v tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Rokový rádio. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Rokový rádio CZ. Na e-shopu Rokrádia, na www. Rokový rádio CZ. Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Top www.rokovýradio.cz.
1: Top centrum CZ
0: rokovýradio.cz. Top CZ.
1: Top centrum CZ. Top centrum CZ. Dodavatel promist. Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičku Z. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Ona startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Běle. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Vládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akcích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a komplet duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz www.topcentrum.cz centrum.cz www.topcentrum.cz z www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz CZ.
2: Jsem farmář František.

0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcov...
1: Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Poj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmy probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj, tak jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář frantova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Z. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Mel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Boj. Váš farmář František. Farmář František.
2: Ardon. Ardon. Prémiové pracovní. Ardon. Prémiové pracovní. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Don.cz. Z.

0: Zprávy.
1: Přeju hezké odpoledne, jsou tady zprávy.
0: Zprávy.
1: Přeju hezké odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl, jarní...
0: Zprávy.
1: Přeju hezké odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl, jarní...
0: Zprávy.
1: Přeju hezké odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl, jarní mrazíky. Přeju hezké odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl, jarní mrazíky, sucho i přívalové odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl, jarní mrazíky, sucho i tady zprávy a Vladan Hýl, jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky a Vladan Hýl, jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům. Vladan Hýl, jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny. Jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. I přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo třeba srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo třeba rané brty způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo třeba rané zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo třeba rané brambory a zelí. Nedostatek vláhy zase. Chladné počasí poškodilo třeba rané brambory a zelí. Nedostatek vláhy zase cibuli. Chladné počasí poškodilo třeba rané brambory a zelí. Nedostatek vláhy zase cibuli nebo poškodilo třeba rané brambory a zelí. Nedostatek vláhy zase cibuli nebo košbarané brambory a zelí. Nedostatek vláhy zase cibuli nebo košťáloviny. Bilanci dopadů jarní zelí. Nedostatek vláhy zase cibuli nebo košťáloviny. Bilanci dopadů jarní počasí na pole se vláhy zase cibuli nebo košťáloviny. Bilanci dopadů jarního počasí na pole se cibuli nebo košťáloviny. Bilanci dopadů jarního počasí na pole se zeleninou nealoviny. Bilanci dopadů jarního počasí na pole se zeleninou nyní dává dohromady zelinářská. Bilanci dopadů jarního počasí na pole se zeleninou nyní dává dohromady zelinářská unie Čech a jarního počasí na pole se zeleninou nyní dává dohromady zelinářská unie Čech a Moravy. I na pole se zeleninou nyní dává dohromady zelinářská unie Čech a Moravy. Se zeleninou nyní dává dohromady zelinářská unie Čech a Moravy. V Británii si dává dohromady zelinářská unie Čech a Moravy. V Británii sílí hromady zelinářská unie Čech a Moravy. V Británii sílí hlasy volajícká unie Čech a Moravy. V Británii sílí hlasy volající po návrat Čech a Moravy. V Británii sílí hlasy volající po návratu do Evropské unie. V Británii sílí hlasy volající po návratu do Evropské unie. Bývalý ministr zdravotnictví. V Británii sílí hlasy volající po návratu do Evropské unie. Bývalý ministr sílí hlasy volající po návratu do Evropské unie. Bývalý ministr zdravotnictví Ves hlasy volající po návratu do Evropské unie. Bývalý ministr zdravotnictví sílí po návratu do Evropské unie. Bývalý ministr zdravotnictví Ves Streaming oznámil, že do Evropské unie. Bývalý ministr zdravotnictví Ves Streaming oznámil. Bývalý ministr zdravotnictví Ves Streaming oznámil, že chce kandidovat na předsedu. Ministr zdravotnictví Ves Streaming oznámil, že chce kandidovat na předsedu laboristické strany. Ves Streaming oznámil, že chce kandidovat na předsedu laboristické strany. Streaming oznámil, že chce kandidovat na předsedu laboristické strany a nahradit tak stávající. Chce kandidovat na předsedu laboristické strany a nahradit tak stávajícího premiéra. Na předsedu laboristické strany a nahradit tak stávajícího premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že laboristické strany a nahradit tak stávajícího premiéra Keira Starmera strany a nahradit tak stávajícího premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská nahradit tak stávajícího premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba stávajícího premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba a země by se měla do Unie Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba a země by se měla do Unie vrátit. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba a země by se měla do Unie vrátit. Brexit byla obrovská chyba a země by se měla do Unie vrátit. Bronzová olympijská chyba a země by se měla do Unie vrátit. Bronzová olympijská by se měla do Unie vrátit. Bronzová olympijská medailistka v horu oštěpem Nikola Ogrodnie vrátit. Bronzová olympijská medailistka v horu oštěpem Nikola Bronzová olympijská medailistka v horu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila. Olympijská medailistka v horu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodu.

0: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Park.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchi.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchismi.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchismi.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchismi.
0: Un, dos, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchismi.
0: Un, dos, tres.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchismi.
0: Tres.
1: Tanečníš party o Pietro Stanchi smícho.
0: Un, dos, tres.
1: Tanečníško Pietro Stanchi smícho.
0: Un, dos, tres.
1: Tanečníškola La Tropical smícho.
0: Un, dos, tres.
1: Tanečníškola La Tropical zve všechny příznivce latinského.
0: Un, dos, tres.
1: Tanečníškola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
0: Un, dos, tres.
1: Tanečníškola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten Tanečníškola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshop ve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshop latinskoamerické zábavy na ten nejlepší.

0: K závodění. Po mateřské pauze si na extralize družstev v Ostravě připsala výkon 53 metrů. V Ostravě připsala výkon 53 metrů a 54 cm. V prvním startu od předloňského a 54 cm. V prvním startu od předloňského září absolvovala jen 3 pokusy. Rock Radio.
1: Počasí. Poledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
2: Ano, Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště.
1: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokovej vorazu s Danem před... Royal Republic a jejich písničku Baby z roku 2016. Já jsem tu písničku slyšel, když vyskočila jako Royal Republic a jejich písničku Baby z roku 2016. Rock Radio.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Přeju hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Přeju hezké odpoledne.
0: Rock Radio.

0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme.
1: Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: 20. Dvacátého druhého a 23. května ovládne Letnou Spartafest. 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival z května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kuba. Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Kolný a Hajdušek.
3: Motokeci.
2: Setkejte
3: Marcela
2: se s více
3: Herbota.
2: Než 30 legendami Oslavy Sparty. 11 Inter.
3: Motokeci.
2: Setkejte
3: Marcela
2: se s více
3: Herbota.
2: Než 30 legendami Oslavy Sparty. 11 Interaktiv. Setkejte
3: Marcela
2: se s více než 30 legendami
3: Oslavy
2: Sparty. 11 Inter.
3: Herbota.
2: Než 30 legendami
3: Oslavy
2: Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí. 30 legendami Oslavy Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí. Dámy Sparty, 11 interaktivních sportovních zón, vystoupí. 11 interaktivních sportovních zón, vystoupí. Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin z interaktivních sportovních zón, vystoupí. Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin z sportovních zón, vystoupí. Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zůd, Rohony, Aš, vystoupí. Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zůd, Rohony a Šimon O. Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zůd, Rohony a Šimon O. Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zůd, Rohony a Šimon O. Slza, Robin Zůd, Rohony a Šimon O. Slza, Robin Zůd, Rohony a Šimon O. Největší sportovně hudební událost. Zůd, Rohony a Šimon O. Největší sportovně hudební událost. A Šimon O. Největší sportovně hudební událost. Son O. Největší sportovně hudební událost. Spart. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz. Sportovně hudební událost. Spartafest.cz. Spartafest.cz.

0: play. Na Fest CZ.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti. Play. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Realty. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Realty. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Realty. Byt 3 plus 1 v Černovicích. Zajímavé nemovitosti v nabídce MM Realty. Byt 3 plus 1 v Černovicích. Nemovitosti v nabídce MM Realty. Byt 3 plus 1 v Černovicích. Nabídce MM Realty. Byt 3 plus 1 v Černovicích u Pelhřimova za 2 miliony. MM Realty. Byt 3 plus 1 v Černovicích u Pelhřimova za 2 miliony 940 plus 1 v Černovicích u Pelhřimova za 2 miliony 949 tisíc korun. U Pelhřimova za 2 miliony 949 tisíc korun. Louka ve Snědovicích na Litoměřicích za 2 miliony 949 tisíc korun. Louka ve Snědovicích na Litoměřicku za 949 tisíc korun. Louka ve Snědovicích na Litoměřicku za 250 tisíc 39 tisíc korun. Louka ve Snědovicích na Litoměřicku za 250 tisíc korun. Louka ve Snědovicích na Litoměřicku za 250 tisíc. Pozemek k. Louka ve Snědovicích na Litoměřicku za 250 tisíc. Pozemek k bydlení v Snědovicích na Litoměřicku za 250 tisíc. Pozemek k bydlení v Podhradí u Chebu na Litoměřicku za 250 tisíc. Pozemek k bydlení v Podhradí za 250 tisíc. Pozemek k bydlení v Podhradí u Chebu za 2 miliony 311 tisíc. Pozemek k bydlení v Podhradí u Chebu za 2 miliony 311 tisíc 500. Pozemek k bydlení v Podhradí u Chebu za 2 miliony 311 tisíc 550 korun. Další v Podhradí u Chebu za 2 miliony 311 tisíc 550 korun. Další pozemek u Chebu za 2 miliony 311 tisíc 550 korun. Další pozemek k bydlení v Podhradí 311 tisíc 550 korun. Další pozemek k bydlení v Podhradí za 1 211 tisíc 550 korun. Další pozemek k bydlení v Podhradí za 1 250 korun. Další pozemek k bydlení v Podhradí za 1 28 korun. Další pozemek k bydlení v Podhradí za 1 28,5 tisíc. Další pozemek k bydlení v Podhradí za 1 28,5 tisíce. A rodinný dům v Kunčině na Svitavsku bydlení v Podhradí za 1 28,5 tisíce. A rodinný dům v Kunčině na Svitavsku za 1 28,5 tisíce. A rodinný dům v Kunčině na Svitavsku za 2 miliony 628,5 tisíce. A rodinný dům v Kunčině na Svitavsku za 2 miliony 629,5 tisíce. A rodinný dům v Kunčině na Svitavsku za 2 miliony 600. A rodinný dům v Kunčině na Svitavsku za 2 miliony 629 tisíc korun. Rodinný dům v Kunčině na Svitavsku za 2 miliony 629 tisíc korun. Kunčině na Svitavsku za 2 miliony 629 tisíc korun. Aktuální nabídku za 2 miliony 629 tisíc korun. Aktuální 629 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí 29 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na MMR. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Nemovitostí najdete na mmreality.cz. Najdete na mmreality.cz. mmreality.cz.
2: Léto chutná v
1: CZ.
2: Léto chutná v Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. Chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. Za večer Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Každé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za slunk. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi z...

letiště Václava Havla do Neapole nebo za sluncem do Brindisi? Z letiště Václava Havla Praha můžete nebo za sluncem do Brindisi? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských Brindisi? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst.

0: Vyberte si z téměř 200 destinací, můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.italskýchměst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Měř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude
0: destinací na www.prg.aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno
0: na www.prg.aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno
0: prg.aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno
0: barev.aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neuteč. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neuprav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je ta den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku u ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barv je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážit. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a za v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti ku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čítek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se zbí rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vše babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, se sbírají vzpomínky.

nový plot. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou... Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat... Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i... Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i monty. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i... Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všetujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Ty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Všechno dobrý.

0: pravda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Ceny rostou
1: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Ceny rostou
1: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
1: Profivoda.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla
1: Voda.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, totální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, a u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlato.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cet. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukách. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Bezpečí. AU portál CZ. A u Portál.cz. Rock Radio. Portál.cz.

Slušný rock rádio. Slušný rock. Slušný rock od rána do večera v dabu. Slušný rock od rána do večera. Slušný rock od rána do večera v dabu i FM. Slušný rock od rána do večera v dabu i FM nebo na rock od rána do večera v dabu i FM nebo na radia.cz. Od rána do večera v dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Buky FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Na radia.cz. Radia.cz.

pojďte do toho spolu. Oficiální partner Cash.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný pro do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný pro spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Ta. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Profi Voda. Autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Profi Voda. Vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Profi Voda. Se nemusí. Praze a v Náchodě. Profi Voda. Se nemusíte. Chodě.

0: he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores!
1: Uvolněte se.
0: And he shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte. Uvolněte se a nemusíte ani zakázat. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf chce. A nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosčíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Ček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Žijte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výstav fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí, fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. A te připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška ty výsledky a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronika chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší Top Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel pro... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavbě vozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz. Stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz. Zahradní techniky. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: Apes Turbo, Sunrise Avenue. A nebo za chvilku se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím Guano Apes Turbo, Sunrise Avenue. A nebo za chvilku Ospring. Tak vám ještě pustím Guano Apes Turbo, Sunrise Avenue. A nebo za chvilku Ospring. Tak se mít hezky. Guano Apes Turbo, Sunrise Avenue. A nebo za chvilku Ospring. Tak se mít Apes Turbo, Sunrise Avenue. A nebo za chvilku Ospring. Tak se mít hezky. A čau. Sunrise Avenue. A nebo za chvilku Ospring. Tak se mít hezky. A čau. A nebo za chvilku Ospring. Tak se mít hezky. A čau.
1: Ahoj.
0: Ospring. Tak se mít hezky. A čau.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: Tak se mít hezky. A čau.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Car.
0: A čau.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabývá. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokým jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz životní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: CZ.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Trenýrka.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Trenýrkarna.cz.
2: Opraví, Carglass vymění.
3: Trenýrkarna.cz.
2: Vymění.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hej ty. Ne.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hej ty. Ne ty.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hej ty. Ne ty.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
3: .cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a.
3: .cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhoty.
3: Ty.
4: Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 3. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Není trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrka ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrka na kalhotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrka trenýrkarna.cz 30%. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kod radio. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30 problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30 klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno z karna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. CZ. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
5: Dnes objednáš a
4: napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
5: Dnes objednáš
4: a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
4: 30% na všechno s kódem radio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkarna.cz
4: na všechno s kódem radio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkarna.cz
4: s kódem radio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Nejlepší.
5: Dnes objednáš a zítra.

0: máš trenirkarna.cz, nejlepší výběr a zítra máš trenirkarna.cz, nejlepší výběr, nejnižší ceny. trenirkarna.cz, nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou karna.cz, nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. CZ, nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se, nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v naší věčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Čes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Chce. Více na Bene.cz.
1: Chceme ho.
0: Bene.cz.
1: Chceme ho postavit vlastní
0: CZ.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama? Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem
1: a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Bam.
3: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Mám barák, děra.
3: Rozumem, budujte srdcem.
4: Mám barák, děra.
3: Budujte srdcem.
4: Mám barák, děra.
3: Srdcem.
4: Mám barák, děra. Mám barák, děra. Mě do postele fičí. Mám barák, děra. Do postele fičí, děravej, mě do postele fičí, děravej, mě do postele fičí, mě do postele fičí, do postele fičí, snad známý portele fičí.

A to byl Láďa Křížek. A to byl Láďa Křížek. A to byl Láďa Křížek a jeho Krejsen s písničkou Čarovná noc z roku 19. A to byl Láďa Křížek a jeho Krejsen s písničkou Čarovná noc z roku 1990. A to byl Láďa Křížek a jeho Krejsen s písničkou Čarovná noc z roku 1990. A já doufám. A to byl Láďa Křížek a jeho Krejsen s písničkou Čarovná noc z roku 1990. Křížek a jeho Krejsen s písničkou Čarovná noc z roku 1990. A já doufám, že dneska Krejsen s písničkou Čarovná noc z roku 1990. A já doufám, že dneska český hokejisty písničkou Čarovná noc z roku 1990. A já doufám, že dneska český hokejisty čeká také Čarovná noc z roku 1990. A já doufám, že dneska český hokejisty čeká také Čarovná noc 90 a já doufám, že dneska český hokejisty čeká také Čarovná noc, že nedostanou čtvrtát a já doufám, že dneska český hokejisty čeká také Čarovná noc, že nedostanou dneska český hokejisty čeká také Čarovná noc, že nedostanou čtvrtu křížek, takže hokejisty čeká také Čarovná noc, že nedostanou čtvrtu křížek, takže hokejistům držte čeká také Čarovná noc, že nedostanou čtvrtu křížek, takže hokejistům držte 20 že nedostanou čtvrtu křížek, takže hokejistům držte 2020 palce, ať to křížek, takže hokejistům držte v 2020 palce, ať to vyhrajou. No a nás čeká poslední, takže hokejistům držte v 2020 palce, ať to vyhrajou. No a hokejistům držte v 2020 palce, ať to vyhrajou. No a nás čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem. 20 palce, ať to vyhrajou. No a nás čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem. Palce, ať to vyhrajou. No a nás čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem. Vyhrajou. No a nás čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem. A než se s váma rozloučím, tak vám ještě... No a nás čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem. A než se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím. Čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem. A než se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím. Rokovýho obrazu s Danem. A než se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím. Guano Apes Turbo s Danem. A než se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím. Guano Apes.

0: 39 se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svaz kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svaz 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22 zek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. Doslo 250 gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. Gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Bolkafe
0: 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Bolkafest 2090.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Bolkafest 2026.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Bolkafest 2026. Už 20.
0: To se vyplatí.
1: Bolkafest 2026.
0: Platí.
1: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května. 2026. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. 26. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvo. A 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvo. 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 40. Krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Ryb louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valda. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Por, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho datry. Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 8, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2000, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026, Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026, vstupenky za koupíš na vstup na fest další. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
2: Rock Radio.
1: Zakoupíš na vstup na fest.cz.
2: Rock Radio.
1: Vstup na fest.cz.
2: Rock Radio.
1: Fest.cz.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Toto je
0: www.oknasukorady.cz.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme
0: CZ.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma.
1: Vše pro bagr.

Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. J

CZ. Náhradní díly. Bakr vše pro bakr, vše pro bakr CZ. Náhradní pro bakr, vše pro bakr CZ. Náhradní díly pro vše pro bakr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na bakr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné obdly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr na jednom místě. Pohodlné objednání,

0: Rychlé dodání.
1: Vše pro Bagr.cz.
0: Dodání.
1: Vše pro Bagr.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Pro Bagr.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou
1: chci.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet zboji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet si, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 20.

slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok DABu i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok radio.cz.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušné. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Skaze. Rock Radio. Slušnej rok. Skazeťáků a ve. Rock Radio. Slušnej rok. Skazeťáků a VHSek. Radio. Slušnej rok. Skazeťáků a VHSek. Slušnej rok. Skazeťáků a VHSek. Skazeťáků a VHSek. U a VHSek. A ESEK.

0: Marka Chuchle. Kdo zaváhá, neušetří. Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes. Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes. Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes. Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu s konto neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu s konto.cz vrátí. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu s konto.cz vrátíme vám v obchodních domech i e-shopu s konto.cz vrátíme 1000 korun zpět. Obchodních domech i e-shopu s konto.cz vrátíme 1000 korun zpět. Z každých 2 i e-shopu s konto.cz vrátíme 1000 korun zpět. Z každých 2 s konto.cz vrátíme 1000 korun zpět. Z každých 2500 korun nto.cz vrátíme 1000 korun zpět. Z každých 2500 korun nákupu nabídíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskyt každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 1000 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skontku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Poskytnutí slevy u obchodníka. U obchodníka.
1: Tohle. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Přeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorní Caddy E. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorní užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorní Caddy E. Vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorní Caddy E. Hybrid s motorem o výkonu, které byste nečekali. Prostorní Caddy E. Hybrid s motorem o výkonu až stali. Prostorní Caddy E. Hybrid s motorem o výkonu až 150 koní. Caddy E. Hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 000 s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický a 50 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 59 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. Korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. Ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. ID Buzz, již za 959 900 korun. 959 900 korun. 9900 korun. 900 korun.
2: Konkrétně problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Bolkafe.
3: Auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Všude. www.siegel.cz.
4: Bolkafest 2026.
3: www.siegel.cz.
4: Bolkafest 2026.

0: Fest.cz.
1: Bolkafest 2026. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května. 2026. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v 26. Už 29. a 30. května. Na krásné louce. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 6. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. 5. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48 v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 40 v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Vald. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valdage. Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valdagang. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valdagang. Jiří Korn a mnoho dalších. Rybičky 48. Harley. Valdagang. Jiří Korn a mnoho dalších. 48. Harley. Valdagang. Jiří Korn.

www.campus.cz. Ve světě plném hrozeb je... Ve světě plném hrozeb je jistota... Ve světě plném hrozeb je jistota za... Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Ta i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.

prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro real. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky. To nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo si vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuza. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego. Nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motor špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům Honda Velká Chuchle, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a senior prosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky a motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodej invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Prodejna Honda Velká Chuchle. Kdo zaváhá?

0: financí. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnu rezortu financí. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti záchranku a hací. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do centra potvrzuje, že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do centra pouští chytré sloupky, že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do centra pouští chytré sloupky. Záchranku a hasiče totiž do centra pouští chytré sloupky. Auta nově nemusí kontaktranku a hasiče totiž do centra pouští chytré sloupky. Auta nově nemusí kontaktovat dispečing a tím se totiž do centra pouští chytré sloupky. Auta nově nemusí kontaktovat dispečing a tím se zkracuje doba záchranky pouští chytré sloupky. Auta nově nemusí kontaktovat dispečing a tímky. Auta nově nemusí kontaktovat dispečing a tím se zkracuje doba zásahu. Jak auta nově nemusí kontaktovat dispečing a tím se zkracuje doba zásahu. Jak to celé kontaktovat dispečing a tím se zkracuje doba zásahu. Jak to celé funguje dispečing a tím se zkracuje doba zásahu. Jak to celé funguje mluvčí magistrátu, se zkracuje doba zásahu. Jak to celé funguje, ví mluvčí magistrátu Klára Opálková. Je doba zásahu. Jak to celé funguje, ví mluvčí magistrátu Klára Opálková.
1: Systém je
0: Jak to celé funguje, ví mluvčí magistrátu Klára Opálková.
1: Systém je založený na
0: funguje, ví mluvčí magistrátu Klára Opálková.
1: Systém je založený na
0: magistrátu Klára Opálková.
1: Systém je založený na komunikaci mezi vozidlem a dopravní
0: Klára Opálková.
1: Systém je založený na komunikaci mezi vozidlem a dopravní
0: infrastruktura.
1: Systém je založený na komunikaci mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou. Systém je založený na komunikaci mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou, jako jsou třeba sloupky nebo zený na komunikaci mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou, jako jsou třeba sloupky mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou, jako jsou třeba sloupky nebo semafory. Auto vyšle a dopravní infrastrukturou, jako jsou třeba sloupky nebo semafory. Auto vyšle díky zabudované infrastrukturou, jako jsou třeba sloupky nebo semafory. Auto vyšle díky zabudované jednotce signálu, jako jsou třeba sloupky nebo semafory. Auto vyšle díky zabudované jednotce signálu, třeba sloupky nebo semafory. Auto vyšle díky zabudované jednotce signál o jízdě nebo semafory. Auto vyšle díky zabudované jednotce signál o jízdě. Systém vyhodnotí, že se auto vyšle díky zabudované jednotce signál o jízdě. Systém vyhodnotí, že se jedná o oprávněné. Díky zabudované jednotce signál o jízdě. Systém vyhodnotí, že se jedná na jednotce signál o jízdě. Systém vyhodnotí, že se jedná o oprávněné vozidlo, které může pustit signál o jízdě. Systém vyhodnotí, že se jedná o oprávněné vozidlo, které může pustit a vyšle pokutě. Systém vyhodnotí, že se jedná o oprávněné vozidlo, které může pustit a vyšle pokyn ke stanici. Systém vyhodnotí, že se jedná o oprávněné vozidlo, které může pustit a vyšle pokyn, že se jedná o oprávněné vozidlo, které může pustit a vyšle pokyn ke stažení. Oprávněné vozidlo, které může pustit a vyšle pokyn ke stažení sloupku.
0: Ten pak do půl minuty
1: které může pustit a vyšle pokyn ke stažení sloupku.
0: Ten pak do půl minuty zase vyjede.
1: Může pustit a vyšle pokyn ke stažení sloupku.
0: Ten pak do půl minuty zase vyjede nahoru.
1: Vyšle pokyn ke stažení sloupku.
0: Ten pak do půl minuty zase vyjede nahoru. Nejlepším českým
1: ke stažení sloupku.
0: Ten pak do půl minuty zase vyjede nahoru. Nejlepším českým prezidentem je ten pak do půl minuty zase vyjede nahoru. Nejlepším českým prezidentem pak do půl minuty zase vyjede nahoru. Nejlepším českým prezidentem je podle Čechů i nadále Václav Havel. Minuty zase vyjede nahoru. Nejlepším českým prezidentem je podle Čechů i nadále jede nahoru. Nejlepším českým prezidentem je podle Čechů i nadále Václav Havel. Vyplývá to. Nejlepším českým prezidentem je podle Čechů i nadále Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu. Českým prezidentem je podle Čechů i nadále Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu. Je podle Čechů i nadále Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura nadále Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stelmark. Druhý nejlepší Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stelmark. Druhý nejlepší vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stelmark. Druhý nejlepší je podle průzkumu, který zveřejnila agentura Stelmark. Druhý nejlepší je podle občanů Václav zveřejnila agentura Stelmark. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Stelmark. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten se od minule občanů Václav Klaus

0: 2026 a mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 26. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Vítejte.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Vítejte v kempu.
0: Kupíš na vstupnafest.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
0: Fest.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867,
0: sektor G.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 67, sektor G.

0: a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten se od Miroslav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten se od minulého dotazování současný prezident Petr Pavel. Ten se od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim Petr Pavel. Ten se od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl na druhém místě. Ten se od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl na druhém místě. Pozůstalého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl na druhém místě. Pozůstatky mírně pohoršil. Loni na podzim byl na druhém místě. Pozůstatky Keporka Katy. Loni na podzim byl na druhém místě. Pozůstatky Keporka Katymiho zůstanou tam, kde je moře. Zim byl na druhém místě. Pozůstatky Keporka Katymiho zůstanou tam, kde je moře. V místě. Pozůstatky Keporka Katymiho zůstanou tam, kde je moře vyplavilo. Pozůstatky Keporka Katymiho zůstanou tam, kde je moře vyplavilo. Tedy u dánského Keporka Katymiho zůstanou tam, kde je moře vyplavilo. Tedy u dánského ostrova Katymiho zůstanou tam, kde je moře vyplavilo. Tedy u dánského ostrova Anholt tam, kde je moře vyplavilo. Tedy u dánského ostrova Anholt. Místní úřady s nimi nevyplavilo. Tedy u dánského ostrova Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají nijak. Tedy u dánského ostrova Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a ostrova Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několik místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odnou několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli z uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severní na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severního moře Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severního moře. Následně ale Keporka. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severního moře. Následně ale Keporka uhynul. Ji dobrovolníci odvezli zpátky do severního moře. Následně ale Keporka uhynul. Tolik zprávy. Odvezli zpátky do severního moře. Následně ale Keporka uhynul. Tolik zprávy. Hezký den. Rok severního moře. Následně ale Keporka uhynul. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rok rádio. Počas.
0: Následně ale Keporka uhynul. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rok rádio.
0: Následně ale Keporka uhynul. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rok rádio. Počasí.
0: Uhynul. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rok rádio. Počasí.
2: Venku dneska máme polo.
0: Zprávy. Hezký den.
1: Rok rádio. Počasí.
2: Venku dneska máme polojasno až z...
0: den.
1: Rok rádio. Počasí.
2: Venku dneska máme polojasno až zataženo a s postupním...
1: Dio. Počasí.
2: Venku dneska máme polojasno až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami...
1: Počasí.
2: Venku dneska máme polojasno až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat. Venku dneska máme polojasno až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. Venku máme polojasno až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a s postupnými přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a více přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a víceméně po celý den se nám bude zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a víceméně po celý den se bude zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a víceméně po celý den zítra v Čechách bude pršet. Pozor, a teploty se budou zítra pohybovat kolem 19 stupňů. Večer nám to padne asi na 7. A teploty se budou zítra pohybovat kolem 19 stupňů. Večer nám to padne asi na 7. Zítra pohybovat kolem 19 stupňů. Večer nám to padne asi na 7. Kolem 19 stupňů. Večer nám to padne asi na 7. 19 stupňů. Večer nám to padne asi na 7.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánský.
2: Večer nám to padne asi na 7.
3: Spa Hotel Děvín,
2: asi na 7.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské

0: Třikrát zelená smaž... Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat muž. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kem. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Bez i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Bez kempu CZ. Zkus to bez kempu. Www. Bez kempu CZ. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které... Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které... Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou... Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát... Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr... Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát až... které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát až... stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát až 44 korun a 43 půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát až 44 korun a 43 haléřů. Horu. Litr benzínu může stát až 44 korun a 43 haléřů. Naftu. Litr benzínu může stát až 44 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci stát až 44 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat 43 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového vystávat maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového vyplývá za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. 40 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. Brno opět po 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. Brno opět potvrzuje. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. Brno opět potvrzuje cenového věstníku rezortu financí.

0: procedury lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel. Procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Hotel, Děvín.
1: Pojďme se ještě podívat, taká je situace.
2: Rock Radio, doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, taká je situace na silnici.
2: Rock Radio, doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, taká je situace na silnicích.
2: Radio, doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, taká je situace na silnicích. Na silnici 38 v Mladé Boleslavi.
2: Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, taká je situace na silnicích. Na silnici 38 v Mladé Boleslavi se srazili. Pojďme se ještě podívat, taká je situace na silnicích. Na silnici 38 v Mladé Boleslavi se srazili. Pojďme se ještě podívat, taká je situace na silnicích. Na silnici 38 v Mladé Boleslavi se srazili dva osobáky. Díky bohu, taká je situace na silnicích. Na silnici 38 v Mladé Boleslavi se srazili dva osobáky. Díky bohu, je to bez ranění a silnicích. Na silnici 38 v Mladé Boleslavi se srazili dva osobáky. Díky bohu, je to bez ranění a zatím tam ještě není. 38 v Mladé Boleslavi se srazili dva osobáky. Díky bohu, je to bez ranění a zatím tam ještě není moc velká. Mladé Boleslavi se srazili dva osobáky. Díky bohu, je to bez ranění a zatím tam ještě není moc velká kolona. Se srazili dva osobáky. Díky bohu, je to bez ranění a zatím tam ještě není moc velká kolona. Díky bohu, je to bez ranění a zatím tam ještě není moc velká kolona. To už se ale samozřejmě za těch pár minut. Díky bohu, je to bez ranění a zatím tam ještě není moc velká kolona. To už se ale samozřejmě za těch pár minut mohlo změnit. Na pražském není moc velká kolona. To už se ale samozřejmě za těch pár minut mohlo změnit. Na pražském okruhu Na pražském okruhu na 22. kilometru by samozřejmě za těch pár minut mohlo změnit. Na 13. na silnici číslákem počítejte tam rozhodně se zdržením a radši když tak sejte o něco dřív. Na 13. na silnici číslo 13 jděte tam rozhodně se zdržením a radši když tak sejte o něco dřív. Na 13. na silnici číslo 13 na se zdržením a radši když tak sejte o něco dřív. Na 13. na silnici číslo 13 na 58. kilometru tak sejte o něco dřív. Na 13. na silnici číslo 13 na 58. kilometru směrem o něco dřív. Na 13. na silnici číslo 13 na 58. kilometru směrem na Vary. Na 13. na silnici číslo 13 na 58. kilometru směrem na Vary je odstavený Lidi tu tam objíždějí, dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu.

0: plynu. A vy, co jste projížděli, dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu. A vy, co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice, radši sundejte nohu z plynu. A vy, co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, dejte nohu z plynu. A vy, co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě. A vy, co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda. Projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněna. A odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normální. Vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu. 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu. Kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu obnoven. Už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu obnoven. Instalovaná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu obnoven. Instagram už by měl být normálně v jízdním pruhu obnoven. Instagram normálně v jízdním pruhu obnoven.
1: Instagram Rock Rádia, to je sluch
0: obnoven.
1: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia, to je slušná. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

plémno, samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná mohl taky plémno, samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná mohl taky následovat, přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná mohl taky následovat, ale to samozřejmě ještě uvidíme. Myslím, že bych ho pak možná mohl taky následovat, ale to samozřejmě ještě uvidíme. Každopádně dneska to bude mít docela, bych ho pak možná mohl taky následovat, ale to samozřejmě ještě uvidíme. Každopádně dneska to bude mít docela dost našlapaný, mohl taky následovat, ale to samozřejmě ještě uvidíme. Každopádně dneska to bude mít docela dost, ale to samozřejmě ještě uvidíme. Každopádně dneska to bude mít docela dost našlapaný, koukal jsem se, máme všechno před sebou, ještě uvidíme. Každopádně dneska to bude mít docela dost našlapaný, koukal jsem se, máme všechno před sebou, uvidíme. Každopádně dneska to bude mít docela dost našlapaný, koukal jsem se, máme všechno před sebou a nudit se rozhodně nebudeme. Dneska to bude mít docela dost našlapaný, koukal jsem se, máme všechno před sebou a nudit se rozhodně nebudeme. Takže mít dost našlapaný, koukal jsem se, máme všechno před sebou a nudit se rozhodně nebudeme. Takže mějte nabitý telefony, máme všechno před sebou a nudit se rozhodně nebudeme. Takže mějte nabitý telefony, nastražený uši, všechno před sebou a nudit se rozhodně nebudeme. Takže mějte nabitý telefony, nastražený uši a nudit se rozhodně nebudeme. Takže mějte nabitý telefony, nastražený uši a se rozhodně nebudeme. Takže mějte nabitý telefony, nastražený uši a všechno tak, jak to prostě znáte. Teďka už jdeme. Takže mějte nabitý telefony, nastražený uši a všechno tak, jak to prostě znáte. Teďka už si ale pojďme rovnou telefony, nastražený uši a všechno tak, jak to prostě znáte. Teďka už si ale pojďme rovnou pustit další nastražený uši a všechno tak, jak to prostě znáte. Teďka už si ale pojďme rovnou pustit další muziku. Uši a všechno tak, jak to prostě znáte. Teďka už si ale pojďme rovnou pustit další muziku. Čekaj všechno tak, jak to prostě znáte. Teďka už si ale pojďme rovnou pustit další muziku. Čekaj, jak to prostě znáte. Teďka už si ale pojďme rovnou pustit další muziku. Čekaj nás Velvet Revolver. Prostě znáte. Teďka už si ale pojďme rovnou pustit další muziku. Čekaj nás Velvet Revolver. Už si ale pojďme rovnou pustit další muziku. Čekaj nás Velvet Revolver, taky vohnouti z jejich svazem čeho pustit další muziku. Čekaj nás Velvet Revolver, taky vohnouti z jejich svazem česiku. Čekaj nás Velvet Revolver, taky vohnouti z jejich svazem českých bohémů. Kissin Dynamite. Čekaj nás Velvet Revolver, taky vohnouti z jejich svazem českých bohémů. Kissin Dynamite. Over, taky vohnouti z jejich svazem českých bohémů. Kissin Dynamite přijdou, ale teďka už se rozjíždí. Taky vohnouti z jejich svazem českých bohémů. Kissin Dynamite přijdou, ale teďka už se rozjíždí z jejich svazem českých bohémů. Kissin Dynamite přijdou, ale teďka už se rozjíždí John Bon Jovi českých bohémů. Kissin Dynamite přijdou, ale teďka už se rozjíždí John Bon Jovi a Blaze. Kissin Dynamite přijdou, ale teďka už se rozjíždí John Bon Jovi a Blaze of Glory. Tak pěkný rokový odpoledne. Dynamite přijdou, ale teďka už se rozjíždí John Bon Jovi a Blaze of Glory. Tak pěkný rokový odpoledne. Teďka už se rozjíždí John Bon Jovi a Blaze of Glory. Tak pěkný rokový odpoledne. John Bon Jovi a Blaze of Glory. Tak pěkný rokový odpoledne. A Blaze of Glory. Tak pěkný rokový odpoledne. Tak pěkný rokový odpoledne. Tak pěkný rokový odpoledne. Ne.

0: Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: 15 hodin a 3 minuty.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rockový odpoledne.
0: Rockový odpoledne.
1: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rockový odpoledne právě stále. 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě startuje 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě startuje svoji první hodinku normálně k tomu a rokový odpoledne právě startuje svoji první hodinku normálně je rokový odpoledne s Kubou a rokový odpoledne právě startuje svoji první hodinku normálně je rokový odpoledne s Kubou právě startuje svoji první hodinku normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem startuje svoji první hodinku normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem ale dneska bude jenom se mnou Petrem a bude to první hodinku. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak. S Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až víceméně do čtvrtka. Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až víceméně do čtvrtka. A bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až víceméně do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až víceméně do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel, mu ještě tak vlastně až víceméně do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel vlastně až víceméně do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel za teplém, no, do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel za teplém, no, samozřejmě mu to přejeme, jako otka, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel za teplém, no, samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že by Kuba nám prostě na chvilinku odjel za teplém, no, samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná chvilinku odjel za teplém, no, samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná mohl tak odjel za teplém.

kvalitním vínem Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčí. Se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčí. Ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčí. Tož kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčí. Toží se světcem na vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčí. Toží se světcem na sračky vedle omámen, skřínek se stávaj zatáčí. Toží se světcem na sračky vedle mě Vínek se stávaj zatáčky Toží se světcem na sračky vedle mě Zvrací princezna Vy zatáčky Toží se světcem na sračky vedle mě Zvrací princezna Vy toží se světcem na sračky vedle mě Zvrací princezna Nastavím na sračky vedle mě Zvrací princezna Nastavím dlaň a požehnám Pro všechny ječky vedle mě Zvrací princezna Nastavím dlaň a požehnám Pro všechny Zvrací princezna

Šablí z kvalitnímu dráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína bojovat dráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína bojovat proti systému ven do terénu. Šablí z kvalitního vína bojovat proti systému. Šablí z kvalitního vína bojovat proti systému. Kvalitního vína bojovat.

je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku, jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku, si skládám tisíc otázek.

0: Střihavku, byt číslo 4 a takhle a další, tak rozhodně Jaroslava Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a takhle a další, tak rozhodně vytáhněte Facebook, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a takhle a další, tak rozhodně vytáhněte Facebook, byt číslo 4 a takhle a další, tak rozhodně vytáhněte Facebook, 4 a takhle a další, tak rozhodně vytáhněte Facebook, tam si najdete stránky do Krádia, další, tak rozhodně vytáhněte Facebook, tam si najdete stránky do Krádia a napište mi zprávu, proč bych tyhle, tak rozhodně vytáhněte Facebook, tam si najdete stránky do Krádia a napište mi zprávu, vytáhněte Facebook, tam si najdete stránky do Krádia a napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě Facebook, tam si najdete stránky do Krádia a napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě stránky do Krádia a napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám, taky mi tam k tomu dejte a napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám, taky mi tam k tomu dejte ještě mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám, taky mi tam k tomu dejte ještě vaše, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám, taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu měl dát dneska právě vám, taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu právě vám, taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru, taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu zavolat. No a já si tak zahodím ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu zavolat. No a já si tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu zavolat. No a já si tak za hodinku a půl vyberu pak hezky z éteru můžu zavolat. No a já si tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky dostane, můžu zavolat. No a já si tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. Volat. No a já si tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. Takže no a já si tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. Takže rozhodně pište, jestli hodinku a půl vyberu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete být v sobotu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete být, který ode mě tady ty lístky dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete být v sobotu 23. 5. lístky dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete být v sobotu 23. dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete být v sobotu 23. 5. Rozhodně pište, jestli chcete být v sobotu 23. 5. na mega koncertě. Jestli chcete být v sobotu 23. 5. na mega koncertě Rybiček 48. V sobotu 23. 5. na mega koncertě Rybiček 48. No ať se vám to píše všechno 23. 5. na mega koncertě Rybiček 48. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase na mega koncertě Rybiček 48. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase koncertě Rybiček 48. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou další muziku, čeká 48. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou další muziku, čeká nás Miloš Dorodoležal Bad Woman. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou další muziku, čeká nás Miloš Dorodoležal Bad Woman. Píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou další muziku, čeká nás Miloš Dorodoležal Bad Wolves, anebo taky Midnight, vám pustím zase nějakou další muziku, čeká nás Miloš Dorodoležal Bad Wolves, anebo taky Midnight Oil a jejich Bad muziku, čeká nás Miloš Dorodoležal Bad Wolves, anebo taky Midnight Oil a jejich Bad Miloš Dorodoležal Bad Wolves, anebo taky Midnight Oil a jejich Bats Are Burning. Žal Bad Wolves, anebo taky Midnight Oil a jejich Bats Are Burning. Anebo taky Midnight Oil a jejich Bats Are Burning.
1: Baru dovolenou.
0: Midnight Oil a jejich Bats Are Burning.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
0: Jejich Bats Are Burning.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
0: Are Burning.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt a kam po...
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt a kam pojedeme?
1: Na zahr... Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt a kam pojedeme?
1: Dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce vyřešenou.
2: Fakt a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce.
2: Fakt a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 20.
2: Kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazén. Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény. Gradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény. Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a dokonce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže
1: 5% na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezo.
1: Grily,

0: Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový
0: zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na
0: zbytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny.
1: Pětihvězdičkový.

0: Nízké ceny a vždycky
1: v Hradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. O to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak co koupax?
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak co
0: ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak co koupelna hotová?
0: Vždycky něco navíc.
2: Tak co koupelna hotová?
0: Co navíc?
2: Tak co koupelna hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo. Tak co koupelna hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo. Za... Tak co koupelna hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Já, všechno.
2: Hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Já, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Odvětrávání. Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle. Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak tak.
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně?
3: Co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátor. Takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátor. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
2: Koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
2: Poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz. Ventilatory. .cz
5: Housebrand Café
4: Perfavore.cz
5: Housebrand Café
4: Perfavore.cz
5: Housebrand Café Perfavore
6: Sì signora
5: Housebrand Café Perfavore
6: Sì signora
5: Housebrand Café Perfavore
6: Sì signora
7: Housebrand tuhle ka
5: Housebrand Café Perfavore
6: Sì signora
7: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
5: Café per favore?
6: Sì, signora.
7: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
5: Pre? Sì, signora.
7: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand
5: ka...
7: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz Žijte pít. Housebrandkáva.cz
8: Masters of Raw
7: Housebrandkáva.cz
8: Masters of Rock
9: Kultovní festival
7: CZ
8: Masters of Rock
9: Kultovní festival přiváží legenda
8: Masters of Rock
9: Kultovní festival přiváží legendární Halloween
8: Masters of Rock
9: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40.
8: Masters of Rock.
9: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
10: Hvězdného Marilyna Mansona.
9: Slavné Arch and váží legendární Halloween slavící 40. výročí.
10: Hvězdného Marilyna Mansona.
9: Slavné Arch Enemy. Halloween slavící 40. výročí.
10: Hvězdného Marilyna Mansona.
9: Slavné Arch Enemy. 40. výročí
10: Hvězdného Marilyna Mansona
9: Slavné Arch Enemy
10: Infročí
9: Hvězdného Marilyna Mansona Slavné Arch Enemy
10: In Flames
9: Slaughter to Prevail
10: Hvězdného Marilyna Mansona
9: Slavné Arch Enemy
10: In Flames
9: Slaughter to Prevail
10: The Rasmus
9: Přijede
10: Mansona
9: Slavné Arch Enemy
10: In Flames
9: Slaughter to Prevail
10: The Rasmus
9: Přijede Dirk Arch Enemy
10: In Flames
9: Slaughter to Prevail
10: The Rasmus
9: Přijede Dirk Schneider z hity Except
10: Flames
9: Slaughter to Prevail
10: The Rasmus
9: Přijede Dirk Schneider z hity Except nebo

0: bratři Kavalerovi. A to tu prevail.
1: Derasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Derasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
0: Od Šesmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
0: Od 16. od Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovce. Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Zahrádkáře.
1: Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Zahrádka.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Zahrádkář se raduje.
0: 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafir.
0: Července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafir.
0: Ve Vizovicích.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všech. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz. Chce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profí.
2: Všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
2: potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou
2: @eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: CZ.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte,
4: u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
4: Berete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
4: To se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání.
4: No a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zbavíte slimáků na své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido@eshop.
4: Zachrání na své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido@eshop.cz. Partner.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Úrodu zachrání Presto.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Presto.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Český Goodwill.
2: @eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Český Goodwill znovu hledá.
2: @eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje.
2: Partner pro vaši zahradu.
5: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy.
2: Zahradu.
5: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? České podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? A firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji. Lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo. Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo. Máte. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. A navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Může

15 hodin 20 minut k tomu a Velvet Revolver hrají Jay. 15 hodin 20 minut k tomu a Velvet Revolver hrají Dave Dancer. 15 hodin 20 minut k tomu a Velvet Revolver hrají Dave Dancer právě teďka. 15 hodin 20 minut k tomu a Velvet Revolver hrají Dave Dancer. 15 hodin 20 minut k tomu a Velvet Revolver hrají Dave Dancer právě teďka. 10 minut k tomu a Velvet Revolver hrají Dave Dancer právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. A samozřejmě Revolver hrají Dave Dancer právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. A samozřejmě máme Dave Dancer právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. A samozřejmě máme tady právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. A samozřejmě máme tady zase další vyhlašování na Rock Rádiu. A samozřejmě máme tady zase další vyhlašování. Na megakoncert Rybiček už se v Kutný Hoře, už jsme jednou lístky rozdali. Pro vás mám zase další lístky. Na megakoncert Rybiček už se v Kutný Hoře, už jsme jednou lístky rozdávali. Další lístky. Na megakoncert Rybiček už se v Kutný Hoře, už jsme jednou lístky rozdávali. Rozdávali jsme je na pátek. A teďka tady má. Na megakoncert Rybiček už se v Kutný Hoře, už jsme jednou lístky rozdávali. Rozdávali jsme je na pátek. A teďka tady máme dokonce lístky. Rybiček už se v Kutný Hoře, už jsme jednou lístky rozdávali. Rozdávali jsme je na pátek. A teďka tady máme dokonce lístky na tu sobotu. Kutný Hoře, už jsme jednou lístky rozdávali. Rozdávali jsme je na pátek. A teďka tady máme dokonce lístky. Takže jestli chcete vidět kromě Rybiček, která ještě pátek, a teďka tady máme dokonce lístky na tu sobotu. Bič číslo 4 a takhle a další. Bič, která ještě Jaroslava Uhlíře, Kamila Střiavku.

0: Vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. A třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy. Studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidem MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých... Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.český... Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Stavebniny Dek váží. www.českygoodwill.cz. Stavebniny www.českygoodwill.cz. Stavebniny Dek přináší mega Goodwill.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Z. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě. Přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční. Mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční. Ková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční. Tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách 35 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak a mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz. Pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz. Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodav
0: super cenu. Více na Dek.cz.
1: Topcentrum.cz.
0: Více na Dek.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry
0: CZ.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou za Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičet. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Budní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Na sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás na startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejním vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo navštivte

0: nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Kupte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce s Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít
0: www.topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do
0: www.topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro
0: topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den.
1: Voda má rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
1: Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte.
2: Slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nit.
2: Svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si
2: voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkou.
2: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořské.
2: Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití.
2: Víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátech. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha.
1: Kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace
1: v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na
1: vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aqua
1: nebo na pirátské

0: Půjčku až 250 tisíc navíc vyřiň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Víc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Víc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. A je to. Home Credit pro lepší příběhy.
1: Právě.
0: A je to. Home Credit pro lepší příběhy.
1: Právě.
0: A je to. Home Credit pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planeo.
0: Home Credit pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planeo.
0: Home Credit pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny
0: pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové
0: příběhy.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen, my kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen, nebo kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen, nebo e-shop s více až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen, nebo e-shop procent. Navštivte jednu z našich prodejen, nebo e-shop s více než 30. Navštivte jednu z našich prodejen, nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami z našich prodejen, nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami prodejen, nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. 30 tisíci položkami skladem. Planeo. 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Rock Radio.
1: Kami skladem. Planeo.
2: Rock Radio.
1: Planeo.

0: den, více na aquapalas.cz. Praha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz.
1: Potřebuješ
0: zábava na celý den, více na aquapalas.cz.
1: Potřebuješ změnit
0: na aquapalas.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou
0: CZ.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý za půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ, nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjč míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ.

DABu AFM nebo na DABu AFM nebo na radia.cz. V DABu AFM nebo na radia.cz. DABu AFM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Rokový Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

0: Evropa, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí, od kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku vete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na roce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu.
1: Jednoduše si
0: kovým rozjezdu na Rokrádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení
0: na Rokrádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své Jednoduše si užijte bleskové doručení své. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Dne. Planeo.

Pivo vychlazený, kámoši Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemá, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemá, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, ze který se ale nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, upéct, drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od to, drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho máte na chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho mání, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho máte nás. Laďte od pondělí do ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho máte nás. Laďte musíte dělat hlavu, od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd hlavu, od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel, od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel, celý týden nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel, celý týden pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel, celý týden pro vás. Do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel, celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Rozjezd Honzou a Anabel, celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete. Honzou a Anabel, celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i to. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grill, skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí.

0: Švédsko. Uvidíme, jaký to bude. Samozřejmě budeme se teďka v hokeji bavit vlastně každý. Švédsko. Uvidíme, jaký to bude. Samozřejmě budeme se teďka v hokeji bavit vlastně každý. Uvidíme, jaký to bude. Samozřejmě budeme se teďka v hokeji bavit vlastně každý den tady na Rock Rádiu. Uvidíme, jaký to bude. Samozřejmě budeme se teďka v hokeji bavit vlastně každý den tady na Rock Rádiu. Takže držme tomu. Samozřejmě budeme se teďka v hokeji bavit vlastně každý den tady na Rock Rádiu. Takže držme tomu dneska palce. Budeme se teďka v hokeji bavit vlastně každý den tady na Rock Rádiu. Takže držme tomu dneska palce. Už jsem se bavit vlastně každý den tady na Rock Rádiu. Takže držme tomu dneska palce.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel. Top hokejové

0: Miloš Dododo dodal žal na správě vysoudil všechny na rok rádio jeho písnička právě dojíždí teďka v 15:38 právě vysoudil všechny na rok rádio jeho písnička právě dojíždí teďka v 15:00 všechny na rok rádio jeho písnička právě dojíždí teďka v 15:38 no a teď se pojďme na rok rádio jeho písnička právě dojíždí teďka v 15:38 no a teď se pojďme podívat na hokej písnička právě dojíždí teďka v 15:38 no a teď se pojďme podívat na hokej, ne? Dojíždí teďka v 15:38 No a teď se pojďme podívat na hokej, ne? 15:38 No a teď se pojďme podívat na hokej, ne?
1: Mistrovství světa v
0: 38 minut. No a teď se pojďme podívat na hokej, ne? No a teď se pojďme podívat na hokej, ne?
1: Mistrovství světa v hokeji na rok.
0: Dívat na hokej, ne?
1: Mistrovství světa v hokeji na rok rádiu.
0: Ne?
1: Mistrovství světa v hokeji na rok rádiu. Mistrovství světa v hokeji na rok rádiu.
0: Vypadá to zatím...
1: Mistrovství světa v hokeji na rok rádiu.
0: Vypadá to zatím, no, tak jak to říct, no, po víkendu...
1: Hokeji na rok rádiu.
0: Vypadá to zatím, no, tak jak...
1: Rok rádiu.
0: Vypadá to zatím, no, tak jak to říct, no, po víkendu nás máme... Vypadá to zatím, no, tak jak to říct, no, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru. Vypadá to zatím, no, tak jak to říct, no, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem. No, tak jak to říct, no, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4. Tak jak to říct, no, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4-1. No, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4-1 a v sobotu nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4-1 a v sobotu jsme to bohužel na kontě jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4-1 a v sobotu jsme to bohužel projeli jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4-1 a v sobotu jsme to bohužel projeli ze Slovinskem, nekoukalo se na tou Dánskem, která dopadla 4-1 a v sobotu jsme to bohužel projeli ze Slovinskem, nekoukalo se na to úplně padla 4-1 a v sobotu jsme to bohužel projeli ze Slovinskem, nekoukalo se na to úplně hezky poprodna a v sobotu jsme to bohužel projeli ze Slovinskem, nekoukalo se na to úplně hezky poprodna. Prodloužení nám tam prostě ještě ten jsme to bohužel projeli ze Slovinskem, nekoukalo se na to úplně hezky po prodloužení nám tam prostě bohužel projeli ze Slovinskem, nekoukalo se na to úplně hezky po prodloužení nám tam prostě ještě ten třetí gol dali. Slovinskem nekoukalo se na to úplně hezky po prodloužení nám tam prostě ještě ten třetí gol dali. A dneska nás čeká kalo se na to úplně hezky po prodloužení nám tam prostě ještě ten třetí gol dali. A dneska nás čeká Švédsko. Uvidíme, jaký to úplně hezky po prodloužení nám tam prostě ještě ten třetí gol dali. A dneska nás čeká Švédsko. Uvidíme, jak prodloužení nám tam prostě ještě ten třetí gol dali. A dneska nás čeká Švédsko. Uvidíme, jaký to bude. Samozřejmě ještě ten třetí gol dali. A dneska nás čeká Švédsko. Uvidíme, jaký to bude. Samozřejmě budeme si teďka A dneska nás čeká Švédsko. Uvidíme, jaký to bude. Samozřejmě budeme si teďka v hokeji nás čeká š...

0: Hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní trum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. VVního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Dí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz zahradní techniky. www.topcentrum.cz
1: Teď už se ale pojďme samozřejmě.
0: www.topcentrum.cz
1: Teď už se ale pojďme samozřejmě pustit.
0: www.topcentrum.cz
1: Teď už se ale pojďme samozřejmě pustit další muziku. advance.cz Teď už se ale pojďme samozřejmě pustit další muziku. Advance Daniel Landa. Teď už se ale pojďme samozřejmě pustit další muziku. Advance Daniel. Teď už se ale pojďme samozřejmě pustit další muziku. Advance Daniel Landa Battle Beast. A nebo ale pojďme samozřejmě pustit další muziku. Advance Daniel Landa Battle Beast. A nebo taky YouTube. Samozřejmě pustit další muziku. Advance Daniel Landa Battle Beast. A nebo další muziku. Advance Daniel Landa Battle Beast. A nebo taky YouTube. Tohle to všechno vás čeká už za chvilku. Advance Daniel Landa Battle Beast. A nebo taky YouTube. Tohle to všechno vás čeká už za chvilku. Battle Beast, anebo taky YouTube. Tohle to všechno vás čeká už za chvilku.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto TIN, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás, z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neměl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného. Vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného. Jen měníme a u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného. Jen měníme a opravujeme auto sklo. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného. Jen měníme a opravujeme auto skla. A dělám. Protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví.
2: To rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví.
2: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
4: Nejlepší výběr, nejnižší.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
4: Nejlepší výběr.
3: Carglass vymění.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami, lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbrad naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Ben nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech.

0: Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. A Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha.
0: Bene.cz.
1: Svět není jen samé slunce. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný míst. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbíjí a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
1: Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
1: Ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
1: Pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
2: Portugal. Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
2: Portugalsko. A kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
2: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
2: Portugalsko. Slunce, oceán.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
2: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej to.
3: Vydáme tentokrát.
2: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný
3: tokrát.
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně
3: ko,
2: slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
3: Slunce, oceán, romance.
2: A prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak.
2: Oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
2: To je
3: zvyk. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický útěk.
3: Otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
2: Už víš.
3: Romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
3: Útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
3: Už vyšlo.
2: Ksi.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
2: Už vyšlo.
4: Okénko do ohrad a výběhu.
3: Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
2: Už vyšlo.
4: Okénko do ohrad a výběhů
3: z Penzion v Portugalsku.
2: Už vyšlo.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V Falsku.
2: Už vyšlo.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zoopark.
2: Vyšlo.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku
4: Zelčín. Ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín.
4: Výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nov.
4: Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nové.
4: Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nové. Pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem Trump. V pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Lubo. Vídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skok. Je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme centrum? U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit? U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že budete skákat.
5: Je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že
5: Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že budete skákat.
5: O tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že

0: Budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je zoub...
1: Co si pod tím máme představit?
0: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je zoupark zelční...
1: Co si máme představit?
0: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když... No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je zoupark zelční zaměřen především na chov zvířat, budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je zoupark zelční zaměřen především Skokanová. Teď vážně. I když je zoupark zelční zaměřen především na chov zvířat, Skokanová. Teď vážně. I když je zoupark zelční zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontážně. I když je zoopark zelční zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme zoopark zelční zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark zelční zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark zelční na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i někde tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín. Dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
1: Jak jsou ty tramp
0: velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
1: Jak jsou ty trampacích
0: trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
1: Jak jsou ty trampolíny velké?
0: No velké, obrovské, různě umístěných po zooparku Zelčín.
1: Jak jsou ty trampolíny velké?
0: No velké, obrovské, po zooparku Zelčín.
1: Jak jsou ty trampolíny velké?
0: No velké, obrovské, celkově parku Zelčín.
1: Jak jsou ty trampolíny velké?
0: No velké, obrovské, celkově zabírají plochu přes 1300 metrů.
1: Jak jsou ty trampolíny velké?
0: No velké, obrovské, celkově zabírají plochu přes 1300 metrů.
1: Trampolíny velké?
0: No velké, obrovské, celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. No velké, obrovské, celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás tak obrovské, celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě širok. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě široko daleko větší nenajdete. Máme takovou také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když čí vzduchovou trampolínu ve střední Evropě široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám ve střední Evropě široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám v Evropě široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý z nich nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý z zooparku. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý z zooparku Zelčíně našel to své. Nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý z zooparku Zelčíně našel to své. Někoho na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý z zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata s dětmi, tak aby si každý z zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách. Si každý z zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách. Někoho baví víc Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách. Někoho baví víc to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách. Někoho baví víc sport, bude na trampolíně. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách. Někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to pro zvířata, tak bude dále v ohradách. Někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat v ohradách někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířat víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům,
1: jsou trampolíny placeny
0: a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům,
1: jsou trampolíny placené,
0: si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům,
1: jsou trampolíny placené.
0: Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům,
1: jsou

0: trampolíny placené?
1: Ne, trampolíny jsou součást na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
0: Jsou trampolíny placené?
1: Ne, trampolíny jsou součástí trampolín ke zvířatům.
0: Jsou trampolíny placené?
1: Ne, trampolíny jsou součástí a zvířatům.
0: Jsou trampolíny placené?
1: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín v rámci vstupu.
0: Jsou trampolíny placené?
1: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín v rámci vstupu můžete skákat.
0: Ne.
1: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín v rámci vstupu můžete skákat celý den. Trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín v rámci vstupu můžete skákat celý den. Dokud součástí areálu zooparku Zelčín v rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít areálu zooparku Zelčín v rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít cíl zooparku Zelčín v rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít cíl. A v rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít cíl. A pokud vám síly dojdou, vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít cíl. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolínu celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít cíl. A pokud vám síly dojdou, tak dokud vás nohy unesou a budete mít cíl. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolínu najdete zase naše občerstvení nebo pizzu. Nohy unesou a budete mít cíl. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolínu najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete mít cíl. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolínu najdete zase naše občerstvení nebo pizzu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolínu najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii. A síly dojdou, tak blízko trampolínu najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii. Trampolínu najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat. Jdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
0: Takže tedy hop hop
1: nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
0: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín,
1: kde můžete doplnit energii a skákat dál.
0: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín,
1: energii a skákat dál.
0: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín,
1: skákat dál.
0: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín, www.zoop. Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín, www.zooparkzelcin.cz. Hop hop do zooparku Zelčín, www.zooparkzelcin.cz.
2: Přijeďte i v
0: parku Zelčín, www.zooparkzelcin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte
0: Čín, www.zooparkzelcin.cz.
2: Přijeďte i vy.
0: www.zooparkzelcin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte
0: parkzelcin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u
0: CZ.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka. Přijeďte i vy.

0: dítě?
1: Happy Sport!
0: Happy Sport?
2: Happy Sport! Nejjednodušší cesta ke sportu vede...
1: Sport!
0: Happy Sport?
2: Happy Sport! Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
1: Sport!
0: Happy Sport?
2: Happy Sport! Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
1: Happy Sport!
0: Sport!
2: Happy Sport! Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
1: Happy Sport!
2: Happy Sport! Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
1: Happy Sport!
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
1: Happy Sport!
2: Cesta ke sportu vede přes...
1: Happy Sport!
2: Vede přes...
1: Happy Sport! Happy Sport!
3: Jak to má... Jak to má motora kola, dřív či později s tím bude... Jak to má motora kola, dřív či později s tím... Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě moto. Ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Ká zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvoučka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Sportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokec tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokec pondělí do pátku na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion
3: na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si s kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Která si svých řidičů váží. Spedit.cz. / kariéra. Si svých řidičů váží. Spedit.cz. / kariéra. Váží. Spedit.cz. / kariéra. Spedit.cz / kariéra. Spedit.cz / kariéra.
3: Rock Radio.
4: / kariéra.
3: Rock Radio.

0: Black Sabbath Revival a den na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor.
1: Zuzka Kleinová.

0: kousek od Mělníka v zooparku Zelčí. Jaká ta zvířátka u nás máme? Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark ze zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčí u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz. V zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
1: Lyže.
0: Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
1: Lyže.
0: Zoopark Zelčín.cz.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
0: Zelčín.cz.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport. Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport. Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar. Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport. Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport. Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Bazar. Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nej.

0: DABu i FM nebo v DABu i FM nebo v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz u i FM nebo na radia.cz rock FM nebo na radia.cz rock radio radia.cz rock radio.cz rock radio rock radio co se děje z rock radio rock radio co se děje rock radio rock radio co se děje radio rock radio co se děje
1: dva
0: rock radio co se děje
1: 22.
0: radio co se děje
1: 22. a 23. května pořádají 23. tradiční punkrockový open air festival v Braníku. Těšit se na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Stu a tři dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Tři dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Chceš žít
0: muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Chceš žít značkovej.
0: Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Chceš žít
0: Go Out.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo
0: out.
1: Chceš žít značkovej život? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. Nebo ten opravdovej? Značka si ty. Opravdovej. Značka si ty. www.bezpotiskuvej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Si ty. www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz.
2: Kontejnery Siegel do
1: www.bezpotisku.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý.
1: Tisku.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte...
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
3: Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
3: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auto...
3: Ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše...
3: Fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou...
3: Ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude, www.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude, www.siegel.cz. Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude, www.siegel.cz. Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude, www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude, www.siegel.cz. Se dostanou všude, www.siegel.cz. www.siegel.cz.
5: Co kdyby děti letos o prázdninách
4: siegel.cz.
5: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili
4: CZ.
5: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové. Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové do. Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové. By děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství. Letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín. Nách zažili opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně rafty za dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně rafty zábavu ví. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně rafty zábavu výbory v zooparku Zelčín nabízejí koně rafty zábavu výlety tramu Zelčín nabízejí koně rafty zábavu výlety trampolíny po nabízejí koně rafty zábavu výlety trampolíny poznání i nové kamarády koně rafty zábavu výlety trampolíny poznání i nové kamarády zábavu výlety trampolíny poznání i nové kamarády a vy budete mít týden klid. Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, no.

0: Zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na tábory v Zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na Zoopark Zelčín. Zelčín. Rodiče, mrkněte na Zoopark Zelčín. CZ.
1: Pekelný
0: ostiče, mrkněte na Zoopark Zelčín. CZ.
1: Pekelný ostrov.
0: Mrkněte na Zoopark Zelčín. CZ.
1: Pekelný
0: ostrov. Na Zoopark Zelčín. CZ.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho!
0: Třetí Zelčín, CZ.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Ryby Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri divoký Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri divoký byl, tři sestry. Rybičky 48, Dimitri.

0: Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci na Klimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Rybičky 48,
0: které můžeme být hrdí.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega
0: hrdí.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnu tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky kou. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český

Ardon.cz. Ardon. Prémiové pracovní a auto. Ardon. Prémiové pracovní a Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ard.obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. CZ.

0: sestry, škvor a další. Více na pekelný divokej byl, tři sestry, škvor a další. Více byl, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Vítejte v
0: CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Vítejte v kempu,
0: mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
0: Partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
0: Festivalu je Rock Radio.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
0: Rock Radio.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. Dům, sektor G.

0: Resnat sněmovní výbor pro obranu. Dlouhých 16 hodin trvalo restaurátorům výbor pro obranu. Dlouhých 16 hodin trvalo restaurátorům, než dostali no. Dlouhých 16 hodin trvalo restaurátorům, než dostali letku svaté zdi. Dlouhých 16 hodin trvalo restaurátorům, než dostali letku svaté zdi. 16 hodin trvalo restaurátorům, než dostali letku svaté Zdislavy z betonu. Tím trvalo restaurátorům, než dostali letku svaté Zdislavy z betonu. Tím je zalil zloděj, který restaurátorům, než dostali letku svaté Zdislavy z betonu. Tím je zalil zloděj, který minulý týden ukradl letku svaté Zdislavy z betonu. Tím je zalil zloděj, který minulý týden ukradl z baziliky v Jablonci z betonu. Tím je zalil zloděj, který minulý týden ukradl z baziliky v Jablonem pod Ještědí. Tím je zalil zloděj, který minulý týden ukradl z baziliky v Jablonem pod Ještědí. Zloděj, který minulý týden ukradl z baziliky v Jablonem pod Ještědí. Při vytahování ze schránky je navíc minulý týden ukradl z baziliky v Jablonem pod Ještědí. Při vytahování ze schránky je navíc ještě ukradl z baziliky v Jablonem pod Ještědí. Při vytahování ze schránky je navíc ještě poničil od baziliky v Jablonem pod Ještědí. Při vytahování ze schránky je navíc ještě poničil, odlomilo se pět pod Ještědí. Při vytahování ze schránky je navíc ještě poničil, odlomilo se pět fraktědí. Při vytahování ze schránky je navíc ještě poničil, odlomilo se pět fragmentů. Při vytahování ze schránky je navíc ještě poničil, odlomilo se pět fragmentů. Nyní na restaurování ze schránky je navíc ještě poničil, odlomilo se pět fragmentů. Nyní na navíc ještě poničil, odlomilo se pět fragmentů. Nyní na restaurování relikvie pracují exčel, odlomilo se pět fragmentů. Nyní na restaurování relikvie pracují experti. Není jasné, kdy se odlomilo se pět fragmentů. Nyní na restaurování relikvie pracují experti. Není jasné, kdy se do baziliky fragmentů. Nyní na restaurování relikvie pracují experti. Není jasné, kdy se restaurování relikvie pracují experti. Není jasné, kdy se do baziliky vrátí zpátky. Pevní relikvie pracují experti. Není jasné, kdy se do baziliky vrátí zpátky. Pracují experti. Není jasné, kdy se do baziliky vrátí zpátky. Péče o druhé. Není jasné, kdy se do baziliky vrátí zpátky. Péče o druhé má smysl. A není jasné, kdy se do baziliky vrátí zpátky. Péče o druhé má smysl. Baziliky vrátí zpátky. Péče o druhé má smysl. A vědí to i ve Zlínském kraji, kde startuje 10. rok pátky. Péče o druhé má smysl a vědí to i ve Zlínském kraji, kde startuje 10. ročník ankety ocenění pečujících osob. Návrhy nominací můžou lidé zasílat do 31. ocenění pečujících osob. Návrhy nominací můžou lidé zasílat do 31. pečujících osob. Návrhy nominací můžou lidé zasílat do 31. července. Koho může? Návrhy nominací můžou lidé zasílat do 31. července. Koho nominací můžou lidé zasílat do 31. července. Koho můžou navrhovat? Koho můžou navrhovat pro zradí mluvčí hejtmanství do 31. července? Koho můžou navrhovat pro zradí mluvčí hejtmanství Soně Července? Koho můžou navrhovat pro zradí mluvčí hejtmanství Soně Ličková? Koho můžou navrhovat pro zradí mluvčí hejtmanství Soně Ličková?
1: Ocenění je určeno lidem,
0: kterou navrhovat pro zradí mluvčí hejtmanství Soně Ličková.
1: Ocenění je
0: pro zradí mluvčí hejtmanství Soně Ličková.
1: Ocenění je určeno lidem, kteří v domácím prostředí
0: hejtmanství Soně Ličková.
1: Ocenění je určeno lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člen
0: Soně Ličková.
1: Ocenění je určeno lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člen
0: Ličková.
1: Ocenění je určeno lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého, kteří v domácím prostředí pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého, v domácím prostředí pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého člověka, který se pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého člověka, který se kvůli zdravotní rodiny nebo jiného blízkého člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu neobejde bez jiného blízkého člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu neobejde blízkého člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci druhých člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci druhých. Nejde přitom o kvůli zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci druhých. Nejde přitom o profesionální pečovat stavu neobejde bez pomoci druhých. Nejde přitom o profesionální pečovatele obejde bez pomoci druhých. Nejde přitom o profesionální pečovatele, ale o běžné lidi pomoci druhých. Nejde přitom o profesionální pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči zvládají. Nejde přitom o profesionální pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči zvládají. Profesionální pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči zvládají vedle svého každodenního pečovatele.

0: ale o běžné lidi, kteří péči zvládají vedle svého každodenního života.
1: Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim.
2: Momentálně máme venku psno až zataženo a samozřejmě s přicházejícími hodinami
3: Zítra nás potom bude čekat kolem 19 stupňů a večer asi na 7 to spadne. Takže 19 stupňů a večer asi na 7 to spadne. Takže úplně nezahazujte ještě bundy.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempovat. Kempovat můžeš i. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.

0: Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrub.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová, novým náčelníkem.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová, novým náčelníkem generálního štábu. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová, novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová, novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváčka Votrubová, novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupová, novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současným náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současného šéfa štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současného šéfa štábu stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současného šéfa štábu Karla Řehky. To je první zástupce současného šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče ale nehla. To je první zástupce současného šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče a obce současného šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče ale nehlasoval ministr obrany z šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče ale nehlasoval ministr obrany Zuna na tiskové konferenci Karla Řehky. Pro Hlaváče ale nehlasoval ministr obrany Zuna na tiskové konferenci o tom informoval. Pro Hlaváče ale nehlasoval ministr obrany Zuna na tiskové konferenci o tom informoval premiér. Hlaváče ale nehlasoval ministr obrany Zuna na tiskové konferenci o tom informoval premiér Babiš. Hlasoval ministr obrany Zuna na tiskové konferenci o tom informoval premiér Babiš. Obrany Zuna na tiskové konferenci o tom informoval premiér Babiš. Návrh vlády musí ještě projednat. Na tiskové konferenci o tom informoval premiér Babiš. Návrh vlády musí ještě projednat. Sněmovní konferenci o tom informoval premiér Babiš. Návrh vlády musí ještě projednat. Sněmovní výbor informoval premiér Babiš. Návrh vlády musí ještě projednat. Sněmovní výbor pro obranu. Dlouhých šest Babiš. Návrh vlády musí ještě projednat. Sněmovní výbor pro obranu. Dlouhých šest návrh vlády musí ještě projednat. Sněmovní výbor pro obranu. Dlouhých 16 hodin trval musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Dlouhých 16 hodin trval

0: Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psánce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná musíte diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Každého počasí. Rock Radio. Doprasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnici.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D5 naše...
0: Doprava.
1: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D5 naše...
0: Doprava.
1: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D5 na 67 km směrem. Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D5 na 67 km směrem. Jaká je situace na silnicích. Na D5 na 67 km směrem na Prahu je odstavený náklaďák. Dejte se na něj pozor. Na silnicích. Na D5 na 67 km směrem na Prahu je odstavený. Na D5 na 67 km směrem na Prahu je odstavený náklaďák. Dejte se na něj pozor a radši sundejte nohu. 7 km směrem na Prahu je odstavený náklaďák. Dejte se na něj pozor a radši sundejte Prahu je odstavený náklaďák, dejte se na něj pozor a radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém odstavený náklaďák, dejte se na něj pozor a radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se dejte se na něj pozor a radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cykl a radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. Dejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. Nevím, jestli už odtamtud konečně odejdu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. Nevím, jestli už odtamtud Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. Nevím, jestli už odtamtud konečně odjel, ani nevím, jak se tam dostal. Tunelu se pohybuje cyklista. Nevím, jestli už odtamtud konečně odjel, ani nevím, jak se tam dostal, ale každopádně i tak lista. Nevím, jestli už odtamtud konečně odjel, ani nevím, jak se tam dostal, ale každopádně i tak radši sundejte. Nevím, jestli už odtamtud konečně odjel, ani nevím, jak se tam dostal, ale každopádně i tak radši sundejte nohu z plynu. Konečně odjel, ani nevím, jak se tam dostal, ale každopádně i tak radši sundejte nohu z plynu. Na D8 tam dostal, ale každopádně i tak radši sundejte nohu z plynu. Na D8, ale každopádně i tak radši sundejte nohu z plynu. Na D8 na prvním kilometru tak radši sundejte nohu z plynu. Na D8 na prvním kilometru směrem z Prahy je pro nohu z plynu. Na D8 na prvním kilometru směrem z Prahy je pro defekt odstavenu. Na D8 na prvním kilometru směrem z Prahy je pro defekt odstavenu. Na D8 na prvním kilometru směrem z Prahy je pro defekt odstavený na prvním kilometru směrem z Prahy je pro defekt odstavený nákladák a dokonce i směrem z Prahy je pro defekt odstavený nákladák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam je pro defekt odstavený nákladák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam pro defekt odstavený nákladák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam můžete možná i počítat z odstavený nákladák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam můžete možná i počítat s nějakou mírnou kolonou. No a nákladák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam můžete možná i počítat s nějakou mírnou kolonou. I vyčuje do silnice, takže tam můžete možná i počítat s nějakou mírnou kolonou. No a kolonou se, takže tam můžete možná i počítat s nějakou mírnou kolonou. No a kolonou se jste možná i počítat s nějakou mírnou kolonou. No a kolonou se taky ještě se nějakou mírnou kolonou. No a kolonou se taky ještě se tý se určitě nezbavíte na Pražském okruhu na 20. kolonou. No a kolonou se taky ještě se tý se určitě nezbavíte na Pražském okruhu na 20. kolonou se taky ještě se tý se určitě nezbavíte na Pražském okruhu na 21. kilometru. Se taky ještě se tý se určitě nezbavíte na Pražském okruhu na 21. kilometru. Směrem na Modleť se tý se určitě nezbavíte na Pražském okruhu na 21. kilometru. Směrem na Modleť nezbavíte na Pražském okruhu na 21. kilometru. Směrem na Modleť

0: Jsou tam sobě tři osobáky a zářským okruhu na 21. kilometru směrem na Modletice. Jsou tam sobě tři osobáky na 21. kilometru směrem na Modletice. Jsou tam sobě tři osobáky a zdržet se můžete asi tak 20 minut. Metru směrem na Modletice. Jsou tam sobě tři osobáky a zdržet se můžete asi tak 20 minut. Na Modletice. Jsou tam sobě tři osobáky a zdržet se můžete asi tak 20 minut.
1: Kolony.
0: Sobě tři osobáky a zdržet se můžete asi tak 20 minut.
1: Kolony neovlivňují
0: a zdržet se můžete asi tak 20 minut.
1: Kolony neovlivňujete
0: asi tak 20 minut.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: 20 minut.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražské. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čeká. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čeká. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čeká. Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.cz u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz. lowman.cz.
2: Rock Radio, rockový. Rock Radio, rockový odpoledne. Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Tak jo, máme tady šest.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Tak jo, máme tady šest.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty.
2: Rockový odpoledne.
0: Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu.
2: Odpoledne.
0: Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu a brokový odpoledne. Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu a brokový odpoledne. Jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu a brokový odpoledne právě pokračuje 4 minuty k tomu a brokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Tomu a brokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a brokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a svojí odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kubou. Právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem svojí druhý hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kuba nám odjel trošičku. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kuba nám odjel trošičku. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kuba nám odjel trošičku za teplem a za trochou moře. Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kuba nám odjel trošičku za teplem a za trochou moře. Ale jenom se mnou s Petrem Kuba nám odjel trošičku za teplem a za trochou moře. Ale rozhodně mu to samozřejmě přejem. Kuba nám odjel trošičku za teplem a za trochou moře, ale rozhodně mu to samozřejmě přejem, ale i tak trošičku za teplem a za trochou moře, ale rozhodně mu to samozřejmě přejem, ale i tak tady mám pro vás díku za teplem a za trochou moře, ale rozhodně mu to samozřejmě přejem, ale i tak tady mám pro vás další dva moře, ale rozhodně mu to samozřejmě přejem, ale i tak tady mám pro vás další dva lístky, tento rozhodně mu to samozřejmě přejem, ale i tak tady mám pro vás další dva lístky, přejem, ale i tak tady mám pro vás další dva lístky, tentokrát na koncert Rybičem, ale i tak tady mám pro vás další dva lístky, tentokrát na mega koncert Rybič, tady mám pro vás další dva lístky, tentokrát na mega koncert Rybiček, další dva lístky, tentokrát na mega koncert Rybiček, už jsme jednou rozdávali na ten páteč dva lístky, tentokrát na mega koncert Rybiček, už jsme jednou rozdávali na ten pátokrát na mega koncert Rybiček, už jsme jednou rozdávali na ten páteční den, tak teďka rozdáváme na koncert Rybiček, už jsme jednou rozdávali na ten páteční den, tak teďka rozdáváme na sobotní. Už jsme jednou rozdávali na ten páteční den, tak teďka rozdáváme na sobotní. Bude Jarda Uhlíř, Kamil Střihavka, by číslo 4 a tak dále a tak dále. Takže to rozhodně Kamil Střihavka, by číslo 4 a tak dále a tak dále.

0: rozhodně nenechte ujíst, stačí číslo 4 a tak dále a tak dále. Takže to rozhodně nenechte ujíst, stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook a tak dále a tak dále. Takže to rozhodně nenechte ujíst, stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, ale a tak dále. Takže to rozhodně nenechte ujíst, stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, na naše stránky. To rozhodně nenechte ujíst, stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, na naše stránky Rock Rádia. Proč bych tady ty lístky ujíst, stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, na naše stránky Rock Rádia. Proč abyste mi napsali na Facebook, na naše stránky Rock Rádia. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a taky k tomu nezapomeňte na Facebook, na naše stránky Rock Rádia. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a taky k tomu na naše stránky Rock Rádia. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a taky k tomu nezapomeňte Rádia. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a taky k tomu nezapomeňte dát vaše telefon. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a taky k tomu nezapomeňte dát vaše telefonní číslo, ať vám podsuť dát právě vám a taky k tomu nezapomeňte dát vaše telefonní číslo, ať vám podsuť vám a taky k tomu nezapomeňte dát vaše telefonní číslo, ať vám podsuť, ať vám pak hezky odsaď z mu nezapomeňte dát vaše telefonní číslo, ať vám podsuť, ať vám pak hezky odsaď z éteru můžu zavolat telefonní číslo, ať vám podsuť, ať vám pak hezky odsaď z éteru můžu číslo, ať vám podsuť, ať vám pak hezky odsaď z éteru můžu zavolat. Teďka už se dáme, ať vám podsuť, ať vám pak hezky odsaď z éteru můžu zavolat. Teďka už se dáme další, vám pak hezky odsaď z éteru můžu zavolat. Teďka už se dáme další muziku Halloween Blackstone Cherry, ať z éteru můžu zavolat. Teďka už se dáme další muziku Halloween Blackstone Cherry a nebo éteru můžu zavolat. Teďka už se dáme další muziku Halloween Blackstone Cherry a teďka už se dáme další muziku Halloween Blackstone Cherry a nebo Nickelback už teďka na Rock Rádiu. Se dáme další muziku Halloween Blackstone Cherry a nebo Nickelback už teďka na Rock Rádiu. Další muziku Halloween Blackstone Cherry a nebo Nickelback už teďka na Rock Rádiu. Halloween Blackstone Cherry a nebo Nickelback už teďka na Rock Rádiu. Blackstone Cherry a nebo Nickelback už teďka na Rock Rádiu. A nebo Nickelback už teďka na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Nickelback už teďka na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Teďka na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Never made it out.
1: Rock Rádio.
2: Never made it as a wise man.
1: Rock Rádio.
2: Never made it as a wise man.
1: Rock Rádio.
2: Never made it as a wise man. I could

Všechno nebo nic. Kaťáci právě... Všechno nebo nic. Všechno nebo nic. Kaťáci právě teď... Všechno nebo nic. Kaťáci právě teďka dojíždějí... Všechno nebo nic. Kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. Všechno nebo nic. Kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. 16 hodin a 18. Kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. 16 hodin a 18. Právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. 16 hodin a 18 minut k tomu. Teďka dojíždějí na Rock Rádiu. 16 hodin a 18 minut k tomu. Na Rock Rádiu. 16 hodin a 18 minut k tomu. A není to samozřejmě žádnou náhodou, že 16 hodin a 18 minut k tomu. A není to samozřejmě žádnou náhodou, že kaťáci právě teď hodina 18 minut k tomu. A není to samozřejmě žádnou náhodou, že kaťáci minut k tomu. A není to samozřejmě žádnou náhodou, že kaťáci právě teďka dojíždí. A není to samozřejmě žádnou náhodou, že kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. Není to samozřejmě žádnou náhodou, že kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu, protože Olda říhá žádnou náhodou, že kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu, protože Olda říhá, že kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu, protože Olda říhá jejich frontman a legenda právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu, protože Olda říhá jejich frontman a legendární jméno v český dějí na Rock Rádiu, protože Olda říhá jejich frontman a legendární jméno v český rokový muzice, protože Olda říhá jejich frontman a legendární jméno v český rokový muzice dneska, že Olda říhá jejich frontman a legendární jméno v český rokový muzice dneska slaví svoje. Olda říhá jejich frontman a legendární jméno v český rokový muzice dneska slaví svoje 78. Jejich frontman a legendární jméno v český rokový muzice dneska slaví svoje 78. narozeniny. Legendární jméno v český rokový muzice dneska slaví svoje 78. narozeniny. Takže mimo jako rokový muzice dneska slaví svoje 78. narozeniny. Takže mimo jako Rock Rádio samozřejmě dneska slaví svoje 78. narozeniny. Takže mimo jako Rock Rádio samozřejmě svoje 78. narozeniny. Takže mimo jako Rock Rádio samozřejmě přejeme všechno nejlepší. 78. narozeniny. Takže mimo jako Rock Rádio samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Takže mimo jako Rock Rádio samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Viděli jste o tom jako Rock Rádio samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Věděli jste o tom, že Olda už začínal samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Věděli jste o tom, že Olda už začínáme všechno nejlepší k narozeninám. Věděli jste o tom, že Olda už začínal nejlepší k narozeninám. Věděli jste o tom, že Olda už začínal vlastně v 16 letech hrát na kytaru k narozeninám. Věděli jste o tom, že Olda už začínal vlastně v 16 letech hrát na kytaru. Věděli jste o tom, že Olda už začínal vlastně v 16 letech hrát na kytaru. Opravdu, hele, byli to tom, že Olda už začínal vlastně v 16 letech hrát na kytaru. Opravdu, hele, Olda už začínal vlastně v 16 letech hrát na kytaru. Opravdu, hele, bylo to ve skupinách Meteor, v 16 letech hrát na kytaru. Opravdu, hele, bylo to ve skupinách Meteor, 16 letech hrát na kytaru. Opravdu, hele, bylo to ve skupinách Meteor, Shadows a Memphis, že kytaru. Opravdu, hele, bylo to ve skupinách Meteor, Shadows a Memphis, že jo. Pak ještě, hele, bylo to ve skupinách Meteor, Shadows a Memphis, že jo. Pak ještě prošel kapely to, bylo to ve skupinách Meteor, Shadows a Memphis, že jo. Pak ještě prošel kapely skupinách Meteor, Shadows a Memphis, že jo. Pak ještě prošel kapelama jako Black Stars, Meteor, Shadows a Memphis, že jo. Pak ještě prošel kapelama jako Black Stars, Cathedral Maha Memphis, že jo. Pak ještě prošel kapelama jako Black Stars, Cathedral Mahagon a takhle. Pak ještě prošel kapelama jako Black Stars, Cathedral Mahagon a takhle a tak dále a prošel kapelama jako Black Stars, Cathedral Mahagon a takhle a tak dále jako Black Stars, Cathedral Mahagon

0: a takhle a tak dále, jak ta Ars Cathedral Mahagon a takhle a tak dále, jak ta a tak dále Cathedral Mahagon a takhle a tak dále, jak ta a tak dále. A že pak František Mahagon a takhle a tak dále, jak ta a tak dále. A že pak František Ringoček vzal a tak dále, jak ta a tak dále. A že pak František Ringoček vzal do jedné kapely, jak ta a tak dále. A že pak František Ringoček vzal do jedné kapely, kde bude ještě s Jirkou Schillingem. A že pak František Ringoček vzal do jedné kapely, kde bude ještě s Jirkou Schillingem a s Viktorem Sodom. František Ringoček vzal do jedné kapely, kde bude ještě s Jirkou Schillingem a s Viktorem Sodomou. No a pak nakonec Ešek vzal do jedné kapely, kde bude ještě s Jirkou Schillingem a s Viktorem Sodomou. No a pak nakonec ještě bude ještě s Jirkou Schillingem a s Viktorem Sodomou. No a pak nakonec ještě opět vlastně hrál v Schillingem a s Viktorem Sodomou. No a pak nakonec ještě opět vlastně hrál v Mahagonu a s Viktorem Sodomou. No a pak nakonec ještě opět vlastně hrál v Mahagonu Sodomou. No a pak nakonec ještě opět vlastně hrál v Mahagonu a pak ještě najednou a pak vlastně od roku. No a pak nakonec ještě opět vlastně hrál v Mahagonu a pak ještě najednou a pak vlastně od roku 19 ještě opět vlastně hrál v Mahagonu a pak ještě najednou a pak vlastně od roku 1975 opět vlastně hrál v Mahagonu a pak ještě najednou a pak vlastně od roku 1975 Katapult. No ty odhrál v Mahagonu a pak ještě najednou a pak vlastně od roku 1975 Katapult. No ty a pak ještě najednou a pak vlastně od roku 1975 Katapult. No ty docela jako si myslím najednou a pak vlastně od roku 1975 Katapult. No ty docela jako si myslím, že docela dozůstá kariéra vlastně od roku 1975 Katapult. No ty docela jako si myslím, že docela dozůstá kariéra 75 Katapult. No ty docela jako si myslím, že docela dozůstá kariéra samozřejmě ho známe Katapult. No ty docela jako si myslím, že docela dozůstá kariéra samozřejmě ho známe si myslím snad skoro úplně všichni. Ty docela jako si myslím, že docela dozůstá kariéra samozřejmě ho známe si myslím snad jako si myslím, že docela dozůstá kariéra samozřejmě ho známe si myslím snad skoro úplně všichni. Dozůstá kariéra samozřejmě ho známe si myslím snad skoro úplně všichni. A takže mu přejeme samozřejmě ho známe si myslím snad skoro úplně všichni. A takže mu přejeme opravdu samozřejmě ho známe si myslím snad skoro úplně všichni. A takže mu přejeme opravdu všichni myslím snad skoro úplně všichni. A takže mu přejeme opravdu všechno nejlepší k narozeninám a úplně všichni. A takže mu přejeme opravdu všechno nejlepší k narozeninám a zatím si pustíme ještě. A takže mu přejeme opravdu všechno nejlepší k narozeninám. Takže mu přejeme opravdu všechno nejlepší k narozeninám. A zatím si pustíme ještě další muziku. Během toho přejeme opravdu všechno nejlepší k narozeninám. A zatím si pustíme ještě další muziku. Během toho opravdu všechno nejlepší k narozeninám. A zatím si pustíme ještě další muziku. Během toho, co ho můžete oslavovat. Nejlepší k narozeninám. A zatím si pustíme ještě další muziku. Během toho, co ho můžete oslavovat. Narozeninám. A zatím si pustíme ještě další muziku. Během toho, co ho můžete oslavovat. Sex Pistols, Medvěd. Zatím si pustíme ještě další muziku během toho, co ho můžete oslavovat. Sex Pistols, Medvěd. Pustíme ještě další muziku během toho, co ho můžete oslavovat. Sex Pistols, Medvěd. Další muziku během toho, co ho můžete oslavovat. Sex Pistols, Medvěd. 009 anebo Alice. Toho, co ho můžete oslavovat. Sex Pistols, Medvěd. 009 anebo Alice Cooper vás čekají už za chvíli narovovat. Sex Pistols, Medvěd. 009 anebo Alice Cooper vás čekají už za chvíli na Rock Rádiu. Sex Pistols, Medvěd. 009 anebo Alice Cooper vás čekají už za chvíli. Medvěd 009 anebo Alice Cooper vás čekají už za chvíli na Rock Rádiu. Medvěd 009 anebo Alice Cooper vás čekají už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ahoj.
0: Alice Cooper vás čekají už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik.
0: Čekají už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: Na Rock Rádiu.
1: Ahoj, jsem Martin, Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vás. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme

0: se všemi pojistit snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí, spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na CarGlass pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na CarGlass.cz a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na CarGlass.cz. Vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na CarGlass.cz. CarGlass. Stačí jen zajít na CarGlass.cz.
1: CarGlass opraví. CarGlass
0: jen zajít na CarGlass.cz.
1: CarGlass opraví. CarGlass vymění.
0: CarGlass.cz.
1: CarGlass opraví. CarGlass vymění.

0: nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, vzduchotechnika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky. Jen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí, stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalších. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalších. Ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu. Válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, v

Nové styly pro vaše léto. Právě teď. Nové styly pro vaše léto. Právě teď. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90 styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní moment. Skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Si myslíte.

0: Portál.cz. Kobrána k bezpečí a u Portál.cz.
1: Zasenkuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám...
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line 5.
1: Velkohle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV. Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1000. Mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché. DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxus. 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude.
2: Tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depa. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Vejde mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD.
1: To bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C Line 5. Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C Line 5. Už ok. Za cenu běžného spalováku. BYD C Line 5. Už od 690 běžného spalováku. BYD C Line 5. Už od 699 tisíc korun. BYD C Line 5. Už od 699 tisíc korun. BYD C Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prosto. 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda 99 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na 1000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
3: Zkušební jízda na byd.com. Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce
3: na byd.com. Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají,
3: .com. Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balon.
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co? Zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, drift.
4: Slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping,
4: pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování, raft. A víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. A?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít v skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si
3: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí
3: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
3: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte,
3: který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte,
3: užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo svého počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Allegrií a

0: nezabudnutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: Ten nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vybrat.
1: Se si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vybrat.
1: Úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za. Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
0: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůže.
0: Zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek.
1: Nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitku
1: nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Právě teď v Planeu.
0: Je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrické.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrické.
0: CZ.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Až teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěch elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zbožívými kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zbožívá až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodej procent. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Atención.
3: Pravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Atención.
3: 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Atención, señoras y señores.
3: Od rezervace. Planeo.
4: Atención, señoras y señores.
0: La Tropical Party.
3: Planeo.
4: Atención, señoras y señores.
0: La Tropical Party.
4: Atención, señoras y señores.
0: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Señoras y señores,
0: la Tropical Party opět roztančí smích.
4: Señores,
0: la Tropical Party opět roztančí smích.
4: Un, dos, tres.
0: Taneční.
4: Tres.
0: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Un, dos, tres.
0: Tropical Party opět roztančí smích.
4: Un, dos, tres.
0: Taneční škola La Tropical opět roztančí.

CZ. Náhradní díly pro bagry. Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné obět. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé gry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Objednání,

0: Vstupy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijďte tančit na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít.
1: Jsem. La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party. Přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www. La Tropical Party na terase Smíchov. Více Kalparty na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz se Smíchov. Více na www.latropical.cz. Awarasha. Více na www.latropical.cz. Awara. Více na www.latropical.cz. Awarasha. Více na www.latropical.cz. Awarasha. Latropical.cz. Awarasha. Warashar! Warashar!

0: Soje funguj ty, křápe. Soje funguj ty, křápe. Soje funguj ty, křápe.
1: Já to musím dnes.
0: Soje funguj ty, křápe.
1: Já to musím dneska dodělat.
0: Soje funguj ty, křápe.
1: Já to musím dneska dodělat.
0: Funguj ty, křápe.
1: Já to musím dneska dodělat.
0: Křápe.
1: Já to musím dneska dodělat.
2: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový.
1: Já to musím dneska dodělat.
2: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní.
1: Dneska dodělat.
2: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový.
1: Dodělat.
2: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika. Nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. A za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškerou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré www. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství. Kompresory vzduchotechnika.cz.

Ceny rostou, digitální Opakr.cz. Ceny rostou, digitální CZ. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale z let. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz, zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vy. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU

0: Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
1: Do stres!
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
1: Stres!
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Kal zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workštinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smích mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

0: přivezeme? Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže, kdy vám ho přivezeme? Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Traume. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trautenberg a Rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, horký žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 3 a 2, 3, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května, Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích uvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i 5. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabus v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabus. Sledujte naše sociální sítě v Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabus. Sledujte naše lístky máme. Laďte nás v FM i Dabus. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věte. Laďte nás v FM i Dabus. Sledujte naše sociální sítě a třeba nás v FM i Dabus. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Dabus. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patřívalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Věčnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Více na www.gluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Více na palky nejen na festivalu. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Na festivalu. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

Rockin. Máte málo roku. Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho. Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho při. Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Alu ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Alu ve svém městě? My vám...

0: God Save the Queen. God Save the Queen. Sex Pistols nám právě... God Save the Queen. Sex Pistols... God Save the Queen. Sex Pistols nám právě teďka dojeli na... God Save the Queen. Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio. 16:35 k tomu. God Save the Queen. Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio. 16:35 The Queen. Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio. 16:35 k tomu. No a já už mám výhru. Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio. 16:35 k tomu. No a já už mám výhru. Teďka dojeli na Rock Radio. 16:35 k tomu. No a já už mám výhru. Rock Radio. 16:35 k tomu. No a já už mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků na Megako na 35 minut k tomu. No a já už mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků na Mega 5 minut k tomu. No a já už mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků na Mega koncert Rybiček. Takže se... No a já už mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků na Mega koncert Rybiček. Takže se mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků na Mega koncert Rybiček. Takže se s ním nebo s výherkyně dnešních dvou lístků na Mega koncert Rybiček. Takže se s ním nebo s dnešních dvou lístků na Mega koncert Rybiček. Takže se s ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Mega koncert Rybiček. Takže se s ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio Rybiček. Takže se s ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio Rybiček. Takže se s ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio Rybiček společně. S ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio Rybiček společně. S ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio Rybiček společně. Spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio slyšíme společně.
1: Sundávejte si ty boty za...
0: Tady všichni na Rock Radio slyšíme společně.
1: Sundávejte si ty boty zase... Je...
0: Na Rock Radio slyšíme společně.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
0: Společně.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohu poslouchat.
1: Ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohu poslouchat.
1: A tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohu poslouchat. A tak jsem se pochlapil.
1: Našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohu poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz. Znáte, chlapi, já už to ale nemohu poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné ro. Já už to ale nemohu poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohoš poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před... Tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák pil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Tak i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrval. Pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho. Sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, i super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten podcast instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořád hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid. Pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Kapa pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na cení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Kapa.cz a udělejte si teď klid.

0: čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma tak čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz, rohošky pro...
0: Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz, rohošky pro...
0: Kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz, rohošky pro každého.
0: A udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz, rohošky pro každého.
0: Doma taky pořádek.
1: Gapa.cz, rohošky pro každého.
2: Trénírkárna.cz.
1: Gapa.cz, rohošky pro každého.
2: Trénírkárna.cz,
1: rohošky pro každého.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty.
1: Pro každého.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít
2: o. Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo...
2: CZ.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou... Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30... Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jeden. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Z. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Jo, a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Je to 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
4: Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
4: Kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
0: Když ultravýhodný
4: dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
0: Když ultravýhodné nabídky se slevou
4: máš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
0: Když ultravýhodné nabídky se
2: trénírkárna.cz.
0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%
2: trénírkárna.cz.
0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%
2: trénírkárna.cz.
0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50% tak Allegro Smart Weeks. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50% tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček v ultravýhodné nabídky se slevou až 50% tak Allegro Smart Weeks. Nyní hodné nabídky se slevou až 50% tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní karta slevou až 50% tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se 60% tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5 Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Tweaks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za poslední Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za poslední IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6409 jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 624 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. Nejnižší 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Odplouvám kránu.
0: Slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Odplouvám kránu.
0: 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Odplouvám kránu.
0: 99 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Odplouvám kránu.
0: Když něco, tak Allegro.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: To tak Allegro.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i

0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
0: Ránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší v kránu. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdíte vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si modernějších katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v tánek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny priku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo v katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
1: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
1: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
1: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu
0: na katamarán.
1: VV nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu
0: na katamarán.
1: Akci.
2: Odplouvám kránu
0: na katamarán.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím.
2: Odplouvám kránu
0: na katamarán.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím.
2: Na katamarán.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na...
0: Na katamarán.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
0: Katamarán.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. Střešní okna.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
3: Střešní okna fenestra.
0: Ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
3: Střešní okna fenestra.
1: Vzhůru na palubu.
3: Střešní okna fenestra.
1: Fenestra palubu.

0: výměny střešních oken umíme i bez zásahu do ní montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obzor. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem je obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Již 40 let. Fenestra.cz.
1: Milí
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: Milí čtenáři, Vesta.
0: Fenestra.cz.
1: Milí čtenáři. Milí čtenáři, ve starém písku. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožil. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožil. Čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné
2: přítavy.
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrné Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. Velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci.
3: Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci.
3: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
3: V prázdninách. Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel.
3: Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel.
3: Představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Kotel. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Kotel.
3: Vstupenky a více
1: i vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Kotel.
3: Vstupenky a více i
1: váš Karel Máj alias Honza Kotel.
3: Vstupenky a více informací na
1: Karel Máj alias Honza Kotel.
3: Vstupenky a více informací na www.
1: alias Honza Kotel.
3: Vstupenky a více informací na www. westernové-městečko.kotel. Vstupenky a více informací na www. westernové-městečko.cz. Vstupenky a více informací na www. westernové-městečko.cz nebo v síti informací na www. westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketport www. westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Domov pro
3: westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Domov pro seniory Sulická.
3: Městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
3: CZ nebo v síti Ticketportál.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: V síti Ticketportál.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Tál.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo.
4: Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má.
4: Hledá lidi do přímé péče.

0: někoho, kdo přemýšlí, má charakter a
1: neče.
0: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Koho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabil a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a je stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám pro pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulic, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická.cz. Podívat. Více na domov pomlčka Sulická.cz.
2: Rock Radio.
0: Více na domov pomlčka Sulická.cz.
2: Rock Radio.
0: Domov pomlčka Sulická.cz.
2: Rock Radio.
0: Sulická.cz.

0: na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, anebo je tak, jako potřebuješ doplnit?
1: Na rok.
0: Měj se krásně.

0: Vánoční okna mezi vámi a nebem již 40 let. Vistra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Vintra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních?
0: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních?
0: Okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano, 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano, česká střešní okna.
1: Výměna střešních oken.

0: Slušnej rok od rána do večera. Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Pomalý po
0: na radia.cz. Rock Radio.
1: Pomalý pauzíce jsem spát.
0: .cz. Rock Radio.
1: Pomalý pauzíce jsem zpátky a ne.
0: Rock Radio.
1: Pomalý pauzíce jsem zpátky.
0: Rock Radio.
1: Pomalý pauzíce jsem zpátky a nejsem.
0: Radio.
1: Pomalý pauzíce jsem zpátky a nejsem tady konečně.
0: Radio.
1: Pomalý pauzíce jsem zpátky a nejsem tady konečně sám. Tady stojí se mnou ještě naše Pomalý pauzíce jsem zpátky a nejsem tady konečně sám. Tady stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která jsem zpátky a nejsem tady konečně sám. Tady stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která dneska jsem tady konečně sám. Tady stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která dneska dostala dva lístky na zdar Kačko. Sám tady stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která dneska dostala dva lístky na zdar Kačko.
2: Ahoj.
1: Se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která dneska dostala dva lístky na zdar Kačko.
2: Ahoj.
1: Kačka, která dneska dostala dva lístky na zdar Kačko.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, že jsi dneska dostala dva lístky na zdar Kačko.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, lístky na zdar Kačko.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, že jsi napsala, protože...
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit ve svém životě.
2: Zdravím.
1: Prosím tě, mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit. Mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit ve svém životě, pokud jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš Rybičky a Jardu Uhlíře. Že jsi psala, že budeš mít velký deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš Rybičky a Jardu. Budeš mít velký deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš Rybičky a Jardu Uhlíře. Deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš Rybičky a Jardu Uhlíře. V životě, pokud neuslyšíš Rybičky a Jardu Uhlíře. Uslyšíš Rybičky a Jardu Uhlíře.
2: Prosím,
1: prosím tě, je to má Rybičky a Jardu Uhlíře. Prosím, prosím tě, je to má Uhlíře.
2: Prosím, ano, ano.
1: Prosím tě, je to má, chápu to teda správně, že si je...
2: Prosím, ano, ano.
1: Prosím tě, je to má, chápu to teda správně, že si je ještě na nich...
2: Prosím, ano, ano.
1: Prosím tě, je to má, chápu to teda správně, že si je ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, ale...
2: Ano.
1: Prosím tě, je to má, chápu to teda správně, že si je ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé. Prosím tě, je to má, chápu to teda správně, že si je ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, anebo je tak jako potřebuješ do... Má, chápu to teda správně, že si je ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, anebo je tak jako potřebuješ doplnit. Správně, že si ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, anebo je tak jako potřebuješ doplnit.
2: Rybičky.
1: Si ještě...

0: Ahoj.
1: Na Rock Rádiu nesoutěžíme.
0: Ty se krásně.
2: Ahoj.
1: Na Rock Rádiu nesoutěžíme.
0: Ahoj.
1: Na Rock Rádiu nesoutěžíme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera. Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rok.
0: Bylo vidět, že o rybičky máte dostal dost velký zájem, že těch zpráv dneska přišlo fakt docela.
3: Hledat houby magický. Má dobrá hledat houby

Fenestra. Vše od jednoho do... Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření. Česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření. Výrobní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření. Výroba, ale i profesionistra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření. Výroba, ale i profesi... Od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření. Výroba, ale i profesionální montáž. Bezplatné zaměření. Výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny směření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme, ale i profesionální montáž. A pozor.

vázne spojení. Někdy nám vázne spojení. Někdy nám vázne spojení. Oči se v louže promění. Někdy nám vázne spojení. Oči se v louže promění. Někdy nám vázne spojení. Oči se v louže promění. Vázne spojení. Oči se v louže promění. Oči se v louže promění. A já tě hledám. Oči se v louže promění. A já tě hledám. Že promění. A já tě hledám.

kubru s voskem. Bude to dobrý, uvidíš. Kubru s voskem lepí, dobrý, uvidíš. Kubru s voskem lepí.

chvíli, teď mo... Bylo to jenom na chvíli, teď mo... Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý jenom na chvíli, teď mojí starý košily, na chvíli, teď mojí starý košily, chvíli, teď mojí starý košily, no, teď mojí starý košily, no,

každý mý gesto schválí. Každý mý gesto dobí. Každý mý gesto. Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duši. Každý mý gesto dobře znáš, tak každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš. Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš. Gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš. Znáš, taky mě v duchu proklínáš. Taky mě v duchu proklínáš. To když si nemá v duchu proklínáš. To když si nemá proklínáš.

0: Vše, co potřebuji. Vše, co potřebuji za cenu, kterou... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet zlos za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 20. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetky. Pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky, jeden filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky, kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky, jeden svazek za 49,90 za 100 gramů. Řetkvičky, jeden svazek za 6,50 za 100 gramů. Řetkvičky, jeden svazek za 6,90. Řetkvičky, jeden svazek za 6,90. A máslo 250 pičky, jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 20 za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. 90. A máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. 250 gramů za 22,90. Lidl, to jsou za 22,90. Lidl, to se vyplatí. Drbis o 22,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
1: Drbis ohrad a výběhu.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Drbis ohrad a výběhu zooparku.
0: To se vyplatí.
1: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak.
1: Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak.
1: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak. Dneska vyrážím.
1: Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak. Dneska vyrážíme.
1: Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak. Dneska vyrážíme mé lidi drž
1: ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme mé lidi drž vodítko jako. Tak dneska vyrážíme mé lidi drž vodítko. Dneska vyrážíme mé lidi drž vodítko. Já kontroluju, kde je. Dneska vyrážíme mé lidi drž vodítko. Já kontroluju, kde mé lidi drž vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A ne lidi drž vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Trocha krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko.

0: www.bezpotisku.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než
0: www.bezpotisku.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na
0: tisku.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš
0: Z.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí moto. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 9 se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. GP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho předky. Už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstup 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš a buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno teď. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz. Brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz.
2: Máte penzík?
1: Pořídíš na Automotodrom Brno.cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho.
1: Automotodrom Brno.cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si
1: ho. Brno.cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a
1: CZ.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vy. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád? A získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to stažnost vyšších výnosů? Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sam výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolí. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převé nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k N staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba by převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz lomeno penzíko. Pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz lomeno penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz lomeno penzíko. Na kafe. Více na nn.cz lomeno penzíko. Více na nn.cz lomeno penzíko. nn.cz lomeno penzíko.
3: Ve světě plné
2: lomeno penzíko.
3: Ve světě plném hrozeb je jistota.
2: Tíko.
3: Ve světě plném hrozeb je. Ve světě plném hrozeb je. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security.

0: Zoopark Zelčín.
1: Kousláda, prostě jaro, jak má být.
0: Zoopark Zelčín.
1: Prostě jaro, jak má být.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko.
1: Má být.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Léto chutná ve Špachtě.
0: Hodně blízko u zvířat.
2: Léto chutná ve
0: Špachtě. U zvířat.
2: Léto chutná ve Španělsku. Léto chutná ve Španělsku pokaždé. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Za Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Za pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Za architekturou do Bilba jinak. Na tapas do Sevilly. Za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Zletí tapas do Sevilly. Za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla. Za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 Španělsem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 Španělsem. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací. Můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací. Až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.st. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Systémněř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Připadáš si ve značkovej
2: destinací na www.prg.aero.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší
2: www.prg.aero.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší
2: prg.aero.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap?
2: Aero.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. www. Bez potisku se oblíkám bez potisku. www. Bez potisku CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny.
3: Oblíkám bez potisku. www. Bez potisku CZ.

Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data. Hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data. Klad. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Je, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.

0: tvrdila, že si Ferry v roce 2015 Rozsudek není pravomocný. Kvůli testování je důležité hlásit nalezená klíšťata prostřednictvím mobilní aplikace Klíšťapka. Jak funguje vysvětluje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
1: Zadávání probíhá pomocí
2: geografickou polohu hvištěte a můžete také přidat jeho fotografii.
0: Dalších 10% chat a chalup. S komplikacemi musí zní na hlavním tahu 1/27 na Plasy, Žatec a Most. Tisíce aut tak musí do srpna jezdit průtahem přes město. Rock Radio. Počasí.
3: Venku máme dneska zatažené.
0: Pěkné odpoledne.
3: Rock Radio. Počasí. Venku máme
0: odpoledne.
3: Rock Radio.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohon.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se nově bude Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě nařízení kabinetu. Vláda to dneska schválila.
2: Státní zástupkyně tvrdila, že si Ferry v roce 2000 znásilnění.

0: počasí.
1: Venku máme dneska zataženo a bude...
0: Rádio počasí.
1: Venku máme dneska zataženo a bude tak tomu i na několik nadcházejících dní. Pršet dnes ještě nebude, ale v noci začne a bude pršet celý zítřej dní. Pršet dnes ještě nebude, ale v noci začne a bude pršet celý zítřejší den. Hlavně pršet dnes ještě nebude, ale v noci začne a bude pršet celý zítřejší den. Hlavně v Čechách a to hlavně na bude, ale v noci začne a bude pršet celý zítřejší den. Hlavně v Čechách a to hlavně na severozápadě bude pršet celý zítřejší den. Hlavně v Čechách a to hlavně na severozápadě celý zítřejší den. Hlavně v Čechách a to hlavně na severozápadě a také na jihu na severozápadní den. Hlavně v Čechách a to hlavně na severozápadě a také na jihu. Hlavně v Čechách a to hlavně na severozápadě a také na jihu. Na severozápadě si dejte také v Čechách a to hlavně na severozápadě a také na jihu. Na severozápadě si dejte také pozor na severozápadě a také na jihu. Na severozápadě si dejte také pozor na bouřky. Teploty se na západě a také na jihu. Na severozápadě si dejte také pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují na jihu, na severozápadě si dejte také pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů, na severozápadě si dejte také pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na 4 dejte také pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na 4. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na 4. A zítra pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na 4 a zítra to bude kolem 19 stupňů a večer kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na 4 a zítra to bude kolem 19 stupňů a večer nám padnou asi na 4 a zítra to bude kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 7 asi na 4 a zítra to bude kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 7 a zítra to bude kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 7 zítra to bude kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 7
0: Hotel
1: 19 stupňů a večer to padne asi na 7.
0: Spa Hotel Děvín, Mariánské
1: Lázně. To padne asi na 7.
0: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.
1: Na 7.
0: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské prostředí Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Sparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Hotel Děvín. Děvín. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si
0: Rock Radio doprava.
1: Dejte si pozor na náměstí Vel
0: Radio doprava.
1: Dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběchově
0: doprava.
1: Dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběchově, kde jsou u sobě dva osoby. Dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatímte si pozor na náměstí Vélevého v Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím na náměstí Vélevého v Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, v Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, v Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, dva osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, se to mohlo už taky osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, se to mohlo už tak. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, se to mohlo už taky změnit. Na D1 není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, se to mohlo už taky změnit.

0: změnit. Na D1 na 370. kilometru směru, než jsem si to psal, se to mohlo už taky změnit. Na D1 na 370. kilometru směru mohlo už taky změnit. Na D1 na 370. kilometru směrem na Polsko jsou sobě tři změnit. Na D1 na 370. kilometru směrem na Polsko jsou sobě tři osobáky. Takže na D1 na 370. kilometru směrem na Polsko jsou sobě tři osobáky, takže tam můžete počítat už docela dost. Na 370. kilometru směrem na Polsko jsou sobě tři osobáky, takže tam můžete počítat už docela dost začínajícím kilometru směrem na Polsko jsou sobě tři osobáky, takže tam můžete počítat už docela dost začíná Polsko jsou sobě tři osobáky, takže tam můžete počítat už docela dost začínající kolonou. Na silnici 125 osobáky, takže tam můžete počítat už docela dost začínající kolonou. Na silnici, takže tam můžete počítat už docela dost začínající kolonou. Na silnici 125 u Zbizub počítat už docela dost začínající kolonou. Na silnici 125 u dost začínající kolonou. Na silnici 125 u Zbizub havaroval osobák na bok si kolonou. Na silnici 125 u Zbizub havaroval osobák na silnici 125 u Zbizub havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranci 125 u Zbizub havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranka, je tam kolem toho taková u Zbizub havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranka, je tam kolem toho tak havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranka, je tam kolem toho taková chaotická situace. Havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranka, je tam kolem toho taková chaotická situace. Na bok. Na místě akorát záchranka, je tam kolem toho taková chaotická situace. Být vám mistry tomu místě akorát záchranka, je tam kolem toho taková chaotická situace. Být vám mistry tomu míka, je tam kolem toho taková chaotická situace. Být vám mistry tomu místu úplně vyhnu. A na D1 na 190 kolem toho taková chaotická situace. Být vám mistry tomu místu úplně vyhnu. A na D1 na 196. situace. Být vám mistry tomu místu úplně vyhnu. A na D1 na 196. kilometru směrem na Prahu se být vám mistry tomu místu úplně vyhnu. A na D1 na 196. kilometru místu úplně vyhnu. A na D1 na 196. kilometru směrem na Prahu se pohybuje někdo mezi jízdníma. A na D1 na 196. kilometru směrem na Prahu se pohybuje někdo mezi jízdníma. D1 na 196. kilometru směrem na Prahu se pohybuje někdo mezi jízdníma pruhama. Prosím vás, oči na 6. kilometru směrem na Prahu se pohybuje někdo mezi jízdníma pruhama. Prosím, kilometru směrem na Prahu se pohybuje někdo mezi jízdníma pruhama. Prosím vás, oči na se pohybuje někdo mezi jízdníma pruhama. Prosím vás, oči na šťopkách a sundejte nohu do mezi jízdníma pruhama. Prosím vás, oči na šťopkách a sundejte nohu z plynu, ať se nestane pruhama. Prosím vás, oči na šťopkách a sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějak. Prosím vás, oči na šťopkách a sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Kolonkách a sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Kolonkách nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie.
1: Kolony neovlivníte.
0: Plynu, ať se nestane nějaká tragédie.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: Nějaká tragédie.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: Toyota.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. No. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Na letiště.toyota.louman.cz. Toyota.louman.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a 4 hodiny k tomu a rockový odpoledne právě najíždí do...
2: Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a 4 hodiny k tomu a rockový odpoledne právě najíždí do svojí třetí...
2: odpoledne.
0: 17 hodin a 4 hodiny k tomu a rockový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. 17 hodin a 4 hodiny k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. 4 hodiny k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Dneska slaví svátek právě na

0: vjíždí do svojí třetí hodinky. Dneska slaví svátek Nataša, takže všem Natašám samozřejmě sjíždí do svojí třetí hodinky. Dneska slaví svátek Nataša, takže všem Natašám samozřejmě třetí hodinky. Dneska slaví svátek Nataša, takže všem Natašám samozřejmě dneska slaví svátek Nataša, takže všem Natašám samozřejmě přejeme za celý rok rádio všechno nejlepší. Slaví svátek Nataša, takže všem Natašám samozřejmě přejeme za celý rok rádio všechno nejlepší. Doufám, že to takže všem Natašám samozřejmě přejeme za celý rok rádio všechno nejlepší. Doufám, že si to užíváte. Doufám, že to hlavně Natašám samozřejmě přejeme za celý rok rádio všechno nejlepší. Doufám, že si to užíváte. Doufám, že to hlavně užijete. Přejeme za celý rok rádio všechno nejlepší. Doufám, že si to užíváte. Doufám, že to hlavně užijete. Z další rok přejeme za celý rok rádio všechno nejlepší. Doufám, že si to užíváte. Doufám, že to hlavně užijete. Z další rok celý rok rádio všechno nejlepší. Doufám, že si to užíváte. Doufám, že to hlavně užijete. Z další rokovou muzikou nejlepší. Doufám, že si to užíváte. Doufám, že to hlavně užijete s další rokovou muzikou, kterou vám pustíme. Taky tady v té hodince něco, my si to užíváte, doufám, že to hlavně užijete s další rokovou muzikou, kterou vám pustíme. Taky tady v té to hlavně užijete s další rokovou muzikou, kterou vám pustíme. Taky tady v té hodince něco řekneme o užijete s další rokovou muzikou, kterou vám pustíme. Taky tady v té hodince něco řekneme o akcích, který další rokovou muzikou, kterou vám pustíme. Taky tady v té hodince něco řekneme o akcích, který připravou muzikou, kterou vám pustíme. Taky tady v té hodince něco řekneme o akcích, který pustíme. Taky tady v té hodince něco řekneme o akcích, který připravujeme na celý léto. A tady v té hodince něco řekneme o akcích, který připravujeme na celý léto. Asi už možná i tušíte o čem. Řekneme o akcích, který připravujeme na celý léto. Asi už možná i tušíte. Akcích, který připravujeme na celý léto. Asi už možná i tušíte o čem mluvím, že jo. Budeme na celý léto. Asi už možná i tušíte o čem mluvím, že jo. Mrk, mrk. A na to si ještě chvilinku léto. Asi už možná i tušíte o čem mluvím, že jo. Mrk, mrk. A na to si ještě chvilinku počkám. Možná i tušíte, o čem mluvím, že jo, mrk, mrk, a na to si ještě chvilinku počkáme. Zatím nás čeká Anna Johnson. Mluvím, že jo, mrk, mrk, a na to si ještě chvilinku počkáme. Zatím nás čeká Anna Johnson, Panoptiko, anebo Hanna, mrk, mrk, a na to si ještě chvilinku počkáme. Zatím nás čeká Anna Johnson, Panoptiko, anebo Hanna, a na to si ještě chvilinku počkáme. Zatím nás čeká Anna Johnson, Panoptiko, anebo Hollywood Undead. Tak pojďme rovnou na to. Ještě chvilinku počkáme. Zatím nás čeká Anna Johnson, Panoptiko, anebo Hollywood Undead. Tak pojďme rovnou na to. Zatím nás čeká Anna Johnson, Panoptiko, anebo Hollywood Undead, tak pojďme rovnou na to. Johnson, Panoptiko, anebo Hollywood Undead, tak pojďme rovnou na to. Panoptiko, anebo Hollywood Undead, tak pojďme rovnou na to.
1: Rock Radio.
0: O Hollywood Undead, tak pojďme rovnou na to.
1: Rock Radio.
0: Tak pojďme rovnou na to.
1: Rock Radio.
0: To.

And we've never been so alone.

0: tam, že tam všichni uvidíme, protože tam bude celá naše parta prostě, moderovat to bude Anabel, budou tam ještě Alkehor,
1: V pátek v rokovém rozjezdu se to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat 10 výherce. A v pátek v rokovém

0: Rozezdu se to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat 10 lístků. Pátek v rokovém rozezdu se to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii. Rozezdu se to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se mezenek. Kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se mezenek kladou. A bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se mezenek kladou. Na vás čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se meze nekladou. 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se meze nekladou.
1: Tvrdou muziku ti přináší.
0: Rozhodně neváhejte, fantazii se meze nekladou.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrac.
0: Fantazii se meze nekladou.
1: Tvrdou muziku ti přináší.
0: Meze nekladou.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkule.

0: Selvo, přijďte se podívat. Prodejna Honda, velká chuchle.
1: Housebrand Café.
0: Také vozíky Selvo, přijďte se podívat. Prodejna Honda, velká chuchle.
1: Housebrand Café.
0: Selvo, přijďte se podívat. Prodejna Honda, velká chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
0: Sis. Podívat. Prodejna Honda, velká chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
0: Prodejna Honda, velká chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Housebrand. Velká chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Housebrand. Tuhle ka.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Housebrand. Tuhle kávu.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Housebrand. Tuhle kávu.
1: Per favore.
2: Si, signora.
0: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Si, signora.
0: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Brand káva. CZ. CZ. CZ.
1: Kolik zážitků? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z Pražské? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem. Zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací. Vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. Eta. Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I dál do svého letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I dál do světa. Můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě, i dál do světa. Třeba dým letem až do 200 destinací po Evropě, i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto. 200 destinací po Evropě, i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu. Po Evropě, i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipei. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipei. Vyberte si svou cestu. Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipei. Vyberte si svou cestu. Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipei. Vyberte si svou cestu na PRG Soulu, Pekingu nebo Taipei. Vyberte si svou cestu na PRG nebo Taipei. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Taipei. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Cestu na prg.aero. prg.aero.
3: Ratatararatatrička.aero. Ratatararatatrička.aero. Ratatararatatrička.aero. Potisk pot. Ratatararatatrička, ratatararata, potisk, potisk, trička. Ratatararatatrička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Ratatararatata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl. Ratatararatata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, byla byl, byla byl. Ratatararatata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, byla byl, byla byl. CZ. Ta potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, byla byl, byla byl. CZ. Tisktrička, potisktrička, byla byl, byla byl, byla byl, CZ. Potisktrička, byla byl, byla byl, byla byl, CZ.
4: Bolkafest 2000.
3: Byla byl, byla byl, byla byl, CZ.
4: Bolkafest 2002.
3: Byla byl, CZ.
4: Bolkafest 2026.
3: CZ.
4: Bolkafest 2002.

0: Made of This právě teďka dojíždí na Rock Rádiu tady tím kvílením tyhle kytary. A já pro vás zase něco mám, kamarádi. 23. května tuhle tu sobotu. Na takový ten náš putovní festival, který vždycky jede přes celý léto,
1: a budeme začínat právě v České rokiny. Takže doufám, že se tam všichni uvidíme, protože tam bude celá naše parta.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní z dopravy s klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Teďka.
0: Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. S dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Teďka už si ale poslechneme další.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Teďka už si ale poslechneme další muziku. Čekaj nás Boston.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Teďka už si ale poslechneme další muziku. Čekaj nás Boston.
0: CZ.
1: Teďka už si ale poslechneme další muziku. Čekaj nás Boston, taky Robson. Teďka už si ale poslechneme další muziku, čekaj nás Boston, taky Rob Zombie anebo Olympic a jak. Teďka už si ale poslechneme další muziku, čekaj nás Boston, taky Rob Zombie anebo Olympic a jak. Teďka další muziku, čekaj nás Boston, taky Rob Zombie anebo Olympic a jak za. Čekaj nás Boston, taky Rob Zombie anebo Olympic a jak za mladá. Tak jedem, ne? Taky Rob Zombie anebo Olympic a jak za mladá. Tak jedem, ne? Zombie anebo Olympic a jak za mladá. Tak jedem, ne?
2: Prodejna
1: Olympic a jako za mladá, tak jedem, ne?
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší.
1: Jako za mladá, tak jedem, ne?
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci.
1: Mladá, tak jedem, ne?
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní technika Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahrady. To nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Nebo objevte špičkalizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo obrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego ki zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovinky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a senior se vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda te i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle a seniorské vozíky

0: 2026. Už 29. Bolkafest 2026. Už 29. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé 26. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 9. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. 9. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48. Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48. Harley Valda Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48. Harley vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48. Harley Valda Dimitri Rybičky 48. Harley Valda Gang Jiří Korn Rybičky 48. Harley Valda Gang Jiří Korn a mnoho dalších 48. Harley Valda Gang Jiří Korn a mnoho dalších Bolkafest. Harley Valda Gang Jiří Korn a mnoho dalších Bolkafest 2020. Valda Gang Jiří Korn a mnoho dalších Bolkafest 2026. Vstupenk Jiří Korn a mnoho dalších Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupn a mnoho dalších Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest další Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest CES 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest CES 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest CZ. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest CZ.
1: Rock Radio.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest CZ. Koupíš na vstup na fest CZ.
1: Rock Radio.
0: Na fest CZ.
1: Rock Radio.
0: CZ.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou.

z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben.

FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Hned nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý den fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tužka nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den narád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Top ho. Každý den na Rock Rádiu. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel pro Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stave vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stave Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stave dovozidel stav. Dodavatel profesionálního nářadí ve stave dovozidel stavební a zahradní techniky. Vel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz. Centrum CZ.

0: he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores!
1: Uvolně.
0: And he shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakrývat. Uvolněte se a Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám... A nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krozkázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krozček. A hlavně nezdržujte... Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krozček. A hlavně nezdržujte hru. Práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krozček. A hlavně nezdržujte hru. Ať vám šéf nedá krozček.

0: I can stop this feeling.
1: I can stop this feeling. No jasně, Blue Suede, že jo?
0: I can stop this feeling.
1: I can stop this feeling. No jasně, Blue Suede, že jo? I can stop this feeling. No jasně, Blue Suede, že jo? Stop this feeling. No jasně, Blue Suede, že jo?
0: Hooked on a feeling.
1: Ano, jasně, Blue Suede, že jo?
0: Hooked on a
1: feeling. Ano, ježiš, ale to je výborná. Blue Suede, že jo?
0: Hooked on a
1: feeling. Ano, ježiš, ale to je výborná. Výborná písnička, ty o to.
0: Hooked
1: on a feeling, ano, ježiš, ale to je výborná písnička.
0: Hooked
1: on a feeling, ano, ježiš, ale to je výborná písnička, ty o to mám rád. Je tam hooked on a feeling, ano, ježiš, ale to je výborná písnička, ty o to mám rád. Je tam, jak tam krásně, ano, ježiš, ale to je výborná písnička, ty o to mám rád. Je tam, jak tam krásně, jako je to, ale to je výborná písnička, ty o to mám rád. Je tam, jak tam krásně, jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem písnička, ty o to mám rád. Je tam, jak tam krásně, jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem tý písničky, víš, zaznát. Je tam, jak tam krásně, jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky, víš, zaznát. Je tam, jak tam krásně, jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky, víš, zaznát. Tam krásně, jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky, víš, zaznát. Hrát huga čaka huga huga. Rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky, víš, zaznát. Hrát huga čaka huga huga. A najednou se pak rozjede intrem a zbytkem té písničky, víš, zaznát. Hrát huga čaka huga huga. A najednou se pak rozjede vlastně hrozně fajnová písničky, víš, zaznát. Hrát huga čaka huga huga. A najednou se pak rozjede vlastně hrozně fajnová písnička. Začne hrát huga čaka huga huga. A najednou se pak rozjede vlastně hrozně fajnová písnička. Huga huga. A najednou se pak rozjede vlastně hrozně fajnová písnička. A najednou se pak rozjede vlastně hrozně fajnová písnička. Rozjede vlastně hrozně fajnová písnička. My jsme tady mohli tak hrozně fajnová písnička. My jsme tady mohli tak to já nevím, co tady máme. My jsme tady mohli tak to já nevím, co tady máme, ale mohl bych si o to někdo napsat, možná, ne? My jsme tady mohli tak to já nevím, co tady máme, ale mohl bych si o to někdo napsat, možná, ne?
0: Jestli to tam je,
1: hele, může to klidně máme, ale mohl bych si o to někdo napsat, možná, ne? Vyzkoušet, samozřejmě to někdo napsat, možná, ne?
0: Jestli to tam je,
1: hele, může to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští dvě hodiny, ne? Jestli to tam je, hele, může to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii, jo? Máme tady ve vaší režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe tady posledního, jo? Máme tady ve vaší režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe tady posledního, jo? Máme tady ve vaší režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe tady posledního, jo? Máme tady ještě Linkin Park Rainbow Plus režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe tady posledního, jo? Máme tady ještě Linkin Park Rainbow Plus, bo, no, od sebe tady posledního, jo? Máme tady ještě Linkin Park Rainbow Plus, bo, no a taky iné kafe ještě z jejich růžovou posledního, jo? Máme tady ještě Linkin Park Rainbow Plus, bo, no a taky iné kafe ještě z jejich růžovou posledního, jo? Máme tady ještě Linkin Park Rainbow Plus, bo, no a taky iné kafe ještě z jejich růžovou zahrádou, taky Park Rainbow Plus, bo, no a taky iné kafe ještě z jejich růžovou zahrádou, tak si to u Plus, bo, no a taky iné kafe ještě z jejich růžovou zahrádou, tak si to u Plus, bo, no a taky iné kafe ještě z jejich růžovou zahrádou, tak si to, tak si to, no a taky iné kafe ještě z jejich růžovou zahrádou, tak si to, tak si to, no a taky iné kafe ještě z jejich růžovou zahrádou, tak si to, tak si to pořádně iné kafe ještě z jejich růžovou zahrádou, tak si to, tak si to pořádně užijte a my se slyšíme z jejich růžovou zahrádou, tak si to, tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra, Jirko, ty zahrádou, tak si to, tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra, Jirko, ty si to užij, si to, tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra, Jirko, ty si to užij, si to, tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra, Jirko, ty si to užij, si to, tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra, Jirko, ty si to užij, si to, tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra,
0: Jirko, ty si
1: to užij, taky taky, a my se slyšíme normálně zase zítra, Jirko, ty si to užij,
0: taky taky, pište, volejte a normálně zase zítra, Jirko,
1: ty si to užij, taky taky, pište, volejte a všechno tam tohle to
0: tamhle to. A Jirko, ty si to užij, taky taky, pište, volejte a všechno tam tohle
1: to tamhle to. A Jirko, ty si to užij,
0: taky taky, pište, volejte a všechno tam tohle to tamhle to. A Jirko,
1: ty si to užij,
0: taky taky, pište, volejte a všechno tam tohle to tamhle to. A já se s váma
1: taky taky, pište, volejte
0: a všechno tam tohle to tamhle to. A já se s váma zase od tří zítra,
1: tak čus. Ahoj. Pište, volejte a všechno tam tohle to tamhle
0: to. A já se s váma zase od tří zítra, tak čus.
1: A všechno tam tohle to tamhle to.

0: Mleto.
1: A já se s váma sežím zase od tří zítra, tak čus.
0: Ahoj.
1: Mleto. A já se s váma sežím zase od tří zítra, tak čus.
0: Ahoj.
1: A já se s váma sežím zase od tří zítra, tak čus.
0: Ahoj.
1: Ratatadada. Se od tří zítra, tak čus.
0: Ahoj.
1: Ratatadada. Trička. Tak čus.
0: Ahoj.
2: Potisk trička, potisk trička, potisk trička, bela bel CZ.

0: 17 hodin 38 minut, tomu, no a to už samozřejmě značí rychle, právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu, 17 hodin 38 minut, tomu, no a to už samozřejmě značí rychlej konec rokový na Rock Rádiu, 17 hodin 38 minut, tomu, no a to už samozřejmě značí rychlej konec rokovýho odpoledne, 17 hodin 38 minut, tomu, no a to už samozřejmě značí rychlej konec rokový, 38 minut tomu, no a to už samozřejmě značí rychlej konec rokovýho odpoledne, za chvilku už bude rok na přání, už je tady, no a to už samozřejmě značí rychlej konec rokovýho odpoledne, za chvilku už bude rok na přání, už je tady, značí rychlej konec rokovýho odpoledne, za chvilku už bude rok na přání, už je tady Jirka, nazdar, nazdar,
1: nazdar, nazdar.
0: Rychlej konec rokovýho odpoledne, za chvilku už bude rok na přání, už je tady Jirka, nazdar, konec rokovýho odpoledne, za chvilku už bude rok na přání, už je tady Jirka, nazdar, nazdar,
1: nazdar, nazdar,
0: odpoledne, za chvilku už bude rok na přání, už je tady Jirka, nazdar, nazdar,
1: nazdar, nazdar.
0: Hele, tak ten název, za chvilku už bude rok na přání, už je tady Jirka, nazdar, nazdar,
1: nazdar, nazdar.
0: Hele, tak
1: ten název tý písničky,
0: už je tady Jirka, nazdar, nazdar,
1: nazdar, nazdar. Hele, tak ten název tý písničky, to mi připomnělo taky, ale
0: nazdar, nazdar,
1: nazdar, nazdar. Hele, tak ten název tý písničky, to mi připomnělo taky, ale taky je tam název, nazdar, nazdar.
0: Hele, tak
1: ten název tý písničky, to mi připomnělo taky, ale taky je tam,
0: hele, tak
1: ten název tý písničky, to mi připomnělo taky, ale taky je tam název, feeling, ve v té písničky, to mi připomnělo taky, ale taky je tam název, feeling, ve to mi připomnělo taky, ale taky je tam název, feeling, ve bylo to taky, ale taky je tam název, feeling, ve bylo to často v televizi, taky je tam název, feeling, ve bylo to často v televizi, název, feeling, ve bylo to často v televizi, ne, feeling, ve bylo to často v televizi, ne. Bylo to často v televizi. Ne. Bylo to často v televizi. Ne. Začínalo to Hugač to často v televizi. Ne. Začínalo to Hugačaga Hugačaga. Ne. Začínalo to Hugačaga Hugačaga, kamaráde.
0: Jo, I can stop this feeling.
1: Ne. Začínalo to Hugačaga Hugačaga, kamaráde.
0: Jo, I can stop this feeling.
1: I can stop this. Začínalo to Hugačaga Hugačaga, kamaráde.
0: Jo,
1: I can stop this feeling. Začínalo to Hugačaga Hugačaga, kamaráde.
0: Jo, I can stop this feeling. I can stop this feeling. No jasně,
1: blue chaga hugačaga, kamaráde.
0: Jo, I can stop this feeling. I can stop this feeling. No jasně, blue sweat.
1: Jo.

0: Dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deseti...
0: Byla dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Vše, co
1: potřebuješ na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Vše, co potřebuješ.
1: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to s
1: tou zárukou. Profivoda.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
1: Profivoda.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
1: Z.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z losos... To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně... Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100... Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičku filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za š... kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a 50 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a máslo 2. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a máslo 200. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů. Svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za 22,90 a máslo 250 gramů za 22,90 a máslo 250 gramů za 22,90. Máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. 50 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. Za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Bolka Fest
2: 2,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Bolka Fest 2023.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Bolka Fest 2026.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Bolka Fest 2026. Už 29.
2: To se vyplatí.
3: Bolka Fest 2026. Už 20. Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krás... Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května... Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce... 26. Už 29. a 30. května na krásné louce v... Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí... 9. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí š- a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky. 9. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky. 40. Krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky. 48. Louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky. 48. Harley Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky. 48. Harley, Valda Gang, Jiří Upí, Škvor, Dimitri, Rybičky. 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn, Škvor, Dimitri, Rybičky. 48. Harley, Valda Gang, Rybičky. 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. 48. Harley,

0: Centrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Centrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy. Tel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i huskovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte při pikniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicím vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Z Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé a dově bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídky prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online ty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Najdete také online na www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Chceme ho www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Chceme ho postavit centrum.cz. www.topcentrum.cz. Chceme ho postavit vlastně www.topcentrum.cz. Chceme ho postavit vlastníma rukama. Topcentrum.cz. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Topcentrum.cz. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál. A
0: chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat na ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
1: Materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
1: Budovat a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem.
1: Budovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
1: Potřebuji domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
1: Potřebuješ změnit.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
1: Potřebuješ změnit splátku.
0: Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
1: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou.
0: Rozumem, budujte srdcem.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Budujte srdcem.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat
0: srdcem.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím budeš změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš mi půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš mi Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš

0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný nápoj z Vysočiny.
1: Profi voda.

Pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuje. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. Až navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. Do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Minut online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší pře. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Rokrad.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radovečera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Roku i FM nebo na radia.cz. Rok M nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. Rok.cz. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje? CZ. Rok Radio. Rok Radio. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje? Rok Radio. Rok Radio. Co se děje? Radio. Rok Radio. Co se děje? Rok Radio. Co se děje?
1: 22.
0: Co se děje?
1: 22. a 23. května po 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května pořádají tři sestry 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air 20. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Brně pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete věrný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vypomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou zit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a posun fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražské vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražské obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. Z programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu pro Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malv a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malvelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Za

Zahraju vám Anrovej festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civil festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Rybního rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend a civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turna Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmičí. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir Německa na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir Německý Pelores. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir Německý špičkový black metalový kapely Český Malefir Německý Pelores a metalový kapely Český Malefir Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak Český Malefir Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhej Malefir Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte i Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Klajnová. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Klajnová. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Klajnová. Neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Klajnová. Vyražte Prorok Rádio Zuzka Klajnová. Prorok Rádio Zuzka Klajnová. Prorok Rádio Zuzka Klajnová. Prorok Rádio Zuzka Klajnová.

taková pohoda.

Top.cz. Topcentrum CZ. Píš na vstup na fest.cz. Topcentrum CZ. Fest.cz. Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry. Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou. Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Volkswagen užitkové... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste neč... Nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste... Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 6... Užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 640... Za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo. Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Bus za 649 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním 49 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním 1900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 200 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH až 297 000 korun bez DPH 7000 korun bez DPH. Korun bez DPH.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš... Nemáš co na sebe? Chodíš... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, najdiš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na eš, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro Krádia na www.ro nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro Krádia na Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro Krádia na www.rokovýradio oblečení na e-shop pro Krádia na www.rokovýradio.cz na e-shop pro Krádia na www.rokovýradio.cz
2: Podnikáte?
1: Krádia na www.rokovýradio.cz
2: Podnikáte?
1: www.rokovýradio.cz
2: Podnikáte?
1: www.rokovýradio.cz
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
1: CZ
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které... Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží... Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si jste. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 30 účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů 5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerčba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka vklady až do 30 milionů korun. Komerční

0: banka. Do 30 milionů korun. Komerční banka. Milionů korun. Komerční banka. Komerční banka.
1: Kontejnery.
0: Komerční banka.
1: Kontejnery Siegel.
0: Banka.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta...
2: Úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou...
2: Ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Už zase.
3: Auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Už zase.
3: Všude. www.siegel.cz.
4: Už zase nejde internet.
3: www.siegel.cz.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi na je pom...
3: Siegel.cz.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi na...
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi na je pomalá.
4: Ne. Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi na je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo to...
4: Se nejde internet.
5: A Wi-Fi na je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo...
4: Internet.
5: A Wi-Fi na je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání.
5: Wi-Fi na je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
5: Je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle?
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle?
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinsko dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém pořádný pohyb pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodil pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes,
6: v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes,
6: latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes,
7: taneční škola La Tropical
6: a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes,
7: taneční škola La Tropical pořádá letní přím
6: a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes,
7: taneční škola La Tropical pořádá letní přím
6: rodilých tanečníků.
5: Yes,
7: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro
6: tanečníků.
5: Yes,
7: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Yes,
7: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý
7: Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava.
7: Pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava.
7: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i
7: tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i
7: základ děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti.
5: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latva,
5: kamarádi a k tomu...

0: i základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.adi
0: a k tomu i základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.latropical.cz
0: už i základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.latropical.cz
0: už teď španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropic. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční krok táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme. Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách naučíme tančit. I o prázdninách tančit. I o prázdninách. I o prázdninách. Prázdninách.
2: Ardon, prémiové prat. Ardon, prémiové pracovní. Ardon, prémiové pracovní a Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas ve pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky www a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky www.ardon.cz. Vyzkoušet pořádný montérky www.ardon.cz. Pořádný montérky www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Z.

0: Nejlepší výběr. Nejlepší výběr není. Nejlepší výběr. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene Bratská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene CZ 6. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene CZ. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene CZ. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene CZ. Poděbradech a Benešově. Více na Bene CZ. Více na Bene CZ. Bene CZ.
1: Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkov. Tohle nepřeslechněte.

Radu dobrý kandidát do funkce náčelníka generálního štábu. Podle hradní kanceláře je prezident Petr Pavel připraven funkce náčelníka generálního štábu.

0: Unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová.
1: Hodně poškozeny byly dané brambory.
0: Unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová.
1: Hodně poškozeny byly dané brambory, které
0: Zuzana Přibylová.
1: Hodně poškozeny byly dané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly.
0: Zuzana Přibylová.
1: Hodně poškozeny byly dané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly. Hodně poškozeny byly dané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly. Nicméně poškozeny byly dané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly. Dané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly, nicméně můžou být lokálně opožděné sklizně. Právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Sucho nám komplikovalo naše pěstování, protože většina ploch zeleniny je pod závlahou.
0: Obě místa budou hygienici monitorovat po celé léto. Ze zprávy to všechno. Hezký večer. Rock Radio. Počasí.
2: Tak děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav.
3: Tak děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat,

0: nám předpovídá Český hydrometeorolog. Děkujeme tě, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek, který na úterý. Mělo by být oblačno až polojasno v Čechách. Přechodně až zataženo a k večeru na východě i zkoušky. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo 22 stupňů.
1: Neprůjezdný pruh díky nehodě dvou osobních aut, tak buďte opatrní.

0: průjezdný pruh díky nehodě dvou osobních aut, tak buďte opatrní. No a na D0 pruh díky nehodě dvou osobních aut, tak buďte opatrní. No a na D0, čili na pražském okruhu, nehodě dvou osobních aut, tak buďte opatrní. No a na D0, čili na pražských aut, tak buďte opatrní. No a na D0, čili na pražském okruhu, na 19. kilometru od Letice Ruzyně před sjezdem na Ořech směr centrum je nehoda nákladňáku s osobákem. Letice Ruzyně před sjezdem na Ořech směr centrum je nehoda nákladňáku s osobákem, tvoří to překážku na Ořech směr centrum je nehoda nákladňáku s osobákem, tvoří to překážku na vozovce, počítejte s kolonami se zdržením. Centrum je nehoda nákladňáku s osobákem, tvoří to překážku na vozovce, počítejte s kolonami se zdržením a projíždění. Je nehoda nákladňáku s osobákem, tvoří to překážku na vozovce, počítejte s kolonami se zdržením a projíždění. Nákladňáku s osobákem, tvoří to překážku na vozovce, počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte opatrně. Pakem tvoří to překážku na vozovce, počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte opatrně. A jedete kamkoliv na kážku na vozovce, počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte opatrně. A jedete kamkoliv na čem, počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte opatrně. A jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. A kolonami se zdržením a projíždějte opatrně. A jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. Zdržením a projíždějte opatrně. A jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. Jděte opatrně. A jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně doražte v pořádku. A jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně doražte v pořádku. Kolony. Čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku. Kolony. Čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
1: Kolony neovlivníte.
0: Hlavně doražte v pořádku.
1: Kolony neovlivníte. Servis a...
0: V pořádku.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.cz u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.cz letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Víc na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz. Lowman.cz. Rock Radio. Rock na Z. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock na vzání. Ahoj. Rock Radio. Rock na vzání.
2: Ahoj.
1: Rock Radio. Rock na vzání.
2: Ahoj.
1: Rok na vzání.
2: Ahoj, námořníci.
1: Rock Radio, rok na vzání.
2: Ahoj, námořníci, máme...
1: Rok na vzání.
2: Ahoj, námořníci, máme 3 minutky... Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po... Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, no a na palubě... Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, no a na palubě. Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, no a na palubě Rock Rádia. Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, no a na palubě Rock Rádia. Na minutky po 18. hodině, no a na palubě Rock Rádia. Na palubě týhletý hodině, no a na palubě Rock Rádia. Na palubě týhletý pirátský lodi vás opět vítá po víkendu. No a na palubě Rock Rádia. Na palubě týhletý pirátský lodi vás opět vítá po víkendu. Rock Rádia, na palubě týhletý pirátský lodi vás opět vítá po víkendu, doufám odpoč... Rádia, na palubě týhletý pirátský lodi vás opět vítá po víkendu, doufám odpočatý... Na palubě týhletý pirátský lodi vás opět vítá po víkendu, doufám odpočatý... Pirátský lodi vás opět vítá po víkendu, doufám odpočatý...

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer.
0: Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Miroslav Hlav.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Miroslav Hlaváč je podle. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Miroslav Hlaváč je podle Hradu dobrý kandidát do. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Miroslav Hlaváč je podle Hradu dobrý kandidát do funkce. Eliška Votrubová. Miroslav Hlaváč je podle Hradu dobrý kandidát do funkce náčelníka. Miroslav Hlaváč je podle Hradu dobrý kandidát do funkce náčelníka generálního štábu. Miroslav Hlaváč je podle Hradu dobrý kandidát do funkce náčelníka generálního štábu. Podle hradní kancelář.

váš kapitán na vlnách. Lodi vás opět vítá po víkendu, doufám odpočatý, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Po víkendu, doufám odpočatý, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Doufám odpočatý, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Jirka Vajgis. Tak jo, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to zase. Váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to zase. Vlnách slušný rockový muziky. Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to zase s novým pracovním muziky. Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to zase s novým pracovním týdnem. Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to zase s novým pracovním Vajgis. Tak jo, pojďme to zase s novým pracovním týdnem. Opět pojďme to zase s novým pracovním týdnem. Opět rozjet, máme tu rok na se s novým pracovním týdnem. Opět rozjet, máme tu rok na přání, dvě hodinky na to pracovním týdnem. Opět rozjet, máme tu rok na přání, dvě hodinky na to, abyste se nem. Opět rozjet, máme tu rok na přání, dvě hodinky na to, abyste se mohli po práci. Opět máme tu rok na přání, dvě hodinky na to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit. Přání dvě hodinky na to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit. Myslím aspoň hudebně. Volit hodinky na to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit. Myslím aspoň hudebně, to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit. Myslím aspoň hudebně, volejte mi na 725 řádně vyřádit. Myslím aspoň hudebně, volejte mi na 7258 vyřádit. Myslím aspoň hudebně, volejte mi na 7258444424. Myslím aspoň hudebně, volejte mi na 7258444424. Pište na mě. Myslím aspoň hudebně, volejte mi na 7258444424. Pište. Volejte mi na 7258444424. Pište na Messenger a do mailu. No, něco si přejte. Na 7258444424. Pište na Messenger a do mailu. No, něco si přejte. No a já 844424. Pište na Messenger a do mailu. No, něco si přejte. No a já vám na úvod pustím 424. Pište na Messenger a do mailu. No, něco si přejte. No a já vám na úvod pustím 4. Pište na Messenger a do mailu. No, něco si přejte. No a já vám na úvod pustím počmárný biznesmeny Kissingera do mailu. No, něco si přejte. No a já vám na úvod pustím počmárný biznesmeny Kisáky. No, něco si přejte. No a já vám na úvod pustím počmárný biznesmeny Kisáky. Jejich pecku kusy přejte. No a já vám na úvod pustím počmárný biznesmeny Kisáky. Jejich pecku Crazy Crazy Nights. No a já vám na úvod pustím počmárný biznesmeny Kisáky. Jejich pecku Crazy Crazy Nights. A během týhle tří pustím počmárný biznesmeny Kisáky. Jejich pecku Crazy Crazy Nights. A během týhle tří a půl minutovky biznesmeny Kisáky. Jejich pecku Crazy Crazy Nights. A během týhle tří a půl minutovky koukejte naskakovat. Biznesmeny Kisáky. Jejich pecku Crazy Crazy Nights. A během týhle tří a půl minutovky koukejte naskakovat na náš. Jejich pecku Crazy Crazy Nights. A během týhle tří a půl minutovky koukejte naskakovat na Crazy Nights. A během týhle tří a půl minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplo. A během týhle tří a půl minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Tři a půl minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Protože právě vyplouváme. Juhu! Právě vyplouváme. Juhu! Máme. Juhu!

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Thank you. Thank you. Thank you, crazy nights, pokud... Thank you, crazy nights, pokud vaše noc... Thank you, crazy nights, pokud vaše noci o víkendu nebyly dostatečně... Thank you, crazy nights, pokud vaše noci o víkendu nebyly dostatečně šílené, pojďme si udělat dnešní... Thank you, crazy nights, pokud vaše noci o víkendu nebyly dostatečně šílené, pojďme si udělat dnešní večer... Pokud vaše noci o víkendu nebyly dostatečně šílené, pojďme si udělat dnešní... Noci o víkendu nebyly dostatečně šílené, pojďme si udělat dnešní večer dostatečně šílený. O to víkendu nebyly dostatečně šílené, pojďme si udělat dnešní večer dostatečně šílený. Byly dostatečně šílené, pojďme si udělat dnešní večer dostatečně šílený. O to by se rád postaral David. Pojďme si udělat dnešní večer dostatečně šílený. O to by se rád postaral David, který si pojďme si udělat dnešní večer dostatečně šílený. O to by se rád postaral David, který si myslím večer dostatečně šílený. O to by se rád postaral David, který si myslím dovolal jako první Vlaštov. Dostatečně šílený. O to by se rád postaral David, který si myslím dovolal jako první Vlaštov. Šílený. O to by se rád postaral David, který si myslím dovolal jako první Vlaštovka. O to by se rád postaral David, který si myslím dovolal jako první Vlaštovka a říkal, že bych chtěl, že David, který si myslím dovolal jako první Vlaštovka a říkal, že bych chtěl, že myslím dovolal jako první Vlaštovka a říkal, že bych chtěl ženušku, která se zvolala jako první Vlaštovka a říkal, že bych chtěl ženušku a říkal, že bych chtěl ženušku, která se sluní dášenku a říkal, že bych chtěl ženušku, která se sluní dášenku a říkal, že bych chtěl ženušku, která se sluní dášenku. Přemluvit k tomu, aby si stal ženušku, která se sluní dášenku. Přemluvit k tomu, aby si která se sluní dášenku. Přemluvit k tomu, aby si s ním zahrála sluní dášenku. Přemluvit k tomu, aby si s ním zahrála čertovy obrázky, tak to bys měla dáku. Přemluvit k tomu, aby si s ním zahrála čertovy obrázky. Přemluvit k tomu, aby si s ním zahrála čertovy obrázky, tak to bys měla Dášo udělat. Aby si s ním zahrála čertovy obrázky, tak to bys měla Dášo udělat. No a hrála čertovy obrázky, tak to bys měla Dášo udělat. No a čertovy obrázky, tak to bys měla Dášo udělat. No a tak hrát se dá o cokoliv. Obrázky, tak to bys měla Dášo udělat. No a tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte, bys měla Dášo udělat. No a tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte. No, co udělat? No a tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte. No, i v pondělí může být středa? No a tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte. No, i v pondělí může být středa? No a k tomu si dá... Tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte. No, i v pondělí může být středa? No a k tomu si dáme alkohol a život. Rozumíte. No, i v pondělí může být středa? No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to... Rozumíte. No, i v pondělí může být středa. No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to je pravda. I v pondělí může být středa. No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to je pravda. Středa. No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to je pravda. No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to je pravda.
1: Rok na přání.
0: Alkohol a život je krátký a to je pravda.
1: Rok na přání. Rok rád.
0: Život je krátký a to je pravda.
1: Rok na přání. Rok
0: pravda.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Na přání. Rok rádio. Rok rádio.

Change me, yeah.

vyspívat, my nejsme žádný líný kůže. Jednou se vyspívat, on ten žádný líný kůže. Jednou se vyspívat, on ten kůže. Jednou se vyspívat, on ten kůže.

Piráti je... To byly Piráti Ailstorm. To byly Piráti Ailstorm a P-A-R-T-Y. To byly Piráti Ailstorm a P-A-R-T-Y. To byly Piráti Ailstorm a P-A-R-T-Y. Co znamená party, přátelé? To byly Piráti Ailstorm a P-A-R-T-Y. Co znamená party, přátelé? Ailstorm a P-A-R-T-Y. Co znamená party, přátelé? Tak jsme to rozjeli pěkně, dozvěděli... P-A-R-T-Y. Co znamená party, přátelé? Tak jsme to rozjeli pěkně, dozvěděli... T-Y. Co znamená party, přátelé? Tak jsme to rozjeli pěkně, dozvěděli jsme se, že... Co znamená party, přátelé? Tak jsme to rozjeli pěkně, dozvěděli jsme se, že život je krátký. Proto ty přátelé, tak jsme to rozjeli pěkně, dozvěděli jsme se, že život je krátký, proto jsme si dali party. A tak jsme to rozjeli pěkně, dozvěděli jsme se, že život je krátký, proto jsme si dali party. A teď bychom se mohli. Ne, dozvěděli jsme se, že život je krátký, proto jsme si dali party. A teď bychom se mohli taky k sobě trošku přitulit. Jsme se, život je krátký, proto jsme si dali party. A teď bychom se mohli taky k sobě trošku přitulit. Krátký, proto jsme si dali party. A teď bychom se mohli taky k sobě trošku přitulit. A jsme si dali party. A teď bychom se mohli taky k sobě trošku přitulit. Aspoň takhle by od to stál. A teď bychom se mohli taky k sobě trošku přitulit. Aspoň takhle by od to mohli taky k sobě trošku přitulit. Aspoň takhle by od to stály tady mailisti trošku přitulit. Aspoň takhle by od to stály tady mailisti tulit. Aspoň takhle by od to stály tady mailisti konkrétně Veronika. Aspoň takhle by od to stály tady mailisti konkrétně Veronika Drofová. By od to stály tady mailisti, konkrétně Veronika Drofová mi psala maila. Prosím to stály tady mailisti, konkrétně Veronika Drofová mi psala maila. Prosím tady mailisti, konkrétně Veronika Drofová mi psala maila. Prosíme o zahrání písničky listi, konkrétně Veronika Drofová mi psala maila. Prosíme o zahrání písničky od Whitesnake, konkrétně Veronika Drofová mi psala maila. Prosíme o zahrání písničky od Whitesnake, Drofová mi psala maila. Prosíme o zahrání písničky od Whitesnake is the love, mi psala maila. Prosíme o zahrání písničky od Whitesnake is the love pro naši kamarádku Melo. Prosíme o zahrání písničky od Whitesnake is the love pro naši kamarádku Melo. Zahrání písničky od Whitesnake is the love pro naši kamarádku písničky od Whitesnake is the love pro naši kamarádku Melomanku Jarušku. Whitesnake is the love pro naši kamarádku Melomanku Jarušku Pelikánovou z Horní Láv pro naši kamarádku Melomanku Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Mela Jarušku kamarádku Melomanku Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Mela Jarušku Melomanku Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Mela Jarušku Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Mela Jarušku ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přeji. Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Mela Jarušku ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přeji. Pelikánovou z Horní Břízy. Milá Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme vše není břízy. Milá Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme vše. Milá Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme vše nej. Hlavně hodně zdraví a tě život. Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme vše nej. Hlavně hodně zdraví a tě život. Krásným kulatým narozeninám ti přejeme vše nej. Hlavně hodně zdraví a tě život a rok stále baví. Mám narozeninám ti přejeme vše nej. Hlavně hodně zdraví a tě život a rok stále. Ale baví mám šenej, hlavně hodně zdraví a tě život a rok stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou Veronika, hlavně hodně zdraví a tě život a rok stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou zdraví a tě život a rok stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou Veronika sládí život a rok stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou Veronika sládíkem a jich stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou Veronika sládíkem a Jiřinka ze Švýce máme tě moc rádi. Patrik s rodinou Veronika Sládíkem a Jiřinka ze Švýcarska. Zdravíme do Švajců, zdravíme Patrik s rodinou Veronika.

0: Sládíkem a Jiřinka ze Švýcarska. Zdravíme do Švajců, zdravíme do Horní Břízy a Jarušce přejeme taky zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec Břízy a Jarušce přejeme taky zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec Srandy na vrcha. Teď si pojďme zaploužit. A Jarušce přejeme taky zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec Srandy na vrcha. Teď si pojďme zaploužit. Jarušce přejeme taky zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec Srandy na vrcha. Teď si pojďme zaploužit. A zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec Srandy na vrcha. Teď si pojďme zaploužit.
1: Rok na psání.
0: Hodně štěstí, zdraví a kopec Srandy na vrcha. Teď si pojďme zaploužit.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgy.
0: Kopec Srandy na vrcha. Teď si pojďme zaploužit.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgy.
0: Vrcha. Teď si pojďme zaploužit.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgy.
0: Pojďme zaploužit.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgyzem. Rok na psání s Jirkou Vajgyzem. K napsání s Jirkou Vajgyzem. S Jirkou Vajgyzem. Vajgyzem.

0: 5% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort.
0: Bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový
0: zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na
0: nábytek a nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je
1: že 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak.
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak to.
0: Ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak tohle.
0: Vždycky něco navíc.
2: Tak tohle nevyvětrám.
0: Navíc.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je...
2: Nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
1: Jak od větra
3: jde tolik vody.
4: A to je puch.
1: Jak od větra do zap.
4: A to je puch.
1: Jak od větra do zápach, vlhkost a
4: A to je puch.
1: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám
4: puch.
1: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na vent. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme. Od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Pach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. Můžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. Ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
1: CZ. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
1: Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
6: Dřív než začne
1: na jednom místě.
5: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
6: Dřív.cz. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypne. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím, zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix České republiky. Už de se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. GP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Před toho až 21. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. Vstupenky 21. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. Vstupenky pod června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídí toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto Motodrom Brno, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto Motodrom Brno.cz končí. Vstupenky pořídíš na

0: automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Jdíš na automotodrombrno.cz. automotodrombrno.cz. drombrno.cz. .cz.
1: Mám barák děravej. Mám barák děravej, mě do postele. Mám barák děravej, mě do postele. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Fičí, mě do postele fičí, snad z postele fičí, snad známý poradě fičí, snad známý poradě, snad známý poradě, snad známý poradě. Jinak jsem snad známý poraděj, jinak jsem snad známý poraděj, jinak jsem známý poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem. Jinak jsem.

0: hadrech jako... Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak mi si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Nemáš co na sebe?
0: www.bezpotisku.cz.
1: Nemáš co na sebe?
0: bezpotisku.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo ne...
0: CZ.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedost... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádie. Trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na web do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. rokovirádio.cz. Trička. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www. rokovirádio.cz. Tričku Rokrádia na www. rokovirádio.cz. Trička. Mik. Na www. rokovirádio.cz. Trička. Mikiny. Ponožky. rokovirádio.cz. Trička. Mikiny. Ponožky a spoustu dalšího. Slušný rádio CZ, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný HZ, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný HZ, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Jo, slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Na www.rokovirádio.cz.
2: Odplouvám kránu.
0: Rokovirádio.cz.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.cz. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
2: kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší. I po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vy... Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, tak na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor.

0: objednáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní pátky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní a luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamarán. Oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamarán. www. Prague nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamarán. www. Prague Boat. Odplouvám kránu. Na katamarán. www. Prague Boat.cz. Už ví. Kránu. Na katamarán. www. Prague Boat.cz. Už ví. Tak. Na katamarán. www. Prague Boat.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. Na katamarán. www. Prague Boat.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. www. Prague Boat.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. Prague Boat.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. CZ. Už ví. Tak vzhůru na palubu. Tak vzhůru na palubu.
1: Milí.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Milí.
0: Na palubu.
1: Milí čtenáři, ve starém písko. Milí čtenáři, ve starém písko. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskově. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskově. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy. Starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy. Pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A
1: v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: Átava!
1: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: Átava!
1: Dobrodružné příběhy.
2: Átava!
3: Přichází Vinet
1: příběhy.
2: Átava!
3: Přichází Vinetů.
2: Átava!
3: Přichází Vinetů. Přichází Vinetů a přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Počilí. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Počilým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Počilým nebem. Poklad na stříci Vinetů a velkolepé divadelní představení Počilým nebem. A velkolepé divadelní představení Počilým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. Velkolepé divadelní představení Počilým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách představení Počilým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 Počilým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekává.
3: Prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
3: Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias.
3: Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias.
3: Avení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky.
1: V srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více.
1: Očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více.
1: Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na
1: alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernove
1: alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernove.mest
1: Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernove.mestečko.cz. Vstupenky a více informací na www.

Westernové-Městečko.cz nebo v síce informací na www.westernové-Městečko.cz na www.westernové-Městečko.cz nebo v síti www.westernové-Městečko.cz nebo v síti Ticketport Westernové-Městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Profi-Vonda.cz nebo v síti Ticketportál. Profi-Vonda. CZ nebo v síti Ticketportál. Profi-Vonda. Nebo v síti Ticketportál. Profi-Vonda. Ticketportál.

0: Baru do... Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?

0: lepší příběhy. A je to Home Credit pro lepší příběhy. A je to Home Credit pro lepší příběhy. Home Credit pro lepší příběhy.
1: Rock
0: Credit pro lepší příběhy.
1: Rock Radio
0: pro lepší příběhy.
1: Rock Radio
0: běhy.

Se května slevy až 25% na bazény, gry. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily. Zahradní do konce května slevy až 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek a nejen slevy až 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek a nejen to. Takže

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám...
0: Voda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém, potřebuju...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém, potřebuju kontejner, ale je tu fakt...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém, potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém, potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Dobrý, mám problém, potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte...
2: Mám problém, potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme...
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme...
2: Ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta...
2: Ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.
1: Máte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Potřebuješ...
3: Auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit...
3: Všude. www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku...
3: www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku...
3: www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku... S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím... Potřebuješ změnit splátku... S flexibilní půjčkou od Home Creditu... Potřebuješ změnit splátku... S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jatku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, než. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. HomeCredit do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Home minut online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit, nebo na pobočce. A je to. Home Credit, pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home Credit.

0: oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Připadáš si ve značkově
0: oknasukorady.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako
0: CZ.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší
0: CZ.
1: Připadáš si ve značkových

0: Nepopiratelná, jasná, jak facka. Volal Jára, bratra našeho nejmladšího plavčíka Adámka, že je zrovna na výletě a že našeho nejmladšího plavčíka Adámka, že je zrovna na výletě a že by strašně chtěl teď Pétě nechat zahrát. Kdo ví, jestli od kabátu, že by strašně chtěl teď Pétě nechat zahrát.
1: Rock Radio, rok napsání.

dva gentlemani a veliká... Dva gentlemani a velikáni muziky. Dva gentlemani a veliká... Dva gentlemani a velikáni muziky. Dva gentlemani a velikáni muziky. Starý... Dva gentlemani a velikáni muziky. Starý netopej Ozzy Osbourne. Gentlemani a velikáni muziky. Starý netopej Ozzy Osbourne a taky pan... A velikáni muziky. Starý netopej Ozzy Osbourne a taky pan... Velikáni muziky. Starý netopej Ozzy Osbourne a taky pan obrýlený gentleman. Starý netopej Ozzy Osbourne a taky pan obrýlený gentleman. Netopej Ozzy Osbourne a taky pan obrýlený gentleman velejemný Elton. Taky pan obrýlený gentleman velejemný Elton John a jejich společná obrýlený gentleman velejemný Elton John a jejich společná plný gentleman velejemný Elton John a jejich společná práce Ordinary Man vidíte men velejemný Elton John a jejich společná práce Ordinary Man vidíte zdánlivě Elton John a jejich společná práce Ordinary Man vidíte zdánlivě to a jejich společná práce Ordinary Man vidíte zdánlivě to dohromady nejde, na práce Ordinary Man, vidíte. Zdánlivě to dohromady nejde, ale nakonec práce Ordinary Man, vidíte. Zdánlivě to dohromady nejde, ale nakonec praktický man, vidíte. Zdánlivě to dohromady nejde, ale nakonec prakticky ano. No, vidíte. Zdánlivě to dohromady nejde, ale nakonec prakticky ano. No, zdánlivě to dohromady nejde, ale nakonec prakticky ano. No a teď si dáme dohromady nejde, ale nakonec prakticky ano. No a teď si dáme věc, která je nepopiratelná. Nakonec prakticky ano. No a teď si dáme věc, která je nepopiratelná, jasná. Prakticky ano. No a teď si dáme věc, která je nepopiratelná, jasná. Jak no. No a teď si dáme věc, která je nepopiratelná, jasná. Jak facka. Volo si dáme věc, která je...

doby. A proč kope kolem sebe, kdo se to vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se ví stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? A proč kope

Tak hele, Mirko Skanic, ať se ti dobře pracuje, ať to máš rychle zase. Mirko Skanic, ať se ti dobře pracuje, ať to máš rychle za sebou. A tady jsou tvoji oblíbení. Fade no more, a ještě z 97.

0: Tady nám dohrávají Offspring.
1: Poslouchá vás každý den v práci. Díky. Kanec, Fate No More, Ashes to Ashes. Poslouchá vás každý den v práci. Díky. Tak hele, Mirko, More Ashes to Ashes. Poslouchá vás každý den v práci. Díky. Tak hele, Mirko, poslouchá vás každý den v práci. Díky. Tak hele, Mirko, Mirko Skanic každý den v práci. Díky. Tak hele, Mirko, Mirko Skanic, ať se ti do práce. Díky. Tak hele, Mirko, Mirko Skanic, ať se ti

0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Sunda
0: Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Sundávejte si ty boty.
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Sundávejte si ty boty zase.
0: Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
0: Tak dobrý všechno dobrý.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
0: Tak no dobrý.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi.
1: Já si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohu poslouchat.
1: A ty všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohu poslouchat. A tak jsem se po
1: našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohu poslouchat. A tak jsem se pochlapil. No. Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohu poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz se chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pole nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohoslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Chlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a bam. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, jo. Takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá, trvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek. Teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek. Čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek. Mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky
0: pro každého. A udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Trénírkárna.
0: Udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Trénírkárna.
0: Taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Trénírkárna.cz.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty.

0: rohožky pro každého.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty.
0: Každého.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky?
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky?
1: Boxerna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba...
1: CZ.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Sesle... Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%? Není by. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na ty boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na nebo třeba kalotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio cent? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. Třic problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% navštěvně na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% na všech karna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% na všech karna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš.
2: Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Jo a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš.
2: Jede to. 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.
2: 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.
2: S kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
2: Jo,
3: dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
4: Nejlepší výběr
3: máš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší
3: cena máš.
1: Trénírkárna.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
1: Trénírkárna.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
1: Trénírkárna.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen.cz. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové pro nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbrad. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naší přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech, v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Víc Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více čes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
5: Spotřební daň tvoří
4: čtr.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 6% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Probo státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko. Počtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají.
5: Pro bohatší Česko.
6: Vidíš to?
7: Vidím.

0: ptáci zpívají.
1: Čí Česko?
2: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce,
2: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No.
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balon.
0: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
0: Zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balon.
0: Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping.
0: Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, raft. Co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting. Vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard. Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet další rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžeš skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Kem flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí
2: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí
2: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí
2: a zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
2: který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe.
2: Užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás
0: o počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere
0: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně
0: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaným je blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaným může zážitek zdar.
2: Si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaným může zážitek zdarma vyměnit
2: úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší.
0: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a
0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
0: Zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku
0: za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší
2: širší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je
2: a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitek.
2: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
0: CZ.
5: Rybičky 48.
0: Je zážitek.
4: Firma na zážitky.
0: CZ.
5: Rybičky.
0: Zážitek.
4: Firma na zážitky.
0: CZ.
5: Rybičky 48.
4: Firma na zážitky.
0: CZ.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední.
4: Rybičky.
0: CZ.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty.
0: CZ.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. 8 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny května.

pod Horským amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. V Horském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Muziky. Lístky koupíš v síti.

0: Depak, my tam i rodina s kufry, luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak, za cenu běžného kufry, luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak, za cenu běžného luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak, za cenu běžného spalováku, BYD.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak, za cenu běžného spalováku,
1: to bude drahé.
0: Depak, za cenu běžného spalováku, BYD C-Line 5, už od 600. Depak, za cenu běžného spalováku, BYD C-Line 5. Tak, za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000. Cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méň spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování. Více pro... Od 699 000 korun. Méně tankování, více prostor. 59 000 korun. Méně tankování, více prostor. Zkušební jízda na BYD korun. Méně tankování, více prostor. Zkušební jízda na BYD.com. Méně tankování, více prostor. Zkušební jízda na BYD.com. Více prostor. Zkušební jízda na BYD.com. Top cen. Zkušební jízda na BYD.com. Top cen jízda na BYD.com. Top centrum CZ. Dodavatel BYD.com. Top centrum CZ. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradu. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Honda. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vib i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vib. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládě. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládě. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. S tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jedinějším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce slevné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Top centrum. Kompletní nabídku najdete také online na www. Top centrum CZ. www. Top centrum. Najdete také online na www. Top centrum CZ. www. Online na www. Top centrum CZ. www. Top centrum CZ. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz www.topcentrum.cz
2: Právě teď v Planeo
0: .cz
3: www.topcentrum.cz
2: Právě teď v Planeo
3: www.topcentrum.cz
2: Právě teď v Planeo Prémiové elektro
3: .topcentrum.cz
2: Právě

0: se blíží, buď u toho!
1: Out.
0: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! Třetího a Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybič 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divoký Republic. Rybičky 48. Dimitri divoký byl přisik. Rybičky 48.

teď v Planeo. Prémiové elektro... CZ. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými... Je teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Rock. Planeo. Rock Radio. Planeo.

0: Sestry, Škvor a další. Více na Peketry, Divokej byl, Tři sestry, Škvor a další. Vkej byl, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ. My, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ. A další. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Zase tankuju.
0: Partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Zase
0: tankuju Rock Radio.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
0: Rock Radio.
1: Zase tankuju. Po třetí ten. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD.
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD.
1: Tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem. Děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1000. Špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché. 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. Dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Lux. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: A úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.

0: Tak ať si uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkného českého, tak jsme vybrali českou krajinu. Uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkného českého, tak jsme vybrali českou krajinu od Dana Landy. A jsme, tak něco pěkného českého, tak jsme vybrali českou krajinu od Dana Landy. A něco pěkného českého, tak jsme vybrali českou krajinu od Dana Landy. A víc k tomu, tak jsme vybrali českou krajinu od Dana Landy. A víc k tomu říkat nebudu. Krajinu od Dana Landy. A víc k tomu říkat nebudu.
1: Rok
0: od Dana Landy a víc k tomu říkat nebudu.
1: Rok na přání.
0: Rok Landy a víc k tomu říkat nebudu.
1: Rok na přání.
2: Rok rádio.
0: Víc k tomu říkat nebudu.
1: Rok na přání.
2: Rok rádio
0: nebudu.
1: Rok na přání.
2: Rok rádio.
1: Rok na přání.
2: Rok rádio.
1: Rok na přání.
2: Rok rádio.
1: Na přání.
2: Rock Radio.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.

Roková nebo chce... Roková nebo chcete-li grungeová hymna... Roková nebo chcete-li grungeová hymna... Roková nebo chcete-li grungeová hymna 90. Roková nebo chcete-li grungeová hymna 90. let Smells Like Teen Spirit. Roková nebo chcete-li grungeová hymna 90. let Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nir. Roková nebo chcete-li grungeová hymna 90. let Smells Like Teen Spirit a samozřejmě. Chcete-li grungeová hymna 90. let Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nirvana. No, grungeová hymna 90. let Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nirvana. No, 90. let Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nirvana. No a teď si dáme něco echt český Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nirvana. No a teď si dáme něco echt český Spirit a samozřejmě Nirvana. No a teď si dáme něco echt českýho Nirvana. No a teď si dáme něco echt českýho volal mi Marcel. Nirvana. No a teď si dáme něco echt českýho volal mi. No a teď si dáme něco echt českýho volal mi Marcel a říkáme něco echt českýho, volal mi Marcel a říkal, že by si dal českýho, volal mi Marcel a říkal, že by si dal fakt něco echt, volal mi Marcel a říkal, že by si dal fakt něco echt českýho, volal mi Marcel a říkal, že by si dal fakt něco echt českýho a říkal, že by si dal fakt něco echt českýho, vzhledem k tomu prej, a říkal, že by si dal fakt něco echt českýho, vzhledem k tomu prej, můžu říct takhle, co? Že by si dal fakt něco echt českýho, vzhledem k tomu prej, můžu říct takhle, dal fakt něco echt českýho, vzhledem k tomu prej, můžu říct takhle, co zkazuje Marcel, echt českýho, vzhledem k tomu prej, můžu říct takhle, co zkazuje Marcel, jeho, vzhledem k tomu prej, můžu říct takhle, co zkazuje Marcel, co za sraz se chystá, vzhledem k tomu prej, můžu říct takhle, co zkazuje Marcel, co za sraz se chystá, můžu říct takhle, co zkazuje Marcel, co za sraz se chystá v Brně, můžu říct takhle, co zkazuje Marcel, co za sraz se chystá v Brně, takhle, co zkazuje Marcel, co za sraz se chystá v Brně, příští Marcel, co za sraz se chystá v Brně, příští víkend, tak, co za sraz se chystá v Brně, příští víkend, tak, co za sraz se chystá v Brně, příští víkend, tak ať si uvědomíme, kdo jsme. Brně. Příští víkend, tak ať si uvědomíme, kdo jsme. Tak něco. Příští víkend, tak ať si uvědomíme, kdo jsme. Tak něco pěkného českého, tak jsme vybrali. Příští víkend, tak ať si uvědomíme, kdo jsme. Tak něco pěkného českého, tak jsme

žádný háj, zmizel jak pára. Ztracený posvátný háj, zmizel jak pára. Ztracený ráj, háj, zmizel jak pára. Ztracený ráj, zmizel jak pára. Ztracený ráj, zmizel jak pára. Ztracený ráj, přek pára.

plachých bytostí. Ztracená bydlech plachých bytostí. Ztracená plachých bytostí. Ztracená paměť víly děsí. Ztracená paměť víly děsí. Ztracená paměť víly děsí. Ztracená paměť víly děsí. Ztracená paměť víly děsí. A paměť víly děsí. Usnuli s dávnou moudrostí, měť víly děsí. Usnuli s dávnou.

Čechů, o slzách čarodějů Čechů, když svat čarodějů Čechů, když svaté stromy kácely u Čechů, když svaté stromy kácely, když svaté stromy kácely, když svaté stromy kácely, když svaté stromy kácely, a o zániku svaté stromy kácely, a o zániku jejich kácely, a o zániku jejich cechu, a o zániku jejich cechu, a o zániku jejich cechu, a o zániku jejich cechu, a o zániku jejich cechu.

ostrý vodě a usneš v lese na mechu. Je. A usneš v lese na mechu. A usneš v lese na mechu. A usneš v lese na mechu. Elf poz... A usneš v lese na mechu. Elf pozná, že ty v lese na mechu. Elf pozná, že ty nejsi mechu. Elf pozná, že ty nejsi zloděj. Elf pozná, že ty nejsi zloděj. Elf pozná, že ty nejsi zloděj. Kouzlo ti. Elf pozná, že ty nejsi zloděj. Pozná, že ty nejsi zloděj. Kouzlo ti vetkne do dechu, nejsi zloděj.

posvátný háj, popel a prach. Posvátný háj, popel a prach. Plačíný háj, popel a prach. Plačící země, ne, popel a prach. Plačící země, ne, popel a prach. Plačící země, ne, prach. Plačící země, neklid a plačící země, neklid a strach. Plačící země, neklid a strach. Země, neklid a strach. Neklid a strach. A strach.

neklid a strach. Ach, plačící země, neklid a strach. Plačící země, neklid a strach. Posvátící země, neklid a strach. Posvátný háj, mě, neklid a strach. Posvátný háj, neklid a strach.

ocely, v ohni a ostré ocely. Posvátný hádni a ostré ocely. Posvátné ocely. Posvátný háj zmyli. Posvátný háj. Posvátný háj zmizel jak pára. Posvátný háj zmizel jak pára. Ztracený rádný háj zmizel jak pára. Ztracený ráj zmizel jak pára. Ztracený ráj přeťa zmizel jak pára. Ztracený ráj přeťatá čára jak pára. Ztracený ráj přeťatá. Ztracený ráj přeťatá čára. Ztracený ráj přeťatá čára. Posvátný ráj přeťatá čára. Posvátný přeťatá čára. Posvátný háj popel přeťatá čára. Posvátný háj popel čára. Posvátný háj popel a prach. Posvátný háj popel a prach. Posvátný háj popel a prach. Plačící zemi popel a prach. Plačící země popel a prach. Plačící země neklid a strach. Plačící země neklid a strach. Plačící země neklid a strach. Plačící země neklid a strach. Země neklid a strach. Neklid a strach.

dechu. Snad někdo najde skrytý, snad někdo najde skrytý pramen. Snad někdo najde skrytý pramen. Snad někdo najde skrytý pramen. Snad jednou pro skrytý pramen. Snad jednou projde branou bran. Pramen. Snad jednou projde branou bran. Snad jednou projde branou bran. Snad jednou projde branou bran. Tam za tmou snad jednou projde branou bran. Tam za tmou svítí vyjde branou bran. Tam za tmou svítí věčný plán branou bran. Tam za tmou svítí věčný plamen. Tam za tmou

svatá, k bytostem všem. I ústa svatá, k bytostem všem. I ústa svatá, k bytostem všem. Katem je svatá, k bytostem všem. Katem je sťatá, k bytostem všem. Katem je sťatá, s bytostem všem. Katem je sťatá, ztracený ráj. Katem je sťatá, ztracený ráj. Katem je sťatá, ztracený ráj. Přeťatá čára, je sťatá, ztracený ráj. Přeťatá čára, ztracený ráj. Přeťatá čára, ztracený ráj. Přeťatá čára, přeťatá čára. A naše plémě, přeťatá čára. A naše plémě mizí jak pára čára.

které byste ho chtěli načapat. Je to jednoduché, teď si dáme zatím of Monsters and Men. Situaci, v které byste ho chtěli načapat. Je to jednoduché, teď si dáme zatím of Monsters and Men a jejich Alligator. Ho chtěli načapat. Je to jednoduché, teď si dáme zatím of Monsters and Men a jejich Alligator. Je to jednoduché, teď si dáme zatím of Monsters and Men a jejich Alligator. Je to jednoduché, teď si dáme zatím of Monsters and Men a jejich Alligator. Si dáme zatím of Monsters and Men a jejich Alligator. Monsters and Men a jejich Alligator. Men a jejich Alligator. Rock Radio. Alligator. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

hluboko vzame šperky boju. Hluboko vzame šperky boju. Hluboko vzame šperky boju. Hluboko vzame šperky boju. A v nich ty staré hluboko vzame šperky boju. A v nich ty staré vzame šperky boju. A v nich ty staré duše z boju. A v nich ty staré duše spí. A v nich ty staré duše spí. A v nich ty staré duše spí. A v nich ty staré duše spí. O runách Marko staré duše spí. O runách markomanských vojů spí. O runách markomanských vojů. O runách markomanských vojů. O runách markomanských vojů. Runách markomanských vojů. Pergamen báje vy markomanských vojů. Pergamen báje vojů. Pergamen báje vypráví. Pergamen báje vypráví. Pergamen báje vypráví.

zemi s ranem, jenž uzdravuje zemi z ran, jenž uzdravuje zemi z ran, jenž uzdravuje zemi z ran. Posvátný jenž uzdravuje zemi z ran. Posvátný zemi z ran. Posvátný háj zemi z ran. Posvátný háj zemi. Posvátný háj zmizel jak pára. Posvátný háj zmizel jak pára. Posvátný háj zmizel jak pára. Ztracený ráj, aj zmizel jak pára. Ztracený ráj zmizel jak pára. Ztracený ráj křeťatá žel jak pára.

porozumíš modrý, až porozumíš modrý vodě, až porozumíš modrý vodě, až porozumíš modrý vodě, porozumíš modrý vodě a usneš v lese na mechu.

Tak, doufejme, že nám česká krajina... Tak, doufejme, že nám česká krajina nezmizí... Tak, doufejme, že nám česká krajina... Tak, doufejme, že nám česká krajina nezmizí jak pára. Tak, doufejme, že nám česká krajina nezmizí jak pára. Tak, doufejme, že nám česká krajina nezmizí jak pára. A tohle byl Dan Landa. Doufejme, že nám česká krajina nezmizí jak pára. A tohle byl Dan Landa a vy mě teďka pište na česká krajina nezmizí jak pára. A tohle byl Dan Landa a vy mě teďka pište nezmizí jak pára. A tohle byl Dan Landa a vy mě teďka pište na jak pára. A tohle byl Dan Landa a vy mě teďka pište na náš tohle byl Dan Landa a vy mě teďka pište na náš Facebook, to znamená byl Dan Landa a vy mě teďka pište na náš Facebook, to znamená na Messenger nebo do mailu. A vy mě teďka pište na náš Facebook, to znamená na Messenger nebo do mailu. Chcete pište na náš Facebook, to znamená na Messenger nebo do mailu. Chcete, pokud chcete zahrát píseň náš Facebook, to znamená na Messenger nebo do mailu. Chcete, pokud chcete zahrát píseň Facebook, to znamená na Messenger nebo do mailu. Chcete, pokud chcete zahrát píseň poslední hodině Facebook, to znamená na Messenger nebo do mailu, chcete, pokud chcete zahrát píseň poslední hodině dnes na Messenger nebo do mailu, chcete, pokud chcete zahrát píseň poslední hodině dneska Sichr VIP, tak mi tam pište, chcete, pokud chcete zahrát píseň poslední hodině dneska Sichr VIP, tak mi pokud chcete zahrát píseň poslední hodině dneska Sichr VIP, tak mi tam pište pro časové znamení a taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. Je to jednoduché, teď si dáme zatím nějakou tu situaci, v které...

0: Ale nechme to bejt, prostě takovýto zklamání, proč vlastně těma klíčema zvonil.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

prach, plačí posvátný háj, popel a prach, plačící země, háj, popel a prach, plačící země, neklid, popel a prach, plačící země, neklid, popel a prach, plačící země, neklid, popel a prach.

co zazněl, všichni se pohnuli. Zasmál se nahlas a ono to zazněl, pohnuli. Zasmál se nahlas a ono to zazněl. Zasmál se nahlas a ono to zaznělo. Zasmál se nahlas a ono to zaznělo. Jako kus masa. Zasmál se nahlas a ono to zaznělo. Jako kus masa. Hlas a ono to zaznělo. Jako kus masa, kdy to zaznělo.

Der er ikke problemer. Der er ikke problemer. Of monsters and men, alligator med sit down. Der er ikke problemer. Of monsters and men, alligator med sit down. Der er ikke problemer. Of monsters and men, alligator med sit down. Ještě jednu krásnou záležitost taky. Tak to bylo Of Monsters and Men, Alligator, my si dáme ještě jednu krásnou záležitost. Tak to bylo Of Monsters and Men, Alligator, my si dáme ještě jednu krásnou záležitost taky. Of Monsters and Men, Alligator, my si dáme ještě jednu krásnou záležitost taky českou koncem, koncem. Alligator, my si dáme ještě jednu krásnou záležitost taky českou koncem, koncem hodinky. Volám, my si dáme ještě jednu krásnou záležitost taky českou koncem, koncem hodinky. Volám Jirka od Strakonic. Krásnou záležitost taky českou koncem, koncem hodinky. Volám Jirka od Strakonic. Že českou koncem, koncem hodinky, voláme Jirka od Strakonic, že bych chtěl Vláďu sem, koncem hodinky, voláme Jirka od Strakonic, že bych chtěl Vláďu Mišíka pro všechny koncem hodinky, voláme Jirka od Strakonic, že bych chtěl Vláďu Mišíka pro všechny posluchače, kdo ještě pamatují, voláme Jirka od Strakonic, že bych chtěl Vláďu Mišíka pro všechny posluchače, kdo ještě pamatují starý dobrý od Strakonic, že bych chtěl Vláďu Mišíka pro všechny posluchače, kdo ještě pamatují starý dobrý časy. Že bych chtěl Vláďu Mišíka pro všechny posluchače, kdo ještě pamatují starý dobrý časy. Vláďu Mišíka pro všechny posluchače, kdo ještě pamatují starý dobrý časy. A taky nějak vyjadřoval pro všechny posluchače, kdo ještě pamatují starý dobrý časy. A taky nějak vyjadřoval posluchače, kdo ještě pamatují starý dobrý časy. A taky nějak vyjadřoval prostě starý dobrý časy. A taky nějak vyjadřoval prostě takovou takovýto zklamání, proč vlastně těma klíčema zvolil. A taky nějak vyjadřoval prostě takovou takovýto zklamání, proč vlastně těma klíčema. Ale nevyjadřoval prostě takovou takovýto zklamání, proč vlastně těma klíčema zvonil.

ještě nechytit a rvát si z cizího. Chytit a rvát si z cizího. A už přát si z cizího. A už přece.

jenom se dívali, lech kolem stěn. Jenom se dívali, jen. Jenom se dívali, jenom se dívali, jenom se dívali. Jenom se dívali, jenom se dívali. Že už je chlapeček chycvali, jenom se dívali. Že už je chlapeček chycen, no byl se dívali. Že už je chlapeček chycen, no. Že už je chlapeček chycen, no byl s tím. Že už je chlapeček chycen, no byl s tím.

česky, tak je to stejně dobré, ale radši hezky česky, tak je to stejně dobré, a česky, tak je to stejně dobré, a my si minutku po 19. hodině rozjedeme, tak je to stejně dobré, a my si minutku po 19. dobré, a my si minutku po 19. hodině rozjedeme hned druhou půl našeho, a my si minutku po 19. hodině rozjedeme hned druhou půl našeho roku na přání, my si minutku po 19. hodině rozjedeme hned druhou půl našeho roku na přání. Minutku po 19. hodině rozjedeme hned druhou půl našeho roku na přání. Dáme hned druhou půl našeho roku na přání a dáme si škorpíky a pecku rhythm of našeho roku na přání a dáme si škorpíky a pecku rhythm of přání a dáme si škorpíky a pecku rhythm of love. No a potom tady bude dáme si škorpíky a pecku rhythm of love. No a potom tady bude škorpíky a pecku rhythm of love. No a potom tady bude jedno speciální přání. A pecku rhythm of love. No a potom tady bude jedno speciální přání. Pecku rhythm of love. No a potom tady bude jedno speciální přání. Love. No a potom tady bude jedno speciální přání. Potom tady bude jedno speciální přání. Jedno speciální přání. Přání.

vinskách cíváčka. A proto na malá kamínka na vinskách cíváčka. A proto kamínka na vinskách cíváčka. A proto učňovi všelijaké myšlenky na vinskách cíváčka.

dědečka. Stříhali do hola malého chlapečka. Stříhali do hola malého chlapečka.

0: Y el Je 19 hodin přesně a posloucháte rok. Je 19 hodin přesně a posloucháte rok na přání na vašem českém. Je 19 hodin přesně a posloucháte rok na přání na vašem českém rock rádiu. Je 19 hodin přesně a posloucháte rok na přání na vašem českém rock rádiu. 19 hodin přesně a posloucháte rok na přání na vašem českém rock rádiu.
1: Rock rádio.
0: 19 hodin přesně a posloucháte rok na přání na vašem českém rock rádiu.
1: Rock rádio.
0: Posloucháte rok na přání na vašem českém rock rádiu.
1: Rock rádio.
0: Na přání na vašem českém rock rádiu.
1: Rock rádio.
0: Českém rock rádiu.
1: Rock rádio.
0: Rock rádio.
1: Rock rádio. Rock je slušná.
0: Rock rádio.

zasmál se na hlas a všichni kulhavý učitel na čelo. Zasmál se na hlas a všichni se pohnuli na čelo. Zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas.

Учение сади. Учение сади. Učeně se dívá na malého chlapečka. Učeně se dívá na malého chlapečka. Učeně se dívá na malého chlapečka. Učeně se dívá na malého chlapečka. Učeně se dívá na malého chlapečka. Jak malé zvíře se dívá. Dívá na malého chlapečka. Jak malé zvíře se dívá na malého chlapečka. Jak malé zvíře se dívává na jiné. Jak malé zvíře se dívává na jiné. Jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechyť. Jak malé zvíře se dívává.

0: Rádio. Rock na slušná muzika. Rock Rádio. Rock na vzání. Rock Rádio. Rock na vzání. Rock Rádio. Rock na vzání.
1: Tak jo, dnešek byl...
0: Rock Rádio. Rock na vzání.
1: Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy...
0: Jo, rok na vzání.
1: Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy vaše...
0: Na vzání.
1: Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy vaše... Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy vaše zadání... Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy vaše zadání na jazyk pro časové... Bylo opět dnem, kdy vaše zadání na jazyk pro časové... Kdy vaše zadání na jazyk pro časové znamení už tu buď byla... Vaše zadání na jazyk pro časové znamení už tu buď byla... V brzadání na jazyk pro časové znamení už tu buď byla... V brzké minulosti a na jazyk pro časové znamení už tu buď byla v brzké minulosti a nebo byla zcela neproveditelná. Znamení už tu buď byla v brzké minulosti a nebo byla zcela neproveditelná nebo už tu buď byla v brzké minulosti a nebo byla zcela neproveditelná nebo v brzké minulosti a nebo byla zcela neproveditelná nebo přišla pozdě. V brzké minulosti a nebo byla zcela neproveditelná nebo přišla pozdě. A nebo byla zcela neproveditelná nebo přišla pozdě. Tak jsme to dali radši hezky. Byla zcela neproveditelná, nebo přišla pozdě. Tak jsme to dali radši hezky česky, tak proveditelná, nebo přišla pozdě. Tak jsme to dali radši hezky česky, tak je to stejně dobré. Přišla pozdě. Tak jsme to dali radši hezky česky, tak je to stejně dobré. Pozdě. Tak jsme to dali radši hezky česky, tak je to stejně dobré. A tak jsme to dali radši hezky.

Místo Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, protože tak jsem místo Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, protože zrovna si někdo právě Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, protože zrovna si někdo právě Offspring objednal Offspring. Ano, je to pravda, protože zrovna si někdo právě Offspring objednával. Já jsem koukal. Je to pravda, protože zrovna si někdo právě Offspring objednával. Já jsem koukal, kam je, tak jakože zrovna si někdo právě Offspring objednávala, já jsem koukal, kam je, tak jako zařadit. Si někdo právě Offspring objednávala, já jsem koukal, kam je, tak jako zařadit. Právě Offspring objednávala, já jsem koukal, kam je, tak jako zařadím. Offspring objednávala, já jsem koukal, kam je, tak jako zařadím. Ale já jsem koukal, kam je, tak jako zařadím. No a zařadil jsem, koukal, kam je, tak jako zařadím. No a zařadil jsem je do téhle hodinky, jako zařadím. No a zařadil jsem je do téhle hodinky, jakže o Offspring nepřijdete, to je jasný. No a zařadil jsem je do téhle hodinky, jakže o Offspring nepřijdete, to je jasný. No a tak, no a zařadil jsem je do téhle hodinky, jakže o Offspring nepřijdete, to je jasný. No a tak, zařadil jsem je do téhle hodinky, jakže o Offspring nepřijdete, to je jasný. No a tak mi to nějak ta huba takhle přehodinky, jakže o Offspring nepřijdete, to je jasný. No a tak mi to nějak ta huba takhle přehodila. Ale samozřejmě to byly Green Day. O Offspring nepřijdete, to je jasný. No a tak mi to nějak ta huba takhle přehodila. Ale přijdete, to je jasný. No a tak mi to nějak ta huba takhle přehodila. Ale samozřejmě to byly Green Day. No a za tu pozornost. No a tak mi to nějak ta huba takhle přehodila. Ale samozřejmě to byly Green Day. No a za tu pozornost. Mi to nějak ta huba takhle přehodila. Ale samozřejmě to byly Green Day. No a za tu pozornost. Huba takhle přehodila. Ale samozřejmě to byly Green Day. No a za tu pozornost si Klárka malá taky. Ale samozřejmě to byly Green Day. No a za tu pozornost si Klárka malá. To byly Green Day. No a za tu pozornost si Klárka malá taky něco zaslouží, tak by. No a za tu pozornost si Klárka malá taky něco zaslouží, tak pozornost si Klárka malá taky něco zaslouží, tak bych chtěla prej slyšet. Si Klárka malá taky něco zaslouží, tak bych chtěla prej slyšet jakoukoliv verzi. Klárka malá taky něco zaslouží, tak bych chtěla prej slyšet jakoukoliv verzi pet něco zaslouží, tak bych chtěla prej slyšet jakoukoliv verzi pecky, tak bych chtěla prej slyšet jakoukoliv verzi pecky Wicked Game. Tak já jsem říkal, chtěla prej slyšet jakoukoliv verzi pecky Wicked Game. Tak já jsem říkal, no tak him vyle... Verzi pecky Wicked Game. Tak já jsem říkal, no tak him vylevalo... Pecky Wicked Game. Tak já jsem říkal, no tak him vylevalo, no tak toho už asi máme jako dost. Game. Tak já jsem říkal, no tak him vylevalo, no tak toho už asi máme jako dost, to znám. Tak já jsem říkal, no tak him vylevalo, no tak toho už asi máme jako dost, to známe. Říkal, no tak him vylevalo, no tak toho už asi máme jako dost, to známe. Tak him vylevalo, no tak toho už asi máme jako dost, to známe. Tak co si dát him vylevalo, no tak toho už asi máme jako dost, to známe. Tak co si dát originálku od Chrisa, toho už asi máme jako dost, to známe. Tak co si dát originálku od Chrisa Isaaca, dost, to známe. Tak co si dát originálku od Chrisa Isaaca, máme. Tak co si dát originálku od Chrisa Isaaca z roku 19... Tak co si dát originálku od Chrisa Isaaca z roku 1987? Ona mi Klárka z originálku od Chrisa Isaaca z roku 1987. Ona mi Klárka od Chrisa Isaaca z roku 1987. Ona mi Klárka z Chrisa Isaaca z roku 1987. Ona mi Klárka stejně jako nějak dávala na... z roku 1987. Ona mi Klárka stejně jako nějak dávala na srozuměnou, že má z roku 1987. Ona mi Klárka stejně jako nějak dávala na srozuměnou, že má takovou melancholickou 87. Ona mi Klárka stejně jako nějak dávala na srozuměnou, že má takovou melancholickou. Ona mi Klárka stejně jako nějak dávala na srozuměnou, že má takovou melancholickou náladu. Stejně jako nějak dávala na srozuměnou, že má takovou melancholickou náladu. Na srozuměnou, že má takovou melancholickou náladu. Tak si pojďme dát takovou srozuměnou, že má takovou melancholickou náladu, tak si pojďme dát takovou noár, že má takovou melancholickou náladu, tak si pojďme dát takovou noárovku. Já nechci nikoho nabádat melancholickou náladu, tak si pojďme dát takovou noárovku. Já nechci nikoho nabádat ke konzumaci čehokoliv, tak si pojďme dát takovou noárovku. Já nechci nikoho nabádat ke konzumaci čehokoliv, ale tak si pojďme dát takovou noárovku. Já nechci nikoho nabádat ke konzumaci takovou noárovku. Já nechci nikoho nabádat.

0: bádat ke konzumaci čehokoliv, ale teď by se tak hodilo si jako za noárovku. Já nechci nikoho nabádat ke konzumaci čehokoliv, ale teď by se tak hodilo si jako zatáhnout.
1: Rock Radio, rok na psání.

Nádhera, v rytmu lásky jsme se přinesli. Nádhera, v rytmu lásky jsme se přinesli do druhé poloviny našeho roku na přání. Nádhera, v rytmu lásky jsme se přinesli do druhé poloviny našeho roku na... Nádhera, v rytmu lásky jsme se přinesli do druhé poloviny našeho roku na přání. No a velmi... V rytmu lásky jsme se přinesli do druhé poloviny našeho roku na přání. No a velmi pozorná byla posluchačka... Přinesli do druhé poloviny našeho roku na přání. No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka Malágra... ...poloviny našeho roku na přání. No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka Malágra... ...roku na přání. No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka Malágra. No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka Malágra. Si všimla, že jsem minul hoďku, když jsem... No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka Malágra. Si všimla, že jsem minul hoďku, když jsem... Pozorná byla posluchačka Klárka Malágra. Si všimla, že jsem minul hoďku, když jsem ohlašoval písničku Amerikačka Klárka Malágra. Si všimla, že jsem minul hoďku, když jsem ohlašoval písničku American Girls. Malágra si všimla, že jsem minul hoďku, když jsem ohlašoval písničku American Girls. Všimla, že jsem minul hoďku, když jsem ohlašoval písničku American Girls, tak nebo The Last of America. Když jsem ohlašoval písničku American Girls, tak nebo The Last of American písničku American Girls, tak nebo The Last of American Girls, tak jsem místo Green Girls, tak nebo The Last of American Girls, tak jsem místo Green Day řekl, tak nebo The Last of American Girls, tak jsem místo Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, nebo The Last of American Girls, tak jsem místo Green Day řekl Offspring. American Girls, tak jsem

Kristanta Cramerant, tak si dáme konečne ty Offspring, ktorý som tak krásne poplet minul. Vymienil som ho omylem za Green Day. Tak teď to budú určite Offspring. Tak ja som vybral starou dobrou pecku self-esteem. To je pro tebe, mami. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

druhé půli našeho oblíbeného večerního pořadu Rok na přání z Ošem. Tak si dáme konečně ty Offspring.

0: Housebrand Café, per favore. Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tu la cavu si sa.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tu la cavu si zasloužíte.
0: Per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tu la cavu si zasloužíte pít.
1: Housebrand.
0: Sì, signora.
2: Housebrand. Tu la cavu si zasloužíte pít.
1: Housebrand.
2: Housebrand. Tu la cavu si zasloužíte pít.
3: Housebrand káva.
2: Housebrand. Tu la cavu si zasloužíte pít.
3: Housebrand káva. Tu la cavu si zasloužíte pít.
2: Housebrand káva. CZ. Tu si zasloužíte pít.
3: Housebrand káva. CZ.
2: Jíte pít.
3: Housebrand káva. CZ.
4: Top centru.
3: Housebrand káva. CZ.
4: Topcentrum.cz
3: Káva.cz
4: Topcentrum.cz Dodavatel.cz Topcentrum.cz Dodavatel pro... Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého... Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou z Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte CZ Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondvatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a Nova. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Se špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startu zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna start od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládu. Na startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládu. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělých nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum a kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum. Najdete také online na www. Topcentrum. CZ www. Topcentrum online na www. Topcentrum.cz www. Topcentrum.cz www. Topcentrum.cz www. Topcentrum.cz Topcentrum.cz www. Topcentrum.cz CZ www. Topcentrum.cz www. Topcentrum.cz Topcentrum.cz
5: Mám barák děravej, mě dopoznat. Mám barák děravej, mě dopoznat. Mám barák.

0: Era vegli e dopo stava fici. Ambaraghi era vegli e dopo stava fici. Baraghi era vegli e dopo stava fici. Ghi era vegli e dopo stava fici. Vegli e dopo stava fici. Vegli e dopo stava fici. Snad snad stava fici. Snad s námi poraděj fičí. Snad s námi. Snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj. Jinak jsem. Snad s námi poraděj. Jinak jsem. Snad s námi poraděj. Jinak jsem jí poraděj, jinak jsem děj, jinak jsem jinak jsem jinak jsem
1: jinak jsem.

0: To nemám čas.
1: Zde nafouká.
0: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web.
0: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchu.
0: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web,
0: kompresem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz.
0: Teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz.
0: Čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše. Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení. Jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení. CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
0: No, to by šlo.
1: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
0: No, to by šlo.
1: Přímo do firmy. Během pár minut a online.
0: No, to by šlo.
1: www.kompres... Během pár minut a online.
0: No, to by šlo.
1: www.kompresory vzduchu a online.
0: No, to by šlo.
1: www.kompresory vzduchu...
0: No, to by šlo.
1: www.kompresory vzduchotechnika.cz.
0: To by šlo.
1: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Zahrádkář se raduje.
1: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Zahrádkář se raduje,
1: zahrádce.cz. To je fičák.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
1: To je fičák.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na
1: zafičák.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidu. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop rádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už je.
2: Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobí.
2: Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík.
2: Co potřebuje? Zafido@e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Zafido@e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura.
2: e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novi.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se s
3: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavík,
3: u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
3: si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimákům. Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní to se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. No a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido
4: poků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro
4: zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro
4: letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: To.
2: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Ratata,
2: partner pro vaši zahradu.

0: okna sukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Šéfe, zastoupení.cz. Šéfe, zastoupení tlačí.cz. Šéfe, zastoupení tlačí. Potřebuje. Šéfe, zastoupení tlačí. Potřebuje nový vercajk. Šéfe, zastoupení tlačí. Potřebuje nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nená. Šéfe, zastoupení tlačí. Potřebuje nový vercajk. Starý kompfe, zastoupení tlačí. Potřebuje nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. To netlačí. Potřebuje nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi,
1: potřebuje nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem
1: nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že te
1: starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že te
1: kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na

nebo na Rádia Teď. Dabu i FM nebo na Rádia Dabu i FM nebo na Rádia.cz. Dabu i FM nebo na Rádia.cz. FM nebo na Rádia.cz. Rock nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz.

0: práci, protože jasné. Tak nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad dostanete zaplaceno a tak nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad dostanete zaplaceno a nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad dostanete zaplaceno a ta práce, že jste ještě v práci, protože snad dostanete zaplaceno a ta práce, protože snad dostanete zaplaceno a ta práce, co vím určitě, snad dostanete zaplaceno a ta práce, co vím určitě, snad dostanete zaplaceno a ta práce, co vím určitě, tak jednou skončí. A ta práce, co vím určitě, tak jednou skončí. A když ji odvedete, ta práce, co vím určitě, tak jednou skončí. A když ji odvedete, co vím určitě, tak jednou skončí. A když ji odvedete dobře, tak budete mít skvělé, tak jednou skončí. A když ji odvedete dobře, tak bude tak jednou skončí. A když ji odvedete dobře, tak budete mít skvělý pocit. No ne, skončí. A když ji odvedete dobře, tak budete mít skvělý pocit. No ne. A když ji odvedete dobře, tak budete mít skvělý pocit. No ne.
1: Rok na přání.
0: Dobře, tak budete mít skvělý pocit. No ne.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Budete mít skvělý pocit. No ne.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Pocit. No ne.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Tak to bylo. Tak to byla whisky. Tak to byla whisky in the jar. Na zdraví vám přejeme. Tak to byla whisky in the jar. Na zdraví vám přejeme. Tak to byla whisky in the jar. Na zdraví vám přejeme. Metallica a samozřejmě tak. Tak to byla whisky in the jar. Na zdraví vám přejeme. Metallica a samozřejmě whisky in the jar. Na zdraví vám přejeme. Metallica a samozřejmě taky Rock Radio. No a dáme whisky in the jar. Na zdraví vám přejeme. Metallica a samozřejmě taky Rock Radio. No a dáme zase nějakou jar. Na zdraví vám přejeme. Metallica a samozřejmě taky Rock Radio. No a dáme zase nějakou českou písničku. Zdraví vám přejeme. Metallica a samozřejmě taky Rock Radio. No a dáme zase nějaká a samozřejmě taky Rock Radio. No a dáme zase nějakou českou píseň, psala Anínka zřejmě taky Rock Radio. No a dáme zase nějakou českou píseň, psala Anínka Iglová Rock Radio. No a dáme zase nějakou českou píseň, psala Anínka Iglová. No a dáme zase nějakou českou píseň, psala Anínka Iglová. Ahoj, mohla bych nějakou českou píseň, psala Anínka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song píseň, psala Anínka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song psala Anínka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song od kapely Harley. Anínka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song od kapely Harley. Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song od kapely Harley. Nejsem Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song od kapely Harley. Nejsem zklamaný a bylo by to pro. Bych poprosit nechat zahrát song od kapely Harley. Nejsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky a taky song od kapely Harley. Nejsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky a taky pro ting od kapely Harley. Nejsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky. Harley, nejsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky a taky pro ty, co jsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky a taky pro ty, co musí být v práci. Bylo by to pro všechny rockery a rockerky a taky pro ty, co musí být v práci. S pozdravem rockery a rockerky a taky pro ty, co musí být v práci. S pozdravem Aneta. Děkuji. A taky pro ty, co musí být v práci. S pozdravem Aneta. Děkuji. Krásné, stručné. Pro ty, co musí být v práci. S pozdravem Aneta. Děkuji. Krásné, stručné v práci. S pozdravem Aneta. Děkuji. Krásné, stručné, jasné. Tak pozdravem Aneta. Děkuji. Krásné, stručné, jasné. Také nebo Aneta. Děkuji. Krásné, stručné, jasné. Také nebuď. Krásné, stručné, jasné. Také nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci. Krásné, stručné, jasné. Také nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci.

Nejsem zklamanej. Nejsem zklamanej.

ztracenej, nejsem zklamanej. Ani ztracenej, jsem zklamanej. Ani ztracenej.

Nejsem zklamanej, Bíl sám. Nejsem zklamanej, sám. Nejsem zklamanej, nejsem zklamanej, ani zraněnej. Nejsem zklamanej, ani zraněnej. Nejsem zklamanej, ani zraněnej. Ani zraněnej. Ani zraněnej. Ani zraněnej. Ani zraněnej.

a Living Proof. Tak, bývalý kudrnáč Bon Jovi a Living Proof. Tak, máme živý důkaz toho, Bon Jovi a Living Proof. Tak, máme živý důkaz toho, že zázraky se dějí. A Living Proof. Tak, máme živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé, a tím uf. Tak, máme živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé, a tím je. Tak, máme živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé, a tím je tím živým důkazem. Živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé, a tím je tím živým důkazem, že zázraky se dějí, přátelé, a tím je tím živým důkazem je náš posluchač. Zázraky se dějí, přátelé, a tím je tím živým důkazem je náš posluchač, známý to, přátelé, a tím je tím živým důkazem je náš posluchač, známý to Sauner od Prachmě. Tím živým důkazem je náš posluchač, známý to Sauner od Prachatic. Tím živým důkazem je náš posluchač, známý to Sauner od Prachatic. Tím je náš posluchač, známý to Sauner od Prachatic Milan. Náš posluchač, známý to Sauner od Prachatic Milan, který známý to Sauner od Prachatic Milan, kterýmu se našel pes, nebo on si to Sauner od Prachatic Milan, kterýmu se našel pes, Prachatic Milan, kterýmu se našel pes, nebo on si ho našel. Síla sociální Milan, kterýmu se našel pes, nebo on si ho našel. Kterýmu se našel pes, nebo on si ho našel. Síla sociálních sítí, my i děkujeme, se našel pes, nebo on si ho našel. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem pes, nebo on si ho našel. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal, on si ho našel. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. Sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. No a naškoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. No a našel mu pejska, prý nejezdila si ta ovčanda a samozřejmě se spustila s podvraťákem od sousedů a se spustila s podvraťákem od sousedů a řekli si, že spolu zdrhnou. Se spustila s podvraťákem od sousedů a řekli si, že spolu zdrhnou. Tak šla s podvraťákem od sousedů a řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny normálně nějakém od sousedů a řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyly k nalezení, až je Milan nedů a řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyly k nalezení, až je Milan. Řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyly k nalezení, až je Milan natrapí zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyly k nalezení, až je Milan natrapírovali samozřejmě. Tak 4 dny normálně nebyly k nalezení, až je Milan natrapírovali samozřejmě strašně šťastný. Nebyly k nalezení, až je Milan natrapírovali samozřejmě strašně šťastný. A už jsou oba doma. Až je Milan natrapírovali samozřejmě strašně šťastný. A už jsou oba doma. Ty milenci. Natrapírovali samozřejmě strašně šťastný. A už jsou oba doma. Ty samozřejmě strašně šťastný a už jsou oba doma, ty milenci. Tak já jsem šťastný a už jsou oba doma, ty milenci. Tak já jsem říkal, hele, a už jsou oba doma, ty milenci. Tak já jsem říkal, hele, on říkal, hele, a už jsou oba doma, ty milenci. Tak já jsem říkal, hele, on říkal, hele, ty milenci. Tak já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát. Tak já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát. Tak, já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát, já jsem strašně šťastný. Hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát, já jsem strašně šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát, já jsem strašně šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čuby, já ani nevím, co chci zahrát, já jsem strašně šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čuby je něco, já jsem strašně šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čuby je něco šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čuby je něco pěkného pustíme. No, já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čuby je něco pěkného pustíme. No a tak jsem tady pátral, co bys, tak ty tvý čuby je něco pěkného pustíme. No a tak jsem tady pátral, co bys, tak jako tvý čuby je něco pěkného pustíme. No a tak jsem tady pátral, co bys, tak jako bylo aktuální, co pěkného pustíme. No a tak jsem tady pátral, co bys, tak jako bylo aktuální a co by tak jako pustíme. No a tak jsem tady pátral, co bys, tak jako bylo aktuální a co by tak jako a tak jsem tady pátral, co bys, tak jako

0: bylo aktuální a co by tak jako sedlo. A je pátral, co by tak jako bylo aktuální a co by tak jako sedlo. A já si myslím, že na tuhle co bylo aktuální a co by tak jako sedlo. A já si myslím, že na tuhle celou situaci se hodí žlutej pes a pecka náruživá. To je pro tu vaši ču.
1: Nečekala na nic a nebyla zem.

Jak vždy rád s oblibou říkám a bývalý kudrnáč Bon Jovi a Living Proof. Tak rád s oblibou říkám a bývalý kudrnáč Bon Jovi

0: Kompresory po nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory pomlčka vzduchotechnika produktů na jedno místo. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu jedno místo. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Zapoj pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Technika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz.
0: Netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz.
0: Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
0: Poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Praho.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Praho. Připrav se
1: na CZ. To je fičák.
2: Praho. Připrav se na den, kdy bude.
1: To je fičák.
2: Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevné.
1: To je fičák.
2: Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám ne. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neuteče na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. Kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. Barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh tečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh barvy smí. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh barvy smí. A 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh barvy smí. A zážitek v Praze, v parku Učeňku. Běh barvy smí. A zážitek pro celou rodinu. Učeňku. Běh barvy smí. A zážitek pro celou rodinu. Běh barvy smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoš. Babi smí a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registr kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na Barvám neutečku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na Barvám neutečeš, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na Barvám neutečeš, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na Barvám neutečeš.cz. Tak pojďte sbírají vzpomínky. Registrace na Barvám neutečeš.cz. Vzpomínky. Registrace na Barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální registrace na Barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Hausbrand Café
2: partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Hausbrand Café per favore
2: v Praze a v Náchodě.
3: Hausbrand Café per favore.
4: Sì, signora.
2: A v Náchodě.
3: Hausbrand Café per favore.
4: Sì, signora.

0: Brand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: House Brand, tuhle kávu si...
0: House Brand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: House Brand, tuhle kávu...
0: Per favore?
1: Sì, signora.
2: House Brand, tuhle kávu si zasloužíte...
0: Ore?
1: Sì, signora.
2: House Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít...
1: Signora.
2: House Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. House Brand káva. House Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz Te pít. Housebrandkáva.cz Top Centrum Housebrandkáva.cz Kava.cz Topcentrum.cz Dodavatel Topcentrum.cz Dodavatel Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Centrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Honda mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštiv. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte zóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete tak Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
3: ratatararata trička rat
4: www.topcentrum.cz
3: ratatararata
4: topcentrum.cz
3: ratatararata trička ratatararata pojď ratatararata trička ratatararata
5: trička potisk trička bilabel cz trička bilabel cz
6: šepro
5: bilabel cz
6: šepro
5: cz

Vše pro bagr.

0: CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednu.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednu.
1: Bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
2: Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchat? Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Ve elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchat se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připraví až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám. Procent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Mě připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo. Rok 15 minut od rezervace. Planeo. Rok rezervace. Planeo.

0: Was?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
2: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je mi...
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch
1: je... Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory...
1: Moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop...
1: Jde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jednom místě. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory.cz.
2: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.

FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: který by chtěl strýce Prota zahrát a od něj píseň bude následovat.
1: Rok na psání.

Máte po Lazínu správně. Máte po Lazínu správně na vaše oblíbené rock rádio. Máte po Lazínu správně na vaše oblíbené. Máte po Lazínu správně na vaše oblíbené rock rádio. Aha, poslouchá. Máte po Lazínu správně na vaše oblíbené rock rádio. Aha, posloucháte pořad. Máte po Lazínu správně na vaše oblíbené rock rádio. Aha, posloucháte pořad. Rávně na vaše oblíbené rock rádio. Aha, posloucháte pořad. Rock na přání s vaším kapitánem Jirkou. Oblíbené rock rádio. Aha, posloucháte pořad. Rock na přání s vaším kapitánem. Aha, posloucháte pořad. Rock na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgezem. Posloucháte pořad. Rock na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgezem. Tak, další přání bude pořad. Rok na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgezem. Tak, rok na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgezem. Tak, další přání bude s vaším kapitánem Jirkou Vajgezem. Tak, další přání bude naprosto klasický, dovolal se nám Jirkou Vajgezem. Tak, další přání bude naprosto klasický, dovolal Vajgezem. Tak, další přání bude naprosto klasický, dovolal se nám Martin, který by chtěl. Tak, další přání bude naprosto klasický, dovolal se nám Martin, který by chtěl pstrýce. Naprosto klasický, dovolal se nám Martin, který by chtěl pstrýce prota zahrát. Klasický, dovolal se nám Martin.

Posluchače, pro mě i pro tebe hezký večer. Děkuju moc, Jirko. Tak všechny posluchače, pro mě i pro tebe hezký večer. Děkuju moc, Jirko. Tak to se zrovna hodí, protože jak tak koukám na svoje ponožky, tak mám zrovna na sobě ponožky. Přeju vám všem plodný večer a těším se opět zítra, tedy v úterý po 18.

8 hodin a je tu opět konec. Přátelé, máme za 8 minut 8 hodin a je tu opět konec našeho pořadu. Máme za 8 minut 8 hodin a je tu opět konec našeho pořadu. Rok minut 8 hodin a je tu opět konec našeho pořadu. Rok na přání. Minut 8 hodin a je tu opět konec našeho pořadu. Rok na přání. Hodina je tu opět konec našeho pořadu. Rok na přání. Pro dnešek konec našeho pořadu. Rok na přání. Pro dnešek, no a jak se našeho pořadu rok na přání. Pro dnešek, no a jak se budeme loučit pořadu rok na přání. Pro dnešek, no a jak se budeme loučit, dneska se budeme rok na přání. Pro dnešek, no a jak se budeme loučit, dneska se budeme přání. Pro dnešek, no a jak se budeme loučit, dneska se budeme loučit. Dnešek, no a jak se budeme loučit, dneska se budeme loučit naprosto. No a jak se budeme loučit, dneska se budeme loučit naprosto. Budeme loučit, dneska se budeme loučit naprosto. Tradičně, dneska se budeme loučit naprosto. Tradičně, o což se postarala naše posluchačka Lucka, která nám se budeme loučit naprosto. Tradičně, o což se postarala naše posluchačka Lucka, která loučit naprosto. To tradičně, o což se postarala naše posluchačka Lucka, která napsala ahoj kapitáne, zdravím obsto. Tradičně, o což se postarala naše posluchačka Lucka, která napsala ahoj kapitáne, zdravím ho, poprosím, o což se postarala naše posluchačka Lucka, která napsala ahoj kapitáne, zdravím ho, poprosím, posluchačka Lucka, která napsala ahoj kapitáne, zdravím ho, poprosím, zahraješ mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny posluchačka Lucka, která napsala ahoj kapitáne, zdravím ho, poprosím, zahraješ mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny napsala ahoj kapitáne, zdravím ho, poprosím, zahraješ mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe hezký. Zdravím, poprosím, zahraješ mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe. Zahraješ mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe hezký kapely Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe hezký večer. Děkuju moc, Jirka. Pro všechny

0: potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Odpoj vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Odpoj za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Odpoň, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 20 vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za... Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky je v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a máslo 200 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za dvačky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za 22,90 za 6,90 a máslo 250 gramů za 22,90 6,90 a máslo 250 gramů za 22,90 a máslo 250 gramů za 22,90 máslo 250 gramů za 22,90 Lidl, to se vyplatí gramů za 22,90 Lidl, to se vyplatí za 22,90 Lidl, to se vyplatí 22,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje,
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje,
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupu,
0: to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo pro
1: všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík.
1: Potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou na
1: e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se
1: CZ.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou
2: Natobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte.
2: U nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svýma
2: si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svý.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své
3: Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání
3: se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání
3: a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání
3: zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu
3: zachrání
2: Presto.
1: Zafido pomlčka
3: ků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Partner
3: zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Partner úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Tak děti.
3: Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku.
1: Pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku.
1: Partner pro vaši zahradu.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do
1: partner pro vaši zahradu.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spí.
1: Zahradu.
4: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spí. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku.

0: spacáku a spinkat. Trajtaky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
1: Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij ho.

0: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www bez kempu CZ. Tak, zkus to bez kempu. www bez kempu CZ. To bez kempu. www bez kempu CZ. Kempu. www bez kempu CZ. www.bezkempu.cz
1: Věda.
0: .cz
1: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slim. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihova. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci na. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Můžeme být hrdí. Hrdí.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše.

0: CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně najednou.
1: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně najednou.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Na místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Pohodlné objednání.

až jednou za... Až jednou zaklep. Až jednou zaklep. Až jednou zaklepu na nebesku. Až jednou zaklepu na nebesku. Až jednou zaklepu na nebesku právě. Jednou zaklepu.

až jednou zatluču nosy v pánu. Až jednou zatluču pánu. Až jednou zatluču na ty ve... Až jednou zatluču na ty velký dve. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Až jednou zatluču.

Zeptaj se na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zloby, ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zloby, dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já na to. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já na to. Chlapče zlobil si.

a já na to, že kde, já na to, že kde, že. A já na to, že kde, že. A já na to, že kde, že. A já na to, že kde, že. Až budu jedno, a já na to, že kde, že. Až budu jednou spát. Já na to, že kde, že. Až budu jednou spát.

Yeah.

Rock Radio.

0: Radio Stage v Dabu. Motokeci Marcela Herbolta v Dabu. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Oslavit 31.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Oslavit 31. 30.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Oslavit 31. 30. narozeniny v jeden den
0: Marcela Herbolta.
1: Oslavit 31. 30. narozeniny v jeden den
0: Herbolta.
1: Oslavit 31. 30. narozeniny v jeden Oslavit 31. 30. narozeniny v jeden den stejného roku. To můžete jen na pražské. Oslavit 31. 30. narozeniny v jeden den stejného roku. To můžete jen na pražské markétě. 31. narozeniny v jeden den stejného roku. To můžete jen na pražské markétě. Narozeniny v jeden den stejného roku. To můžete jen na pražské markétě. Po 30. se tam tu v jeden den stejného roku. To můžete jen na pražské markétě. Po 30. se tam tuto sobotu roku. To můžete jen na pražské markétě. Po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože na pražské markétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době markétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod, tak tu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod, tak to bude zároveň jedna dražní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod, tak to bude zároveň jedna 30. klání, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové určitě době covidu se jel hned dvojzávod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové závod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera von 31. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacáté klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrik. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci zvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci protinož Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Pera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurce, Jason Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurce, Jasona Doyla, Maxa Dominika Kuberu. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurce, Jasona Doyla. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurce, Jasona Doyla, Maxe Frika a Jacka. Protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurce, Jasona Doyla, Maxe Frika a Jacka Holdra. Těšit na Bradyho Kurce, Jasona Doyla, Maxe Frika a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí Fred Kurce, Jasona Doyla, Maxe Frika a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje Jasona Doyla, Maxe Frika a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí Maxe Frika a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren. Dánsko pak Michael Jebsen Jensen. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren. Dánsko pak Michael Jebsen Jensen a Leon Madsen. Reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren. Dánsko pak Michael Jebsen Jensen a Leon nestárnoucí Freddy Lindgren. Dánsko pak Michael Jebsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi Lindgren, Dánsko pak Michael Jebsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbyde Dánsko pak Michael Jebsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi Michael Jebsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbyde ukrajinská kometa na Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbyde ukrajinská kometa Nazar Barnit Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbyde ukrajinská kometa Nazar Barnit. Svou českou premiéru si mezi elitou odbyde ukrajinská kometa Nazar Barnický. Premiéru si mezi elitou odbyde ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě na odbyde ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě na ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě na opak kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě na opak Andřej Slebeděs. Brit Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě na opak Andřej Slebeděs. Britský důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej Slebeděs. Británie důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej Slebeděs. Británie pak mezi elitu dodala ovál na markétě naopak Andřej Slebeděs. Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana naopak Andřej Slebeděs. Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta

0: Dana Bewleyho, tím řeji Slebeděz. Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho, tím šest. Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho, tím šest. Pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho, tím šestnáctým do elitní party bude český. To dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho, tím šestnáctým do elitní party bude český jezdec Lamberta a Dana Bewleyho, tím šestnáctým do elitní party bude český jezdec Honza Květ. A Bewleyho, tím šestnáctým do elitní party bude český jezdec Honza Květ.
1: Ahoj, tady Honza Květ.
0: Šestnáctým do elitní party bude český jezdec Honza Květ.
1: Ahoj, tady Honza Květ. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy.
0: Do elitní party bude český jezdec Honza Květ.
1: Ahoj, tady Honza Květ. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás.
0: Party bude český jezdec Honza Květ.
1: Ahoj, tady Honza Květ. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat.
0: Český jezdec Honza Květ.
1: Ahoj, tady Honza Květ. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 20. Ahoj, tady Honza Květ. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta. Tady Honza Květ. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat se ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budu. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že 2. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou. Kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě požene nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu do světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadion. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadion. Že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadionu. Uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadionu.
0: V sobotu ve 2 odpoledne za Borácím.
1: Skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadionu.
0: V sobotu ve 2
1: mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadionu.
0: V sobotu ve 2 odpoledne za Borácím.
1: A budu se na vás těšit na stadionu.
0: V sobotu ve 2 odpoledne za Borácím. Motory, aby si jezdci v kvalifikaci zabojovali o
1: stěšit na stadionu.
0: V sobotu ve 2 odpoledne za Borácím. Motory, aby si jezdci v kvalifikaci. V sobotu ve 2 odpoledne za Borácím. Motory, aby si jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní pozici. Odpoledne za Borácím. Motory, aby si jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní pozici. Motory, aby si jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní pozice. Potom vás čeká ta jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní pozice. Potom vás čeká tradiční autogramiáda focení. Kvalifikaci zabojovali o startovní pozice. Potom vás čeká tradiční autogramiáda focení jezdci předbojovali o startovní pozice. Potom vás čeká tradiční autogramiáda focení jezdci předzávodní show startovní pozice. Potom vás čeká tradiční autogramiáda focení jezdci předzávodní show a úderem 9. Potom vás čeká tradiční autogramiáda focení jezdci předzávodní show a úderem 9. Tradiční autogramiáda focení jezdci předzávodní show a úderem 19. Autogramiáda focení jezdci předzávodní show a úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme focení jezdci předzávodní show a úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme znát krátce předzávodní show a úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme show a úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme znát krátce po 21. hodině. Úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme znát krátce po 21. hodině. Začne závod. Vítěze pak budeme znát krátce po 21. hodině.
2: Rock Radio.
0: Závod. Vítěze pak budeme znát krátce po 21. hodině.
2: Rock Radio.
0: Pak budeme znát krátce po 21. hodině.
2: Rock Radio.
0: Krátce po 21. hodině.
2: Rock Radio. Motokeci.
0: Po 21. hodině.
2: Rock Radio. Motokeci.
0: Té hodině.
2: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Motokeci.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

záplavu vytříbeného humoru a slušného roku. Víti se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne zpět. Na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomuto humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty páteční výzva, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty páteční výzva pro Pandu nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty páteční výzva pro Pandu. K tomu hromada lístků na koncerty páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její hromada lístků na koncerty páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, koncerty páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevejíst, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou ať zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou ať i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou ať nezaspíte. Do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou ať nezaspíte. Roko. Budíky povinně na šestou ať nezaspíte. Rokovejky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dando šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dando, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Kajte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Od 6 do 9 na Rokrádiu. Do 9 na Rokrádiu. Rokrádio.

Americe. V Americe měli Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. My máme Dan. V Americe měli Brangelinu. My. V Americe měli Brangelinu. My máme Danda. V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusí Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí my máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí když budeme slušný a roko. Ale nemusíme být světový, stačí když budeme slušný a ale nemusíme být světový, stačí když budeme slušný a rokový. Musíme být světový, stačí když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd, stačí když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd, slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Faví. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru. Od 6 do 9 se připravte na

Dušná muzika. Dušná muzika.

DABu i FM nebo na rády. DABu i FM nebo na rádia. DABu i FM nebo na rádia.cz. DABu i FM nebo na rádia.cz. DABu i FM nebo na rádia.cz. M nebo na rádia.cz. Rock Radio. Nebo na rádia.cz. Rock Radio. Vša.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej set. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 F. Tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM nej rok doma. V Praze na 103.7 FM v Kolíně na 91.4. V Praze na 103.7 FM v Kolíně na 91.4. V Kutné Praze na 103.7 FM v Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 97 FM v Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 90 FM v Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 90 v Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5 91.4. V Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 94, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi 2,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další 8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu v Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rok.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok u www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Radio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy.

brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rokován. Rock Rádio. Roková noc. Rock Rádio. Roková noc. Rock Rádio. Roková noc. Každý večer od 10 startuje Rock Rádio. Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádio. Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Slušná večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Slušná roková muzika a od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Slušná roková muzika a startuje na Rock Rádiu Roková noc. Slušná roková muzika a Rádiu Roková noc. Slušná roková muzika a legenda českého Roková noc. Slušná roková muzika a legenda českého éteru. Slušná roková muzika a legenda českého éteru Jirka roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluv. Roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně českýho éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje Moc nemluví, za to slušně hraje Roková mluví, za to slušně hraje. Roková noc s Jirkou slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Pokud nem... Pokud nemá kopák... Pokud nemá kopák kade... Pokud nemá kopák kadenci... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Pák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Bíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka? Máte málo metalu? Končí na tor? Tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. Metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Hard and Heavy a budete na svejch. Od Antraxy a budete na svejch. Od Antraxu budete na svejch. Od Antraxu povitacit. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Povitacit a všechno mezi tím. To je náš a všechno mezi tím. To je náš stream mezi tím.

vira je naše sve.

Rockradio. Rockradio. Rockradio. Rockradio. Rockradio.

0: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte pěkné e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, ale trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětské. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětské. Mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme.
0: Máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro...
0: To máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný...
0: Ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a...
0: To máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další... My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock. No máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvyradio.cz.
0: To je tu práce. Na festiák. Na
1: poradio.cz.
0: To je tu práce. Na festiák. Na poradu.
1: CZ.
0: To je tu práce. Na festiák. Na poradu. Do porodní
1: práce.
0: Na festiák, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušný
0: festiák, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rokovej.
0: Na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rokovej.
0: Do porodnice, na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz.
0: Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz.
0: Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz. Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz. E-shop na rokovýradio.cz. Na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Spát pozdě s Jirkou Měným.

s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. S garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock Radio.

kořenů, svou silou z kořenů a potom silou z kořenů a potom zůstane z kořenů a potom zůstanu a potom zůstane jenom bůh.

upadne, za krásnou vteřinu upadne, za krásnou vteřinu upadne, za krásnou vteřinu, za krásnou vteřinu platí, za krásnou vteřinu platí, za krásnou vteřinu platíme hodinu, krásnou vteřinu platíme hodinu, platíme hodinu ze s... platíme hodinu ze s... platíme hodinu ze svýho fitíme hodinu.

a poslední dojede do cíle. A poslední mí dojede do cíle. A poslední cíle. A poslední míle. A poslední míle. A poslední míle. Je smutný.

DABu i FM nebo na radia.cz FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz. Ono se řekne e-shop. Radia.cz. Ono se řekne CZ. Ono se řekne e-shop, ale to máte. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička.

0: po vydatném obědě. Po vydatném obědě. Po vydatném obědě. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si vora. Obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si vora. Vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině s tím rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Odpoň se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. A dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 5.
0: Voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do...
0: Jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz.
1: Slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz
1: s Dlí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a
0: 15. Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte
0: si. Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám ne...
1: Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Rok a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Rokte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem.
1: Rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 uteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 2. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock.
0: 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock.
0: Na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock.
3: Je slušná muzika.
0: Rádiu.

jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Můžete tam vyhrát třeba kupon na těže. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme.

Vyznáte se? Vyznáte se v holandských ministrech? Vyznáte se v holandských ministrech? Vyznáte se v holandských ministrech? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má? Znáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? Ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte i meček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to sna. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolej, jak se

Rock.

0: s váma nebudu.
1: Na muzika.
0: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svůj. Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svůj. Tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svůj. S váma nebudu, nechám vám dole svůj. Vostudu nebudu, nechám vám dole svůj. Vostudu, nechám vám dole svůj. Vostudu. Budu vám dole svojí vostudu, budu jen válit oči svojí vostudu, budu jen válit oči, jak se furt země vostudu, budu jen válit oči, jak se furt země točí, voda je budu jen válit oči, jak se furt země točí, voda je mokrá nebe pořád, budu jen válit oči.

Harley. Zpívá ho Andrej, občas tu zaslechnu Harley. Zpívá ho andělskej chor, občas tu zaslechnu Harley. Zpívá ho andělskej chor, zaslechnu Harley. Zpívá ho andělskej chor, Harley. Zpívá ho andělskej chor. Zpívá

Jeden za 18 druhý. Jeden za 18 druhý bez dvou za dva. Jeden za 18 druhý bez dvou za dva. Jeden za 18 druhý bez dvou za 20. Jeden za 18 druhý bez dvou za 20. Jeden za 18 druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas, 18 druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. A Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nás. Muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou Tí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Nek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 dů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18. I odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. S Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Od 15 do 18 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

do pátku. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

0: taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rok. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník.
1: Rokový dopoledne od pondělí do pak na slušnej rok Kamil Dráb.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. A Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Adio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedete. V pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám končí v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nemáte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Na rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Alice.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Alice.
0: Už vás pobaví.
1: Alice.
2: Už je moc poz...
1: Alice.
2: Už je moc...
1: Alice.
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Alice.
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš.
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš.
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu.
2: Moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu.
2: Já, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu.
2: Já mám.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu.
2: Já mám zítra ráno.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu.
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu.
2: Já mám zítra ráno stání.
1: My už jsme spolu.
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Jsme spolu.
2: Já mám zítra ráno stání. Já mám zítra ráno stání.
1: Ne, ale když já mám stání dne...
2: Ráno stání.
1: Ne, ale když já mám stání...
2: Ní.
1: Ne, ale když já mám stání dneska. Ne, ale když já mám stání dneska. Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak.
1: Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak.
1: Stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
1: Dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio.
2: No tak. Dobrou noc. No tak. Dobrou noc.

Rock Rádio. Rock Rádio. Poslední tanko. Rock Rádio. Slušnej. Rock Rádio. Slušnej. Rock Rádio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Rádio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Rádio. Slušnej rok pro pamětníky. Rádio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. www.samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz a my pošleme. www.rokoviradio.cz Rock Radio. www.rokoviradio.cz Rock Radio. www.rokoviradio.cz Rock Radio. Rock je slušná Rokoviradio.cz Rock Radio. Rock je slušná muzika. CZ Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás po slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás po muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořád. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádný. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Kdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejnej chudák. Nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejnej chudák. Nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejnej chudák. Nic si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejnej chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejnej chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosal. Ty seš obyčejnej chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Net obyčejnej chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej chudák, vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně chudák, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že se neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock.
1: Nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio.
1: A hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio.
1: Po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec.
1: Nepátrej, ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Slegrace.

Máte rádi Rock Rádio? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Rock Rádio? Žijete rokem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Žijete rokem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka zavs. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a na

care. Well, please, you don't care.

jen jednou žil a nevěda. To jeden jednou žil a nevěda. To jeden jednou žil a nevěda. To jeden jednou žil.

tom žádnej trik, tak na tom uletěl. Nebyl v tom žádnej trik, jen uletěl. Nebyl v tom žádnej trik, jen věděl.

0: a vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na kontnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin. Vám první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rockrádiu Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rockrádiu Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rockrádiu. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rockrádiu. Rock každou neděli od 19 hodin na Rockrádiu. Rockrádio. Nářez. Od 19 hodin na Rockrádiu. Rockrádio. 19 hodin na Rockrádiu. Rockrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rockrádiu. Rockrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rockrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rockrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady
0: pobaví?
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je... Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten... Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten cool? Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten cool? Je svěží... Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten cool? Je svěží jitro! Na co je tady ten cool? Je svěží jitro! Co je tady ten cool? Je svěží jitro! Před nájovnou stojí... Cool. Je svěží jitro! Před nájovnou stojí za... Je svěží jitro! Před nájovnou stojí zaražený... Je svěží jitro! Před nájovnou stojí zaražený pilot! Svěží jitro! Před nájovnou stojí zaražený pilot!
2: Ale ne...
1: Jitro! Před nájovnou stojí zaražený pilot!
2: Ale ne, pilot, to je ten...
1: Před nájovnou stojí zaražený pilot!
2: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla.
1: Stojí zaražený pilot.
2: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadní
1: pilot.
2: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla. Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadní té nejmladší dcery. Ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadní té nejmladší dcery. To je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery. Toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery. Jo, toho letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
1: Jo, vy jste myslel to,
2: ten nápadník té nejmladší dcery.
1: Jo, vy jste myslel to,
2: nejmladší dcery.
1: Jo, vy jste myslel toho Korna.
2: No jistě, mě vůbec...
1: Jo, vy jste myslel toho Korna. Jo, vy jste myslel toho Korna.
2: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by to...
1: Jo, vy jste myslel toho Korna.
2: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by to...
1: Jo, vy jste myslel toho Korna.
2: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
1: Toho Korna.
2: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti. Jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
1: Mládenci.
2: Mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
1: Mládenci, změna!
2: To, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
1: Mládenci, změna! Ten kůl...
2: Nějaké nejasnosti.
1: Mládenci, změna!

0: chlapci, změna! Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme změna! Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme tři změna! Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna! Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna! Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna! Dejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas. Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas. Ne, ne, to je dobrý, je čas. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země.
0: Ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země.
0: Je čas.
1: Ale on není zaražený do země. Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že ni... Ale... On není zaražený do země. On je zaražený, on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No, není v hájovně doma, je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to
1: je doma, je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to
1: je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No,
2: ale vadilo by vám... Jo, takhle byste to myslel.
1: No,
2: ale vadilo by vám, kdyby stál v týdí.
1: Jo, takhle byste to myslel.
2: No, ale vadilo by vám, kdyby...
1: Jo, takhle byste to myslel.
2: No, ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díře
1: to myslel.
2: No. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díře.
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díře jednou
1: no.
2: je. To by byl for, ne? Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díře jednou
1: no.
2: je. To by bylo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díře jednou
1: no.
2: je. To by byl for, ne?
3: Ta díra
2: v díře, když už tam ta díře jednou
1: no.
2: je. To by byl for, ne?
3: Ta díra
2: když už tam ta díře jednou
1: no.
2: je. To by byl for, ne?
3: Ta díra stála 15 000.
2: Ta díra jednou
1: no.
2: je. To by byl for, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
4: Rock Radio.
2: To by byl for, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
2: For, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
4: Rock Radio. Konec.
3: Ta díra stála 15 800.
4: Rock Radio. Konec.
3: 15 800.
4: Rock Radio. Konec legrace.
3: 800.
4: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živ. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi.
1: Vychutnejte si rockovej živ. Neděli večer.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirkoc. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovo. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovo. Usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše mama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou. Vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muky. Rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku od večera do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Do pátku od večera do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžím.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si...
0: Baví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si... Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se... Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli... Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Mážu, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: Měla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: Vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A jestli máte sklep? Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět? Sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět? Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět?
0: Rokra.
1: Sklep.
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět?
0: Rock Rádio.
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět?
0: Rock Rádio.
1: A mohla by ho vidět?
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Mohla by ho vidět?
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon. Rocková noc. Každý